slavnou muzikálovou píseň, která se v české verzi jmenuje Bílá a v originále Memory, vzpomínka. Jsem na úvod našeho dnešního setkání nevybral proto, abych vám teď vyprávil o autorovi skladby Andrew Lloydu Webberovi a o jeho muzikálech. Nebo o Haně Zagorové, která mi v roce 1982 tuto píseň přivezla z Londýna a napsala k ní český text. Dnes totiž budeme společně poslouchat zpěvačku, která se narodila v dubnu roku 1966 v Otvovicích jako Hana Zaňáková. V polovině 80. let pro ní její tehdejší kapelník Petr Hanik vymyslel umělecký pseudonym Lucie.

0: Před 2 lety naspívala Lucie Bílá v legendárním karlínském rozhlasovém studiu A za doprovodu svého současného kapelníka, klavíristy Petra Maláska, během jediného dne a bez jediného střihu celé album. A to právě v těchto dnech pod názvem Recital obohatilo náš gramofonový trh. Lucie na něm dala především prostor svému hlasu, který po léta zajišťuje pozici naší nejúspěšnější a nejoblíbenější interpretky a současně pomáhá k postavení jedné z nejvšestrannějších českých zpěvaček. Není nikdo, s kým se cítím na jevišti tak opravdově, jako s klavíristou Petrem Maláskem. Od prvního do posledního tónu jsme jedna bytost, jedna duše a jen s ním můžu lidem říct, co cítím, co mě trápí nebo co mě dělá šťastnou. Už proto zbožňuji naše společné koncerty. Dlouho jsem hledala vhodný čas pro naše společné album a ten právě nastal. To já říkám o každém pianistovi, který mě právě momentálně doprovází. Tak toto prohlásila Lucie Bílá, aby v zápětí k albu Recital dodala. Nejen, že dozrál výběr repertoáru, který je léty prověřený diváky a posluchači, ale navíc Péťa letos slaví krásné kulaté narozeniny. A jako správní muzikanti chceme slavit hudbou.
1: Měl rozkousaný rty a oči jako blázen, pak řval to slovo ty a přitom padal na zem.

nehorázně. Pak chtěl oči skrýt, ty oči plný bázně. Měl šaty z Manchesteru.

silnej i mě časem poškodil a jsem tak trochu na dně. On po 30 schlad a nedotknul se vody.

To zněla dnešní ukázka z aktuálního alba recital Lucie Bílé a Petra Maláska, které Lucka věnovala své mamince. Poslouchali jsme šanson Petra Maláska a Pavla Vrby Módy, ke kterému jeho tvůrce inspiroval osud italského malíře a sochaře, působícího především ve Francii, Amédea Clementa Modiglianiho. Přijměte teď moje pozvání do světa věhlasného muzikálu Bídníci. Své příznivce má i u nás a je tomu rovných 22 let, co tento muzikál nádherně do češtiny přebásnil Zdeněk Borovec. Asi o mně víte, že mám rád nejen velké kantilény, ale i historické příběhy. Mám pocit, že jedno k druhému svým způsobem patří. Příběh Bídníků jsem samozřejmě znal z románu Viktora Huga i z filmových přepisů s Jeanem Gabénem, Leanem Venturou, Jean-Paulem Belmondem nebo s Liamem Neesonem. O stejnojmenném muzikálu jsem ale dlouho jenom slýchal a když se ho producent a překladatel Adam Novák chystal v roce 92 uvést v pražském divadle na Vinohradech, nabídl mi právě roli Jeana Valjeana. Lákavou nabídku jsem však odmítl, protože si rád zaspívám krásné muzikálové melodie, ale nikdy mě nelákalo se dlouhodobě uvázat k jednomu jedinému muzikálovému dílu, docházet každý večer do divadla a zpívat vlastně celý ten příběh, kdy si můžu vybrat tu krásnou melodii a zpívat kdykoliv se mě zachce. V tom já vidím tu svoji svobodu. V první české verzi Bídníků vedle skvělé kompany tehdy zazářil Jan Ježek, Karel Černoch, Helena Vondráčková, Petra Janů, Jirka Korn a Lucie Bílá. Vzpomínám si, jak byl Zdeněk Borovec šťastný, že mohl Bídníky přeložit a je škoda, že tuhle životní příležitost dostal až v 60 letech. Ale nepromarnil ji. Byl také moc rád, že se spolu s ním na přípravách Bídníků tenkrát podíleli ti, s nimiž po celý svůj život tak rád spolupracoval a kteří podobně jako on čekali dlouhá léta na podobnou šanci. Skutečným zjevením se pak ve Vinohradském divadle před oněmi 22 lety stala právě Lucie Bílá v roli nešťastně zamilované Eponíny, dcery všemi mastmi mazaných manželů Thénardiových.

Když jsem v hledišti vyprodaného Vinohradského divadla sledoval první inscenaci Bídníků, která kdy byla v České republice uvedena, napadlo mě, že bych si rád s Lucí Bílou zaspíval nějaký duet. O dva roky později jsem proto hledal vhodnou píseň, kterou bych na turné a vánočních koncertech zaspíval právě s Luckou. Můj tehdejší kapelník, aranžér, skladatel a klavírista Pavel Větrovec mi připomněl krásnou druhou větu z Čajkovského páté symfonie. Do té doby známá melodie, instrumentálka právě z páté symfonie, ale textař Zdeněk Borovec jí dal název Navrať se k růžím. A tak udělal z této symfonické části píseň. A já vám tenhle duet s Lucí Bílou po letech teď nabídnu. Když jsme píseň nahrávali a poprvé zpívali před publikem, Lucie už nosila pod srdcem svého syna Filipa. No.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Před 17 lety jsme s Lucí Bílou uspořádali turné 7 koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku, a to u příležitosti vydání našeho alba duetu. Některé velké věci člověk nestačí ani pořádně prožít, natož si je uvědomit. Když se na konci každého z koncertů postavil na nohy celý stadion a my si užívali potlesk ve stoje, nebo, jak se u nás hezky česky říká, standing ovation, cítil jsem, že kdyby nic jiného, tak tohle je zážitek, který nás bude s Lucí Bílou navždy spojovat.

Za prodej alba Duety jsme s Lucí Bílou převzali dvě platinové desky a stalo se vůbec nejprodávanějším albem v České republice za rok 1997. Tehdy se ho prodalo bezmála 300 tisíc exemplářů. Zaradili jsme na ně i krásnou árii z dnes méně známé opery Fedora skladatele Umberta Giordana. Umberto Giordano viděl v roce 1889 v neapolském Teatro Bellini představení hry Fedora od francouzského dramatika Victoriena Sardoua. V titulní roli vystoupila slavná francouzská herečka Sara Bernard. Giordano byl natolik fascinován jejím sugestivním herectvím, že okamžitě požádal Sardoua o svolení k přepracování hry na operní libretto. V té době byl ale Giordano poměrně neznámý autor a Sardou jeho žádost okamžitě zamítl. Dramatikovu neoblomnost se podařilo zlomit až o 7 let později, kdy v milánské La Scale poprvé a s obrovským úspěchem zaznělo Giordanovo dodnes nejslavnější dílo, čtyřaktová opera André Chénier, založená na životních osudech francouzského raně romantického revolučního básníka stejného jména. Operní Fedora měla pak světovou premiéru 1898 v Miláně a roli Lorise Ipanova ní vytvořil legendární tenorista Enrico Caruso, který stál tehdy teprve na prahu pozdější světové kariéry. Opera zaznamenala velký úspěch a rozletěla se do světa. Na konci roku 1906 Fedora poprvé zazněla také v newyorské metropolitní opeře. Opět s Enricem Caruzem v hlavní mužské roli. Svého znovuzrození se toto dílo o ruské elegantní, vtipné a bohaté vdově Fedoře dočkalo až počátkem 90. let minulého století, kdy v něm zazářily pěvkyně Mireia Freny, Katia Ricarelli a Renata Scotto, nebo tenoristé Placido Domingo, José Carreras či José Cura.

Amor ti věta, láska je ti zapovězena. Náš duet s Lucí Bílou. Lucie Bílá a Johanka z Arku. Ty dvě ženy jsou si v něčem velice blízké a o tom, že by Lucie měla Johanku někdy hrát, jsem byl přesvědčený už dávno předtím, než jsem se o muzikálu Johanka z Arku vůbec dozvěděl. Lucie je od přírody rebel, typický beran s dobrým srdcem. Když jsem se pak byl na tento muzikál v Pražském divadle Ta fantastika podívat, byl jsem nadšený. A inspirovaný tím, co jsem viděl a slyšel, jsem sedl k plátnu a namaloval Johanku podle své představy. Obraz jsem pak dal Lucii k 35. narozeninám. Byla šťastná, alespoň to tak vypadalo, protože si nějaký obrázek ode mne vždy moc přála. Připomeňme si teď muzikál Ondřeje Soukupa, Gábiny Osvaldové a Jiřího Hubače, Johanka z Arku, a to prostřednictvím skladby Most přes minulost. A zatímco budete tuhle krásnou píseň poslouchat, můžete se na mém oficiálním webu či na mém Facebooku podívat na onen obraz z roku 2001, který jsem nazval Rozlopená Johanka z Arku.

Johanku s Arkusem namaloval ve stylu Picassova kubistického období a ten obraz jsem měl v hlavě několik let. Na jeho přední stranu jsem napsal věnování Lucii Bílé s obdivem Karel Gott. No, to nebudu dál rozebírat, to je věc mezi námi. Tak, styl Picassova kubistického období jsem zvolil zcela úmyslně. Nechtěl jsem Johanku s Arku zobrazit, co by bojovnici s rozevlátými vlasy, jaký malovali realisté koncem 19. století. Bál jsem se totiž, že způsob a la Mikonáš Aleš a jeho husité by byl příliš popisný, možná až kýčovitý. Také jsem nechtěl namalovat portrét, protože to není zase úplně moje parketa. Chtěl jsem spíš vystihnout onen vír boje, akci, drama. Navíc můj dávný přítel, výtvarník Viktor Brůžek, navrhl k obrazu krásný rám, přesně ve stylu, který jsem zvolil. Byly doby, kdy jsem dost dobře nechápal, proč právě Picasso je tak slavný. V průběhu let se mu ale přišel na chuť. Mám ho rád pro jeho neustálé proměny. Zajímavé je, že Pablo Picasso neměl rád kubisty z jiných zemí. Když například viděl jeden z obrazů našeho Emila Fili na výstavě v Paříži, na otázku, co říká Emil Filovi, nazval ho Picassem pro chudé. Možná je lepší nevědět, co by si velký Pablo pomyslel o mých obrazech.

0: Rick duet Krása v originále I Believe in You, v tebe věřím, který jsme s Lucí Bílou našli v repertoáru kanadské zpěvačky Celine Dion a mužského nadžánrového kvartetu Il Divo. Mimochodem, ten bude 3. října letošního roku už podruhé koncertovat v pražské O2 aréně. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. 3 krejčí v jedné ulici musí nějak čelit konkurenci. První si dal na dveře nápis: tadyž je nejlepší krejčí v Evropě. Druhý ho trumfnul vývěsním štítem: zde nejlepší krejčovství na světě. Třetí krejčí si však k ničemu neměl. Jak chceš vedle takové konkurence obstát? Ptali se ho přátelé. Poslední krejčí však zůstal úplně klidný. Já to nemám zapotřebí. Jak to? Protože jsem nejlepší krejčí v téhle ulici.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Jsem zvědavý, jak se loňské úspěchy Lucie Bílé promítnou do právě probíhajícího hlasování v anketě televizních diváků TT. Lucie loni absolvovala černobílé turné 11 koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku, na které letos na podzim naváže 5 koncerty v Praze, Pardubicích, Ostravě, Košicích a Bratislavě. Loni Lucie absolvovala i vánoční turné. Na televizních obrazovkách byla k vidění rovněž jako neustále nadšená porotkyně soutěže Československo má talent. Wow! Po každém vystoupení. Navíc obdržela zápis do České knihy rekordu. Zástupci agentury Dobrý den z Pelhřimova jí předali certifikát za rekord, kterým se stalo 527 kusů vlastnoručně uháčkovaných srdíček. Ta se na Lucčiných koncertech prodala a Lucka tak mohla nadaci Konto bariéry předat šek na 200 000 korun. A to je pro dnešek všechno. Přeji Lucí Bílé a vám všem, ať vám v životě nikdy nechybí láska. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: jak žil bych rád.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Viděli jste někdy, jak vodáci s lodičkou projíždějí propustí? Padající voda je strhne a protáhne vlnami s podivuhodnou lehkostí, až se ta rychlá jízda za propustí na volné, široké vodě opět sklidní. Pak teprve diváci a snad i ti vodáci mohou klidně vydechnout a také se v duchu vrátit do těch několika okamžiků divoké jízdy, které jsou právě po tom sklidnění o to krásnější. Inu, jak známo, voda je živel. Já jsem se dostal do jakési propusti, čili šlajsny, s mocným a prudkým proudem, který mě celého pohltil, nenechal mě vzpamatovat až do chvíle, kdy jsem zase vplynul do tišiny všedních chvil. Právě tak, jako ta pověstná vodácká propust mě pohltilo a nenechalo v klidu, vyprávění herečky Sylvy Langové. Bylo právě tak prudké, právě tak živé, bezprostřední, prostě živelné. Prvně jsem ji uviděl na televizní obrazovce v pamětnickém filmu Dívka v modrém. Tam v roli neposlušné dcery byla maminkou manipulována tak, aby nadbíhala Oldřichu Novému. Všimněte si, že jsem užil slov pamětnický film a ne starý film. To proto, že paní Sylva Langová, se kterou jsem se setkal během její návštěvy v Praze, vůbec nevypadá tak, že by mohla hrát ve filmu označeném jako starý. Ne, to není pouhá galantní poklona tomu, jak skvěle vypadá. Dlouze jsem v duchu musel počítat, zda je vůbec možné, aby ta svěží žena plná energie mohla hrát ve filmech označovaných za pamětnické. Ale teď už pozor, víc nebudu dodávat. Paní Sylva Langová nám všechno ostatní poví sama. Jen se pro poslech poněkud nachystejte. Snad se vás zmocní stejný pocit, jaký jsem měl já. Pocit, že jsem stržen a unášen propustí její výmluvnosti, byť už více než 40 let běžně mluví anglicky a ne česky.
1: Původně jsem hrála divadlo, dokonce už ve 12 letech mě objevil Karel Haschler z taneční školy paní Aubrechtový. A začalo to tím, že já jsem chtěla být vždycky tanečnice. Já jsem se totiž narodila jako dyslexik, to znamená, že určitý lidi, třeba ti, kteří se narodili jako leváci, že se najednou stane, že je přesunujou, aby dělali všechno pravou rukou. Tím pádem prostě máte úplně, celý ten mozek je vlastně trošičku přeorganizovaný a tím pádem se stane, že vám dá potíž spelování, pamatování si určitých věcí a má člověk takový takzvaný blok. A tohleto nějakým způsobem způsobilo, že já jsem chtěla vždycky tancovat, protože jsem si říkala, to je něco, člověk nemusí mluvit, svůj cit a svoje cítění může prostě dát všechno do tance a do pohybu. A tím pádem jsem chtěla být tanečnice. Načež se stalo to, že mě objevili do filmu Král ulice, kde jsem hrála malého pouličního zpěváčka a potom řekli mým rodičům, že to není jenom takový nějaký jako dětský roztomilost dětská, že prostě by měli dát na konzervatoř. A tím pádem se ze mě stala herečka. Myslím, že jsem byla velmi spokojená, protože jsem tady měla ohromný štěstí. Šla jsem z role do role. Já jsem byla vždycky asi jediná herečka, která si chodila stěžovat na ředitelství, že moc hraje. Zatímco tam seděli na chodbě herečky si stěžovat, že nedostávají role, tak já jsem říkala pro Krista Pána, můžete mě taky někdy nechat z nějaký hry venku. Začala jsem na konzervatoři už hrát hezký roličky, a tím pádem mě taky brali do Vinohradského divadla a do Národního divadla, když jsme jako konzervatoristi učinkovali. Takže jsem se setkala už v mladém věku s těma nejlepšíma hráčema. A když mě Vinohradské divadlo pozvalo po mém absolvování, abych se stala členkou Vinohradského divadla, tak jsem řekla ne. Já si myslím, že byste mě tady dávali ty roličky, co mě dáváte jako konzervatorce. A já pojedu teďka do nějakého angažmá, kde budu hrát veliký role a vrátím se k vám už jako hvězda. Přestože jsem byla teprve 17 let, takže jsem vlastně měla docela rozum na ty leta. Vybrala jsem si ze třech angažmá, které mě byly nabídnuty, jsem si vybrala ne Olomouc, ne Brno, nýbrž Kladno, protože to bylo nejblíž Praze a věděla jsem, že do Kladna jezdí hostovat všichni herci z Národního divadla a já jsem hrála vždycky jejich partnerky. Tak jsem hrála s Eduardem Kohoutem svatbu Kresčínskýho, s Korbelářem jsem hrála Třetí zvonění, ve Faustu jsem hrála Markétu s Boháčem a s Pivcem, který přijeli hrát Fausta a Mefista. A musím říct, že za tu sezonu tam jsem dostala nesmírnou praxi. Hrála jsem tam ještě mnoho jiných rolí, mezi tím taky sedmá nejlepší, která se v té době hrála ve Vinohradském. A Vrbský přijel hostovat tu hlavní roli tam a ve Vinohradském divadle řekl, ta Langová je fantastická, my potřebujeme náhradu za jednu herečku, která odchází z divadla a tu roli hraje, vemte ji na tu roli, pozvete ji k nám zase na Vinohrady. To je Silvinka, která už s náma dělala věci jako konzervatoristka. Načiž mě pozvali a já jsem dostala angažmá ve Vinohradském. Teď jsem ovšem měla podepsanou smlouvu s Kladnem, ale jeden výtečný advokát, nějaký Frice Krádl, který nás nejen rozváděl, dělal nám smlouvy, ten mě řekl, Silvinko, ty jsi ještě pro 17 let, tatínek nepodepsal smlouvu, to by bylo na mravní úbytě, nebo jak se tomu říká, tak z toho důvodu já tě z toho klidně vytáhnu. A přišla jsem do Vinohradského podepsat smlouvu a pan ředitel říkal, ale Langová, přijde tatínek, aby to podepsal, aby se nám zase brzy neodešla, jo? No, takže to bylo moc hezký, začala jsem hrát jednu roli za druhým, ovšem přišla válka, zavřelo se divadlo. To už vlastně byla válka, ale po Heinrichovi, jak víte, se zavřelo divadlo a my jsme jezdívali na venkov dělat všelijaké vlastenecké recitace. Hráli jsme tehdy za kilo mouky a za husu a za takové věci, ale celou válku jsem pořád pracovala i s hercema jako Plachta a ty lidé, kteří jezdili po venkověch a dělali ty koncerty. No a po válce, to už je zase jiná úplně historka. Já když jsem v Vinohradském divadle po válce nedostala jednu roli, totiž Mimi v Loupežníku, co mám, to mám zatajovat, tak jsem se dost urazila a jelikož jsem měla nabídku Ev Buriana, tak jsem odešla k němu. Tak to je zase úplně jiná historie, to bychom tady museli být celý den, abych vám to všecko řekla. Ale odtamtud jsem odešla s velkou radostí do divadla 5. května, kam jsem byla pozvaná. A hrála jsem tam ohromně krásné představení s Vejraškou a jedno z těch nejlepších bylo Zkrocení zlé ženy, kterou režíroval František Salzer a měli jsme obrovský úsměch. Dokonce pan ministr kultury, pan Kopecký, to viděl asi 4x to představení. Jednou přišel dozadu a povídal, co bych mohl pro vás naši takovou báječnou šekspírovskou herečku udělat. A já jsem řekla, pane ministře, pustit mě na prázdniny do Anglie. Protože to je země, kde bych se podívala, jak toho Shakespeara opravdu hrajou. No a pan ministr povídá, no to by se dalo třeba zařídit a tehdy ředitel našeho divadla se svou ženou a já jsme jeli na prázdniny do Anglie. Než jsem jela do Anglie, tak jsem se setkala s jednou líbeznou dívkou, která milovala Československo, Angličanka a chtěla bydlet u české rodiny. A moje maminka mě ji naspala do bytu a řekla, Silvo, aspoň budeš mluvit trošku anglicky, tady máš tu dívku, to je známá jednoho mýho známého, co bojoval v Anglii. A tak jsem měla tuhle tu Angličanku, nějaká Sue Byron se jmenovala, roztomilá holka, ale moc jsme se nesetkali, protože já pořád hrála, zkoušela a ona měla svoje povolání v britském institutu. Takže jenom tak u snídaní nebo ráno, když jsme si čistili zuby v koupelně, tak jsme prohodili několik anglických slov. Ale jeli jsme spolu na velikonoční svátky, kdy herci nehrajou a jeli jsme spolu do Špindlerova mlýna, kde ona měla anglické známé, kteří přijeli na lyže z Anglie. A tam jsem se setkala s jedním fantastickým mužem. To byla taková poink, láska na první pohled. A slovo dalo slovo, za 14 dní jsme byli svoji. Byl to velký šok pro herecký svět, protože museli za mě okamžitě hledat nějakou herečku, protože já jsem řekla, teď mám britský pas, sedím tady a hraju tu divadlo s britským pasem, zatímco v té době, co si máme povídat, lidi prchali přes hranice a střílelo se po nich a já hrála divadlo v 5. květnu, víte. Ale to nevadilo, já jsem si připravila všechny své věci, učila jsem se hrozně pilně anglicky, abych mohla se svým mužem mluvit a odjela jsem do Anglie.

V Anglii začaly být problémy s mou řečí. Jako herečka jsem nemohla naprosto vystupovat. Například já jsem si provdala za pana Davida Williamse a nebyla jsem schopna říct dvojité V, protože u nás se říká pan Weiss a říká se to všechno z V. Jo? Kdežto v Anglii najednou musíte říkat správně to svý jméno, protože jinak vám nerozumí. A to přijdete si kupovat do obchodu a dáváte mu kartu takovou, tu, jak máme ty kredit karty, ty plastické, a oni řeknou, what is your name? A já jsem řekla Williams. A oni říkají, what? A já říkám Williams. Williams. A teď na to řeknou po svým, jo? Což je to strapas, když jste paní Williamsová. Tak tyhle ty věci, s tím jsem se setkávala, pochopitelně vám to nedodá odvahy, abyste něco vůbec dělali v divadle, protože já jsem na tohle, já tak miluju divadlo, že nesnáším, když lidi jízdí řeč divadelní a když prostě mluví se silným akcentem. Tak mu jediná možnost byla, že jsem vystupovala ve věcech, jako jsou televize, kde jsem hrála špionky, kde jsem hrála lehké ženštiny, abych to řekla slušně, a kde jsem prostě pořád doufala, že jednou krásného dne se tak naučím anglicky, že budu moct hrát Hedu Gáblerovou a klasické věci, které by byla hrála asi za pár let v Praze. Víte? No a tím se stala situace, že jsem začala dělat věci pro Český rozhlas, který tam byl, Radio Free Europe. Už se o tom může mluvit, že jo. A tím jsem si zahrála všechny možné role, mohla jsem tam dělat básničky a všecko, co jsem si přála, a tím pádem se vybíjela herecky, aspoň v tom rádiu. Ovšem to neprospělo moc mé angličtině. A když jsem se potom setkala s Voskovcem, který přijel z Ameriky a s kterým jsme se stali obrovský kamarádi a byli jsme spolu hodně často, kdykoliv filmoval v Anglii, tak u nás bydlel a já zase u nich v Americe a tak. Tak jsme prostě o tom vždycky debatovali a řekli jsme si, že to je blbost, že herec nemůže hrát v žádné jiné řeči než ve své vlastní. A je to něco podobného jako Karel Čapek, který říká, že ta duše se může dát do psaní jedině tehdy, když je to tvoje česká duše a píšeš česky. Já věřím na to, že to je to samý s herectvím. Abych zakončila celou tu mou ságu v Anglii, samozřejmě, že jsem se dostala k rolím, hrála jsem tam docela zajímavý role, protože nakonec pak si na mě tak zvykli, že řekli, hele Silvo, dáme tě anglickou roli, ale připíšem tam, že se narodila v Rakousku nebo něco takového. A vždycky se tam muselo něco přidat, aby se odůvodnil můj akcent, víte. Trošičku můj herecký život změnil vlastně váš režisér Jan Kačer, který jednoho krásného dne se objevil sám na letišti a v kapse měl číslo od Chvaliny Silvy Langové. Jeho sestra ho nepřišla přivítat na letiště, on mě vůbec neznal, jenom on mě znal jako o herečce, která tu kdysi hrála. Zvedl telefon a zavolal, že je ztracený, že neumí anglicky, že nemá peníze a že sestra nepřišla na letiště a jestli bych něco pro něj udělala. No můj manžel, přesto jsme se právě chystali do divadla, řekl samozřejmě, hned jsme za ním. Jeli jsme ho vyzvednout, dali jsme ho k sestře a on mě druhý den volal a říkal, paní Silvo, já mám mít teďka rozhovor, já tady jsem poslaný na studie, jako dostal jsem nějakou cenu jako mladý režisér a mám se sejít s nějakým Dextrem. A já jsem málem padla pod stůl, já jsem říkala, Dexter, my goodness, to je ten nejlepší režisér, co tady máme v Anglii. Já jsem ho v životě nepoznala. On říkal, Ježíš, mohla byste přijít mě překládat. No to udělám strašně ráda, jsem řekla Kačerovi, protože to je pro mě úplný blaho setkat se s tím velkým režisérem. O Kačerovi jsem nic nevěděla. Samozřejmě jsme se sešli v té restauraci, to, co bylo ujednané. A teď jsem seděla já mezi těma dvěma báječnýma režisérama. A řekla jsem si, no to je k neuvěření, poslouchat je, jak oni tvoří, oni si to povídali a já jsem seděla mezi nima a překládala jsem. Když jsme skončili ten oběd, kdy oni sice jedli, protože vždycky, když já jsem překládala, jeden z nich mohl jíst, já ne, tak jsem prostě vyšla z té restaurace a ten režisér mě povídá, paní Langová, já vám musím říct, že jsem měl pocit, že s ním mluvím. Vy máte takový cit pro divadlo, že to je krásný, že jste mohla nám pomáhat, aby jsme si my povídali o naší práci. No tak mě to potěšilo a na celou věc jsem zapomněla a najednou asi za 10 dní zavolá Národní divadlo a řeknou Mrs. Williams, protože on naprosto odmítně říká Langová, že to je komplikovaný a že by si to nikdo nepamatoval. A tak řekl Mrs. Williams, my máme mít nějakého výtvarníka z Československa a Národní divadlo by vám bylo hrozně vděčný, kdybyste byla tak laskavá a dělala nám překladatelku, protože oni nám posílají sice z české ambasády nějakého experta,
ale pan režisér Dexter řekl, že si nepřeje nikoho jiného než vás, že prej můžete všecko herecky vysvětlit. Tak jsem řekla, fajn, moc ráda to udělám. Sedli jsme do auta a jeli jsme na letiště a já pořád ještě nevěděla, kdo to je ten slavný výtvarník, co má přijet dělat výpravu pro Národní divadlo. Když jsme se tam odstli, vystoupí z letadla člověk, který se mnou dělal můj poslední film, Josef Svoboda. No tak jsme na sebe úplně zařvali oba a on říkal, co tu děláš? Já říkal, co ty tu děláš? On říkal, no já jdu dělat pro Národní. Já říkám, no já tady mám překládat pro ně. No tak on koukal, pan Dexter, režisér Dexter, jako blázen, že se známe. Já jsem řekla, no jo, v té době byl on začátečník a já jsem hrála hlavní roli s Oldřichem Novým ve filmu Parohy, když on dělal jednu ze svých prvních výprav filmových. A tentokrát já jsem tady jeho jako překladatelka, ale všecko jsem brala s velkým humorem a strašně šťastná, že se zase odsnu u opravdu pravýho klasického divadla. No tak samozřejmě od té doby začalo prakticky 8 let mé práce s Národním divadlem, protože Svoboda přijížděl a odjížděl, dělal výpravy pro operu, někdy jsem mu taky překládala v opeře v Covent Garden, takže moje herecká kariéra vlastně šla dolů a moje kariéra jako překladatelka ohromně nahoru. Ale tím jsem si rozlobila svého agenta, casting director mě zašli říkat, tak paní Langová, jste vy herečka, nebo budete překládat, nebo co jako je. A tím pádem jsem ztratila kontakty. Ale jednou krásného dne přišel pan režisér Dexter a povídá Silvo, Olivie chce, abys mu taky překládala, bude dělat hru a chce Svobodu, aby mu dělal Tři sestry, aby mu navrhoval. A já jsem řekla, no to je sice hezký, ať dělá Tři sestry, ale já nemůžu Olivieru překládat. Víš, co to znamená pro mě Olivie? To je pro mě pán Bůh. Já omdlím. Já jsem říkala, že sebe nevyrazím ani slovo. To vůbec nepadá v úvahu, abych překládala Olivierovi. On říkal, no počkej, tak překládáš mě. Já jsem říkala, no to je něco jiného. On říkal, taky je člověk, zrovna jako já. No prostě se na mě hrozně zlobil a řekl, dneska večer jdeme na Otela a v té době se teda Otelo hrál. To byla úplná dostat se na Otela, to bylo horší, než dostat lísky na Wimbledon, na Center Court, jo. No takže jsme přišli, dívali jsme se na to, já byla ještě víc zničená z jeho úžasného výkonu a večer, když jsme měli potom po představení jít za ním do šatny, tak já jsem ve tmě zmizela a vůbec jsem nepřišla, nešla tam. Řekla jsem Svobe, pojď, já tě vemu do hotelu, vůbec jsem mu nepřeložila, že jsme měli jít za Olivierem. A v druhý den přijdu na zkoušku k Dexterovi a on říkal, ty jsi ale pěkná, ty jste kam se zmizli, Olivier na vás čekal, no mě takhle tlouklo srdce a stojím tam v té kanceláři, ještě vyjednávám nějak, aby dostal Svoboda peníze za svou letenku a najednou mě někdo chytne za ruku a říká, pojďte honem a chytne mi za ruku a táhne mi nějakou chodbou, otevře dveře a přede mnou stojí Olivier. No co vám mám povídat, do dneška nezapomenu na ten moment, mě se prolomily kolena a on se na mě usmál, říkal, paní Williams, já jsem slyšel, že budete tak laskavá, že mě budete taky pomáhat, až budu teď dělat ty Tři sestry. A no, já jsem jen polkla a řekla jsem, že jako moje angličtina není snad na takový výši, abych mohla dělat pořádnou překladatelku. On řekl, já všecko o vás vím a mě je daleko milejší mít dobrou herečku, než ženskou, která ví všecko, každý termín technický a přitom nebude chápat to, co chci říct panu Svobodovi. Já potřebuju někoho, kdo může sdělit mý nápady, jak chci dělat ty Tři sestry a tak. No tak na tom se ujednali, on ještě povídá, kdy se máme příště sejít a od té doby začalo teda úplný blaho pro mě. Já jsem jezdila, bojovala jsem za Oliviera, za tím, co Svoboda, který je velmi silný výtvarník a který, když se rozhodne, že udělá tohle takhle, tak prostě neustoupí. A já jsem vždycky říkala, udělej mu to pro Krista pána, přece nenecháš Oliviera, aby on ustupoval tobě. A on říkal, já si ho vážím jako herce, ale ne. No jednoho krásného dne se jednalo o jednu takovou maličkost, že třetí jednání ve očích Oliviera mě

jednání. Udělá on mi to a já mu to zase jako říkám a Svoboda říká, to ne, to ne, to ne. A to mě Olivier chytnul za klopy kostýmu a povídá, co to je to ne, to ne, to ne, co to je to ne, to ne, to ne. Já jsem řekla, Larry, on to nechce dělat. On říká, že vidí černobíle. Tak on si jenom odech a povídá, to je strašný, jak vy jste hrozně tvrdohlavý národ, vy Češi, jo. No a prostě já jsem mluvila celou hodinu do Svobody. Já řekla, udělej mu to, on chudák tady prakticky umírá na rakovinu a ty nemůžeš udělat světýlko, který on potřebuje ve třetím jednání. No tak druhý den jsem přišla do divadla a už jsem viděla, že tam dělá světla, že mu to udělal, takže Olivier vyhrál tentokrát. No a pak se opakovali různý věci, pak jsme dělali ještě Dostojevského idiota a opravdu musím říct, že to jsou jedny z nejkrásnějších vzpomínek na divadlo v Anglii, přestože já jsem tam hrála jenom roli překladatelky.

Ale zase se vyvinula jiná věc, a sice, že přijelo víc a víc emigrantů z Československa a že jsem byla pořád žádaná, abych začala dělat nějaký divadlo, aby taky Češi měli jednou za čas báječný představení, jako Československu mívávali, když ne teda tak dobrý, vysoký kultury, tak aby aspoň slyšeli český slovo. No a zašlo to vlastně Járou Kohoutem, který poslal dopis do Londýna, jestli by jsme byli tak laskaví a naše skupina udělala představení na té louce zelený, že on si jezdí na zájezdech po emigrantech po celém světě, do Francie jezdí, do Austrálie a tak, a že by přijel on potom jako týden předtím zahrát tu hlavní roli a my bychom měli náš ansámbl. No, tak jsme se jako trošku smáli, já jsem říkala, nemáme žádný divadlo, nemáme žádný herce a já jsem v životě nerežírovala, co to je za bláznovství, jak on si to představuje. No a oni mě řekli, ale Silvo, to přece dáme dohromady. A vy nemáte ponětí, jaký to byl úspěch. My jsme opravdu to hráli tolikrát, úplně narvaní lidi jezdili z Bristolu a ze všech, z Manchesteru a ze Skotska se na to jezdili dívat. No a tak tím to začalo a potom se řeklo, tak Langová, co bude dál? Já jsem říkala, no nic, Jára Kohout nakonec nepřijel, museli to hrát jeden z našich herců tam, teda amatérů herců. A řekla jsem si, tak teďka se vrátím ke své herecké dráze zase. A prostě oni nedali a nedali, tak jsem řekla, no tak dobře, tak uděláme něco další, co bude trošku aspoň výchovný. Tak jsem si vymyslela, abych tam měla Karla IV. Noc na Karlštejně. A tohle to jsme dělali taky s ohromným úspěchem. Jenomže já jsem do toho dala trošku politiky. Dokonce jsem udělala takový úvod, že jsem jednoho z těch mladých přestrojila za reportéra. Dala jsem mu notes do ruky, že si nemohl pamatovat roli, aby z těch otázky měl všechny napsané a mohl je číst. A jednu herečku jsem oblekla za takovou vesnickou ženu, která jde hledištěm a on za ní běží, říká, poslouchejte, vy jdete na Karlštejn. A ona říká, víte, že žádná žena nesmí na Karlštejn. A teďka mu začne říkat ale. A teď začala říkat celou historii o Karlu IV. A tím pádem jsem ty dětičky poučila, které v životě neměly historii českou, o Zlaté bule, jak udělal most, univerzitu. A tohle to všechno se mi podařilo takovým poměrně lidovým způsobem dostat jenom do té předehry, víte? No, do té předmluvy. No a pak šla opora nahoru a hrá se normálně Karel IV., víte? Teda Noc na Karlštejně. No tak to mělo zase úspěch a tak tentokrát už se ty herci trošku naučili hrát a opravdu už začali být docela dobrý, protože někdo, kdo viděl na té louce zelený, říkal, ty máš někde nějaký nový herce tady? Já říkám, ne, ale ty jsem teďka do toho na nich nakopala a prostě jsem to úplně teda prakticky to biju, než to do nich všecko naložím, aby co, jak to mají hrát. Já mám takový pocit, když se mě lidi ptají, jestli mě to mrzí, že jsem odešla z Československa a že jsem vlastně nemohla dělat divadlo, tak si říkám, vlastně ne. Nejen, že jsem měla možnost vidět prakticky celý svět, protože jakmile nehraju a nerežíruju nějakou hru se svýma hercema v Anglii, tak okamžitě sednu na letadlo a někam letím. Takže jsem byla v Tibetu a v Číně a v Japonsku a v Americe, pochopitelně v Austrálii, ve všech těch zemích a mám

0: toho nesmírný užitek, protože já tím, že jsem dyslektická, já si musím vždycky jet na všechno sáhnout, abych věděla, kde to vůbec je na mapě, protože mě nikdo nemůže nikdy vysvětlit mapu. Dodneška si pamatuju, že mě zavolali na stupínek a říkali: Langová, ukažte mi Kapské město. Tak já jsem prakticky omdlela a měla mlhu před očima. A teďka jsem tam byla v tom Kapském městě, na všechno jsem si sahla a teď si říkám, teďka vím, teď bych to ukázala panu profesorovi z Drtinova gymnázia, kam jsem chodila v Praze. A takže si myslím, že tím, že jsem nehrála ty moje fantastické role, které jsem doufala jednou zahraju, ty moje sny, že se vlastně nic nestalo, protože já jsem zase začala získávat zkušenosti jako člověk, život. Víte, ono není, já jsem tady znala jenom divadlo. Já jsem vždycky říkala, v Praze jsem hrála divadlo od dětství a tady žiju. Víte, a ono na tom něco je, protože člověk se dozví moc věcí a docela naučí a začne vůbec o tom přemýšlet, co jsem. Protože já, když jsem přišla do Londýna a řekli mi, hrajte to jako vy, tak já jsem se poprvé zarazila a řekla jsem si, jako já, tak počkej, teď jsem celý život pořád musela hrát na Ninku a tuhletu a pak támhletu jsem hrála a pořád jsem byla někdo jiný. Každou neděli dvakrát jsem něco hrála, v rádiu jsem pořád někoho hrála a najednou mě říkají, hrajte to jako vy. Jako, no tak tohle to mě trošku zarazilo a začal člověk si říkat, kdo jsem. Jo? A tohle to si myslím, že bylo docela dobrý pro mě i jako pro herečku, i jako pro člověka. Protože jsem měla čas se zastavit a přemýšlet.
1: Ano, opravdu je dobré čas od času se zastavit, podívat se zpátky na tu cestu, kterou jsme u životě prošli a uvažovat, rozmýšlet. Takové okamžiky nám nabízí i divadlo, vždyť právě drama je odrazem, zrcadlením skutečnosti. A právě proto, že to je zrcadlo, můžeme se i díky divadlu pozorovat. Pravda, každý odraz je stranově převrácen, ale o tom víme, tak jako když si u toho skutečného zrcadla upravujeme účes. Divadlo nám nabízí víc. Možnost pozorovat a pak snad také poněkud upravit i vlastní duši. Proto je víc než pouhou zábavou. Proto je mu možné tak plně propadnout, jako se to stalo Sylvie Langové. Ta dokonce pro své diváky původem z Čech začala v Anglii nejen hrát, nejen režírovat, ale i psát. Napsala hry o Smetanovi, o Tyršovi. Ne proto, aby byla slavná, ale proto, aby svým krajanům, nevždy z vlastní touhy žijícím v cizině, připomněla domov, vlast, to místo, odkud vyšli. Protože i ve světě platí, že divadelní prkna znamenají svět. Sylva Langová to dávno poznala a také pochopila. Mě její vyprávění strhlo jako propust vodáckou lodičku. Teď ale už jsme opět v tišině, na široké vodě. Teď se můžeme otočit a vychutnat tu divokou jízdu, i o ní v klidu uvažovat. Dokonce se i zastavit a přemýšlet.
0: Já jsem byla tak nadšená, když jsem přijela. Nemůžu vám vůbec popsat. No, bylo to ohromný. Já jsem byla nadšená úplně. No a tak si říkám, fajn, je svobodná země, přijela jsem, všichni jsou báječní a kdyby někdo potřeboval, že bych zahrál si s cizím přízvukem nějakou roli, tak přijedu moc ráda, protože je to krásný hrát ve své vlastní řeči. Co mám povídat?

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje

0: kačku samozřejmě do tebe.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou hezké sobotní odpoledne na dvojce Českého rozhlasu s první srpnovou dvoranou, s druhým dílem vzpomínek na famózní vokální kvartet King Sisters a karavanou elity našeho folku, country a trampské písničky, kterou vám nabízejí o příštím víkendu dvě dokonale zavedené přehlídky. Tu první vám v úvodní písničkou hodně naznačili vsetínští gimpleři. V tom nejpravějším slova smyslu jejich starý dobrý western se koná letos už po 17. A jak s oblibou říká jejich neúnavný kormidelník Martin Kožich, najdete tam všechno, co mám rád.

Babi Daněk s country klasikou Rychlejší koně. Ti ho s největší pravděpodobností dovezou 8. srpna na přehradu Bystřička u Vsetína k odpolední siestě ke kávě. Pochopitelně nebude chybět kytara Miloše Dvořáčka, ani, jak se zdá, nestárnoucí Rosa na kolejích.

Vaby Daněk a jeden z řady novodobých trampských evergreenů Rosa na kolejích. Přestože pochází ze Zlína, vyráží Vaby už léta na koncerty z Prahy. Na rozdíl od letos jubilujících 45tníků se stálým sídlem v Brně moravské legendy poutníků. Na přehradě Bystřička u Vsetína je starý dobrý western čeká v sobotu 8. srpna, hned po Vaby Daňkovi, a téměř nestárnoucí Jirka Pola slíbil, že přivezou své největší poklady i písničky ze svého posledního alba, jako třeba Máš jen svůj plán s Jirkou Machem.

Karel Hála z dálky úvodu 60. let, kdy si společně s tehdy po Evropě parádně letícím krokodýlem Twistem, jak nazval originál Itala Pepina di Capri Saint-Tropez z textaře Jiří Appelt, zaspomínal na kavárenské čaje s orchestrem Ladislava Bezubky, od jehož odchodu uplyne ve středu 5. srpna rovných 30 let. O den dříve, vzdor údajům na internetu, by oslavila rovnou 80. Inka Zemánková, slavná slunečnice z filmu Hotel Modrá hvězda. Tak jako slunečnice.

Dokud tě budu mít, bude se mi žít lehce, swingový Evergreen I'll Get By z roku 1928 v o 16 let mladší hitparadové verzi otevřel naše druhé a závěrečné setkání s vokálním kvartetem King Sisters. Sestry patřily dlouhá léta k elitě, ale jejich mnohdy přes příliš komplikované aranže je pasovaly do role jakési extra třídy a tak silně omezovaly růst jejich popularity. Tohle vlastně prokletí překonali naposledy na jaře 1945 konstatováním, že sobotní noc je za celý týden ta nejdelší.

Říkám své milé cukráčko, jeden z nejprotřelejších hudebních kousků Johnny Mercera Candy. V jeho autorském duetu s tehdy mimořádně populární Joe Staffordovou se ve stejném roce, tedy v roce 1945, dostala až na vrchol hitparády. Dnes vám ji s orchestrem pianisty Buddy Cola zpívali King Sisters. I když zamířili do studia i v dalších letech, klasická éra vokálních skupin nenávratně pominula a poskytla jen obrazovky jejich hudebnímu show. V roce 1950 pro něj nahráli písničku Ray Conniffa Walk It On Down.

0: Slavný Baltimore ze zpěvníku Bobby Béra s bezvadným textem Michala Bukoviče a neméně vřelém provedení pražských taxmenů v čele s Vráťou Vyskočilem. Ti se objeví na přehlídce Starý dobrý western na přehradě Bystřička u Vsetína v sobotu 8. srpna večer. Ještě před Petrem Spáleným a ještě předtím dopoledne by měli stihnout 20. ročník dobře utajené country ve Slapcích u Rakovníka. Alespoň tak to zatím mají pořadatelé naplánované.
1: Je to moc krásný, když si ruce pro

dania ví, jak jen tak v trávě klíma, jsou tu hned myšlenky toulaví. Všude je klid a jen tam kousek ode mnou, dál potok pospíchá. Slyším svůj vlastní dech jen občas, křídla vůle promluví do ticha. Nebe je samá hvězda, jak tmavě modrá zahrada. Jestli ráj tohle není, mě tak aspoň hodně.

srdce pokoje. Bulváry, kasína a spousty neon od snadem promění, ale jsou stejné v pátek jako půl

pár holek a pár filmů, město víc neumí nabídnout. Tak když mě časné ráno první zábleskem po tváři pohladí a stínám spánek proudem vody průzračné, že chladí nevadí. A když zaslechnu

Vráťa vyskočil z taxmeny a jejich lety osvědčený bůh musel mít snad srdce kovboje. A když už jsem tak trošku naťukl 20. ročník dobře utajené country, přidám další očekávané borce. Tak třeba Nezmaři, Vojta Kyďák Tomáško nebo Honza Nedvěd. A taky Mirek Paleček s báječnými Ješkárnami.

lesa, domů se nesa moudrý ezop. Potká brabce

totiž ten brabenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá. Pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby

0: Vyznavači špičkového bluegrassu docela jistě poznali písničku Do města a samozřejmě i stále elitní cop Míši Leichta. I ti jsou na prezenční listině letošního 20. ročníku dobře utajené country ve Slapcích u Rakovníka, stejně jako Pacific Tony Linharta.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, na spocený okna prstem touhy maluju. Když je člověk sám, tak mnohé snáze.

I když stovky vlaků, jak zpíval pražský Pacifik, do Slabců u Rakovníka rozhodně nejezdí, nepochybuji o tom, že všichni skuteční vyznavači téhle muziky z širokého okolí tam příští pátek a sobotu cestu najdou. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S českým a československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím. Tandem. Právě teď je, myslím, ta správná chvíle udělat si čas na tandem. Takže vás ze studia zdraví Jan Rosák a hned vám taky prozradím, že dámu, která usedla naproti mě, mám moc rád. Je chytrá a vtipná jako málo kdo. Naposledy, jestli se nepletu, jsme se viděli v létě v Přelouči na udílení cen Františka Filipovského za nejlepší výkon v dabingu. Ona tam má nezastupitelnou roli. No jak by ne, když je pokračovatelkou rodu. Pozvání do tandemu přijala totiž zpěvačka, moderátorka a herečka Pavlína Filipovská. Pavlínko, vítám tě.
2: Děkuji, dobrý den.
0: Ty už to u nás znáš, nejsi tady poprvé, takže písnička a potom se na tebe vrhnu. Vrhnu na tebe své otázky samozřejmě.
3: Tandem Jana Rosáka.

0: Pavlíko, díky tobě a Pepovi Zimovi za tu myšlenku, že na to se nejraději vzpomíná, protože teď trošičku zavzpomínáš. Víš, když jsem tady říkal, že u nás nejsi poprvé, tak dokonce jsi už byla několikrát na tandemu.
1: Já nevím, kolikrát.
0: No, myslím, že dvakrát, teď seš, myslím, po třetí, protože kolem tebe se pořád něco děje, takže je to zajímavý, si tě vyspomíná.
1: Jen, aby to bylo do třetice všeho dobrýho, teda. Já se pokusím.
0: No, to je to na tobě.
1: Ale ty jsi na začátku tak nasliboval, chytrá, inteligentní, taková. No. A já se vrhnu, nic nebylo, dámy a pánové, nic. Písnička taky krátká poměrně.
0: Jen se neboj. Prosím tě, zajímá mě samozřejmě, co se za to mezidobí, co jsme se na tandemu neslyšeli, u tebe stalo novýho. Čili já jsem tady už trošičku naznačil, že jsme se viděli v Přelouči. Na
1: Přelouči. A musím ti jen seknout poklonu, nejen za to, co jsi o mě říkal na začátku, ale ty jsi byl tak noblesní, uměřený, nesnažil se zbytečně vlastně z ceremoniálu, který je slavnostní hlavně pro ty, co si odnesou ceny a vlastně i pro celou Přelouč. Je to sláva, je to slavnost a je zbytečný z toho dělat kabaret. A ty jsi byl přesně. Já neměla čas ti to říct, protože ty jsi byl potom pořadu tak obležen.
0: No.
1: Gratulanty, dámami, květiny ti nosili, všechno.
0: Oblehla mě moje žena, tak aby mě neoblehl nikdo jiný. Ale máš pravdu, v té Přelouči, mně se hrozně líbilo, jak Přelouč si váží té příležitosti, že může jednak přivítat významné osobnosti a taky, že se tam koná taková hezká příležitost, hezká akce. Myslím, že to tak berou, víš, Přeloučtí.
1: Přeloučtí jsou na to docela i pyšní. A já jsem jim hlavně nesmírně vděčná, protože každá vzpomínka na toho tátu mi dělá dobře na duši. Ale věř mi, že každý ten podzim v Přelouči trošku prožívám tak napůl. Mám radost a taky do mě vyjede taková sentimentalita. Hmm. A není to jen věkem, ale je to vzpomínkami a najednou si uvědomuju, že každý ten kámen, každá ta budova v Přelouči, to náměstíčko, že táta kolem měl příběhy a pořád, a my jsme se nudili, vůbec jsme to nechtěli poslouchat, ale přesto mi leco z paměti utkvělo. A já toho tátu tam vlastně pořád vidím a cítím ho v zátylku, víš?
0: Prosím tě, já se ti musím s něčím svěřit a přiznat. Víš, moje manželka pochází z Chrudimi a byla žila léta v Pardubicích a do Pardubic jsme jezdili ještě, než byla dálnice, hlavně přes Přelouč. A vždycky, jak jsme projížděli těmi uličkami, tak ona mi ukazovala domek s takovou zeleným okapem, zelenou brankou. Říkala, vidíš, tady žil František Filipovský. A já jsem si to tak zafixoval a vždycky, když jsme zase projeli, říkala, vidíš, to je ten dům Františka Filipovského a zase to je, tady žil František.
1: Jo, rodáci se opakujou, já to znám.
0: A já jsem si to tak zafixoval, že potom, když už jsem tam třeba jel s přáteli na nějaké vystoupení, tak jsem sám říkal, vidíte, tohle je dům Františka Filipovského. Představ si to, zhruba si tak po takových 20 letech mi jednou, když projíždíme tou Přeloučí, povídá, vidíš ten dům? Já říkám, jo, to je dům Františka Filipovského. Ona říká, ne, 20 let jsem si s tebe dělala srandu, to vůbec není jeho dům. Představ si to, já jsem podlehl její v mystifikaci.
1: Ukazovala ti jiné.
0: Úplně jiné, ona říkala, že se jí líbil ten zelený okap a tak si se mě dělala srandu 20 let.
1: No jo, ale teď je to krásný, má fantazii a já jsem jí vděčná. Nátlí paní, ruku líbá milost, já paní, že vybrala takový krásný se zeleným okapem.
0: Moc hezký dům vám vybrala. Který byl ten pravej, prosím?
1: Ten pravej v Pražské ulici. Je tam i cedulka pro tvoji orientaci, aby ti zas někdo nenapálil, jo? Protože tam se tatínek narodil, tam žil s rodinou, která byla košatá. Představ si, 3 holky, 3 ségry a tatínek. On byl princátko poslední a on si žil, že jo, všichni ho obskakovali a tak, on na to vzpomínal. Jak byl princ rodiny. No, netrvalo to dlouho, pak přišla první světová válka a všechno bylo to jinak trošičku. Ale ten domeček, ten je hrozně obyčejný, nemá zelený okap. Bylo tam už lecos, papírnictví, pohřební služba, pak tam vyšívali korálový kabelčičky a teď je to na prodej. Ale já si ho nekoupím. Ale možná, že město Přelouč se o domeček vystará a dá tam něco veselějšího a roztomilejšího, než byly ty předešlý činnosti.
0: Muzeum Františka Filipovského.
1: Podívej, do našich přeloučských záležitostí se nepletím, už máme na muzeum založeno jinde.
0: No, každopádně, ale teď už si dám opravdu bacha na to, jak ten barák
1: musíš,
0: vypadá.
1: Musíš.
0: To už jo.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Andem cestuje.
1: S Pavlínou Filipovskou jsme si před chvíličkou povídali o Přelouči i o tom rodném domku tatínkově. Tím se možná dostáváme tak docela přirozeně i k tomu, co bývá tématem našeho tandemu v příštích chvílích, a to je cestování na místo, kde je mi nejlíp. Já nevím, možná, že do Přelouče se vracíš ráda, to nepochybně, taky tam cítíš ten genius loci tatínka, mají ho tam rádi, čili tam je ti určitě dobře, ale nechci tě jaksi směrovat tam, kam si přeju já, spíš naopak, řekni mi ty, kam ty se ráda vracíš ve svém životě.
2: Já ti spíš řeknu, odkud se nikdy nehejbám celý život. A to je pokud možno z Prahy. Já tak miluju Prahu. Moje maminka je rodilá Žižkovanda. Já jsem se taky narodila na Žižkově. Tatínek byl náplava z Přelouče, že jo. A nějak maminka s babičkou a vůbec ta rodina žižkovská ve mně ten kořen pražský tak ohromně hluboko zahrábly, že já bez Prahy si nedovedu představit život. Po téhle zemi je všude krásně. Já jezdím, samozřejmě i pracovně, já si prohlížím, vidím nádherný lesy, vidím přírodu, šumí voda, tamhle rybník, zadumanej, no všecko to na mě působí, miluju tuhle zem, ale strašně ráda se vracím do Prahy. A teď ti řeknu zajímavost, já jsem si uloupla svýho manžela, už ta posledního toho si nechám, ono ho to hodně leká, když to řeknu, nechám si ho, dobrý, slušný člověk je to a je ze západních Čech, z těch huňatých lesů, dovedeš si to představit, tam zdravo všude a od přimdy, víš, tam, no. Takže to odtamtud jsem ho ukradla.
1: Jak on se cítí mezi těma barákama, když
2: no,
1: tam nejsou
2: lesy? To ti právě já chci říct. No. On na tu přimdu odjíždí kdykoliv může, protože je myslivec a teď měl starost o ty srnky a tohle a sněhu bylo a kalamity a tak. Takže tam pořád jezdí a krmí a opatruje, kontroluje. Já taky s ním občas jezdím, když nejsou extrémní podmínky, že jo, na mou pražskou povahu a tělo. No a ten Luboš si představ, že on přijede po 3-4 dnech z té nádhery, z té přírody, kde opravdu může zhluboka dýchat. A on mi řekne, a ví, že já docela rád jedu domů.
1: To je nádherný. To je uznání pro tu Prahu.
2: No počkej, to taky pro mě. No, to, víš, to,
1: promiň, promiň,
2: ono
1: promiň.
2: To bylo především. Fuška to byla.
1: Prosím tě, ale ty jsi řekla na začátku dost důležitou věc. Narodila jsi se na Žižkově.
2: Ano.
1: Víš, u mužů, třeba já nevím, Jirka Krampol, nebo Luděk Sobota jsou Žižkova.
2: Taky, no.
1: A se říká Žižkováci, to jsou takový frajeři. Jsou i Žižkovandy frajerky?
2: No
1: fakt, jo?
2: No kdyby jsi znal moji maminku i babičku. Statečný ženský, na všechno připravený, protože on ten život na Žižkově, a to já jsem už nezažila zase to já jsem totiž hodně z minulého století, ale za stolik.
1: Tolik ne.
2: Ale bylo to tam dobrodružný, však ono se o Žižkově říkalo, že to je Žižkovská republika, jo. A oni Žižkováci byli ohromně na to pyšní, že jsou o tam tať a taky neradi cítili nějaký náplavy zvenčí, jo. Takže on no, dnes třeba mě Krampol spotně šlem napadl, jaká pak Žižkovanda, ty jsi bydlela na rozhraní, ty ses narodila v Přemyslovský, to je pravda, Přemyslovská ulice, ale půl Žižkov a půl Vinohrady.
1: A teď jde o to, pro co se rozhodneš?
2: A já jsem byla na té správné půlce, pochopitelně, to by maminka ani nedopustila. No a tak já si myslím, že žižkovský ženský byli ještě o něco svéráznější, statečnější a mužnější než žižkovští muži.
1: To nebyly jenom takový ty žižkovský ženy, co při prvním máji dělali takový ty zdravý, živý v obrazce, víš, to ne?
2: Ne.
1: To nebyly pravý žižkovský ženy.
2: To jsou zkreslený představy.
1: No,
2: v literatuře a tak vůbec se to hodně popisovalo, že člověk si představil, že ten Žižkov byl zaplavený ženami v rudých šátcích a muži s karafiátem rudým v klopě. Nebylo to tak.
1: Keci.
2: Zdaleka ne, keci. Chlapi byli v hospodách a ty ženský je scháněli. A vůbec si nestačili vzít jakýkoliv šátek, no tož pak červený, na ten neměli.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnešní host, zpěvačka, moderátorka, herečka Pavlína Filipovská, je člověk, kterého bych si dokázal představit dokonce třeba i na té žižkovské radnici, protože má to v hlavě srovnané, myslím si, že má takový zdravý pohled na věc. Já bych tě ale ještě posunul kousek výš, Pavlína.

0: všechno. A ty nitky těch všech nepohod, kterých je na světě tolik, bohužel. Protože když jsem zpívávávala, že v roce 66. už bude dávno
1: všude mír.
0: Jak se ten Vladimír Dvořák mýlil, že? Bohužel, tragicky. No, takže on žádný mír není a není pohoda mezi lidma. Lidi se čím dál víc mračej a proto já čím dál raději zpívám písničku, proč se lidi nemají rádi. Protože je to taková otázka trošku do větru, protože na ní odpověď nenalézám a myslím si, nenašel
1: nikdo.
0: Těžko ti
1: někdo dá jednoznačně.
0: Ale kdyby tak lidi přibrzdili, malinko se zamysleli nad tím, jak ten život lidský je strašně prchavej, krátkej a jak by bylo třeba každýho dne si užít a co tě to stojí, ráno se usmát, pozdravit nebo nastavit ucho, když někdo potřebuje vyslechnout. Ono to je zadarmo a přitom by to udělalo úplně jinou atmosféru mezi námi.
1: Vydala bys nějaký celosvětový nařízení, který by to nějak mohlo malinko upravit třeba?
0: Já na nařízení jakéhokoliv druhu nevěřím. Hmm. Cokoliv se nařídí, tak hned má tolik oponentů takový nařízení. A už je diskuse, pak je komise, pak se sejdou, pak založí stranu proti nařízení, pak založí druhou stranu pro nařízení a nic z toho nakonec není. Jenom zase další hádky a nepokoje. Nařídit se nedá nic, ale mělo by se víc na lidi obyčejně mluvit, aby tomu všichni rozuměli.

0: povídání s Pavlínou Filipovskou tady zazněla i taková hezká vzpomínka na Silvestr 61, si říkala?
1: Ano.
0: 61, kterého se nepochybně zúčastnil i ten, koho si dneska vybrala mezi klasiky českého humoru, protože
1: nemohl
0: to byla
1: chybět.
0: Stálice. Ano. V rozhlasových Silvestrech byl největší hvězdou. Všichni jsme ho měli rádi a těšili jsme se na něj.
1: A však taky ty rozhlasový Silvestry, to byla radost, to byla rozkoš, protože já jsem zažila doby na rozdíl od tebe, kdy nebyla televize a pak byla jedna na tři baráky.

0: Jo, veliká jako korespondiák, asi tak, obrazovečka, a všichni jsme se scházeli u hodných sousedů.
1: No to jsem rád, že mě považuji za takhle mladýho, ale já to taky pamatuju. K nám chodil půlka baráku.
0: Jo, vy jste měli televizor, no jo. No měli. Tak to my jsme chodili vedle ke Stalichům.
1: Vy jste byli chudší než my.
0: No chudší, no. A ono to bylo všechno na ty příděly, no. Takhle a byla rvačka a tatínek neměl čas si stoupnout do nějaké do fronty.
1: No, ale teď, abychom se k té hvězdě dostali, její jméno je Jiří Štuchal.
0: Ano.
1: A díky, Pavlínko, tobě si teď na něj zaspomínám. Prosím, ty jsi ho určitě znala osobně.
0: No jistě, protože za těch dob kdysi dávných, v 50. letech hodně už zas jezdějí herci, ale hodně tehdy už jezdili herci a dělali estrády, což je vlastně takový útvar, ke kterému se všichni vracejí, ale odmítají tomu, říká estráda, a přitom to není nic jiného. A kolikrát je to špatná estráda. No, ale tak to nechme stranou. No, a teď tam byli zpěváci a byli tam komici a byli tam umělci vážnějšího zrna a tak různě. No, tatínek balancoval mezi všemi žánry, že jo, protože na požádání předved cokoliv. No a do této party krásný patřil i pan Štuchal a jeho paní Věra Racková. A ta pro pamětníky zdůrazňuji, první zpívala Lavičku v jasmínu.
1: Jejda, to je to kež, Lavičko kež,
0: ano,
1: bys,
0: ano.
1: Když to Věruška zapamatuju.
0: Racková, ano. To byla jeho žena. A byla to taková krásná dvojka, pohodová. Ty se opravdu měli rádi. A vůbec mi připadá, že všichni v té partě, to byla radost s nima pobejt. Jaroušek Šterc. Víš co, pozvi mě příště zás, protože já jich mám v zásobě tolik milovaných.
2: A mistře, vy jste poprvé v Praze.
3: Yes, totiž asi, oui. Excuse me. Da. Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar. All right? Já jsem myslel, co se vám v Praze, mistře, nejvíce líbí? Oh yes, lidi, prima. Well, moc prima lidi a nejvíce, ještě víc prima, first class, první třída ženy, ladies, moc fajn. No ano, mistře, ale co ještě je u nás prvotřídní? Všecko. Divadlo, National Divadlo, Národní, yes. Muzeum, vy jste byl v Národním divadle a v muzeu, mistře? No, nebyl, ale zvenku to hezky vypadá. A mistře, viděl jste nějaké pražské kulturní památky? A viděl, moc rychle nás vezli autobus, Čedok, já už nic nepamatuju. Pamatuju, byl jsem v tom, jak je ten věř, jak ten měl hlad velký a hrál violin z hladu. Jak se jmenoval, prodávali Borka. Mistře, snad dali Borka, dali. Nic nedali, prodávali tiket. Prodávali vstupačky. Já bych jenom rád viděl, my se přece jenom o té Praze něco podrobnějšího, byl jste v cirku. Yes, v cirkus, myslíte, hned poznal. Yes, moc líbilo. Praha je moc dobrá cirkusová město. Nahoře například, tak tam ten krásný kůň na Václavák, yes, Václavák, kůň Lipican, prostě krásně. Seti, krásně se drží, jockey, hrozně rovně, dobrá škola je to. A já jsem tady byl jsem tady v září, lidi plno kytiček dali dokola, moc rádi mají jízdu na koni.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zpěvačka, moderátorka, herečka Pavlína Filipovská. Co je v téhleté chvíli, Pavlíno, u tebe aktuální z těchto tří profesí? Nemyslím teď, když tady sedíme.
2: Tak lež to není, že jo, co si řekl.
1: Že jo, no.
2: A je to moc hezký, když se vršejí tituly, poněvadž já už skoro, víš, na tom i začnu trvat.
1: Jo?
2: No, aby lidi věděli, pač už taky je spousta lidí, kteří nevědí, kdo to je ta paní nebo co, ale když se navrší takových titulů, tak si tě aspoň všimnou.
1: A dáš si to na vizitku takhle?
2: To nedám asi.
1: Protože to by člověk měl mít, aby všichni hned věděli, co je.
2: A co tam ty máš?
1: Já tam nemám nic, ale jeden můj kamarád, ten tam
2: vidíš,
1: měl napsáno Náden.
2: Vidíš, ty si
1: Náden.
2: Tak pyšný, že si myslíš, že každý hned ví, Rosák, skvělej, nádherný sportovec,
1: no,
2: umělec, tadyhle divadelní.
1: No, nedám si tam tenista uštíř. Přece, že jo, to bych byl pyšnej moc, že jo. No.
2: Ne, to si mě voď sebou, já to dořeknu. Jo. Co tam nemáš na té vizitce?
1: Můj kamarád tam měl napsáno Náden.
2: Náden.
1: Jako nádeník.
2: No, já.
1: Tak co seš teď nejvíc v tuhle chvíli?
2: Víš co, teď asi ze všeho nejvíc jsem člověk zájezdovej a rozhlasovej. A musím ti říct, že já teďko takhle vlastně, nechci říct na poslední chvilku, ale v tomhle zralém věku, chápu, proč ten táta třeba tak miloval rozhlas. Jak se těšil. Protože naprave ten mikrofon, když si tady sedneš, tak je tvůj. Nemůže ti nikdo uhňápnout. Za druhý, on je takovej intimní. Je to mrcha. On na tebe prozradí všechno. Nemůžeš ošulit posluchače přes mikrofon, protože oni tě mají doma a oni ti přestanou věřit. Jakmile začneš být příliš brilantní, elegantní, poučený, všechno víš, všechno znáš, tak v tu ránu ztratěj takovej ten pocit intimity a řeknu, přelaď to, prosím tě, není tam nějaká muzika. Jo? Čili já si toho mikrofonu čím dál víc vážím a Český rozhlas ke mně není skoupý. Docela mám příležitosti a navíc ještě sedíš autorský. No ty seš na to zvyklý, že jsi sám za sebe ve všem, ty řemesla, devatero nejmíň, ale já takhle teďko najednou jsem postavená, protože ano, ten pořad, ale napíšete si to, vy to uděláte si to a tak. A já píšu teda jako Jirásek tuškou na papír, protože u počítače mě nic nenapadne, víš? Ale píšu.
1: No to, pak to stejně musíš hodit na počítač, ne?
2: Proč?
1: Ne.
2: Já to po sobě přečtu.
1: Jo.
2: My jsme se ve škole ještě učili normálka psát. To nebyly žádný ty takový, víš, jako teďko zavedou takový písmo, to bude už klínový. To už se mě netýká.
1: Takový to polotiskací, myslíš?
2: Jo, polotiskaco, ale je to trošku spotvořený, takže ono to není. To je jako čkopes.
1: Takový americký je to moc.
2: Jak se často teď říká.
1: Prosím tě, a tak počkej, ale abychom byli konkrétní, tak no. Ty si píšeš a potom si interpretuješ texty.
2: Ano.
1: Jakého charakteru? Řekni tituly.
2: Prosím tě, to je tohle zpověď. Jakéhokoliv charakteru. Já jsem chvíli humorná, já jsem chvíli závažná, já si dovolím někdy být i poučná, ovšem přiznám, že to nemám z vlastní hlavy. A třeba miluju vysílání Dobrého jitra, protože to jsou 3 hodiny s mikrofonem, který je jenom tvůj, už jenom ta důvěra rozhlasu, to mě sráží do kolen. Jo.
1: A to ti trémou,
2: ale...
1: No ale pozor, Dobré jitro sebou nese ten zvíř, že musíš opravdu stávat v dobrém jitru, to znamená brzo ráno.
2: Ve 3.
1: To ti nevadí.
2: To je od 5 ráno.
1: No.
2: Zažila jsem doby, i kdy to bylo od 4 do 8, no. Tak teď je to od 5 do 8. A protože se bojím, tak stejně nespím, víš, tak já to nemám ten problém s tím vstáváním. To jak si, to já pominu. Ale je práce to vymyslet o čem? Teď prostě to taky seřadit, protože v 5 hodin ráno nemůžeš s Einsteinem na lidi. To musíš polehoučku,
1: no
2: bačkora,
1: no
2: budit, víš, být něžnej, skoro
1: šeptavý,
2: srozumitelný, pomalejší, jo. Přidávat můžeš pak ve 2., 3. hodince, ale nejdřív se to musí takhle hezky něžně. No, je to pořad, s kterým já se mazlím, ale přiznávám se, že ty 3 hodinky tak... 4-5 neděl si píšu. Teda ne, že bych se dělal 12 hodin denně, ale než to vymyslím a než to dám dohromady, ale strašně mi to baví.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavlína Filipovská ve svém životě už několikrát dokázala, že kdyby na to přišlo, tak by byla schopná se uživit i úplně jinak, než se třeba živí. Já vím, že si třeba dělala i podnikatelku, to bylo tehdy, když jsi měla ten slavný mandl.
2: To byla těžká role teda, takovou už bych nevzala.
1: Ne. No ale prosím tě, zkus teď zauvažovat, co by si dělala, kdyby si nedělala opravdu to, co teď děláš? A co by si dělala jako ráda? Myslím, že už před chvilkou jsme v podstatě na jeden takový způsob paralelní narazili. To znamená, že by si dělala třeba rozhlasovou speakerini a moderátorku.
2: Já vím, že to ne právě. Ne. Já třeba obdivuju vždycky, takhle je to jitro dobrý. No. A takhle přes okýnko vidím, jak nastupujou zprávaři. Teď oni co přečtou za jména, fakt a tohle. A jsou takový jako u toho. No a ještě si u toho povídají občas reží, když je tam náhodou repo. No to já obdivuju. Já vůbec nejsem schopná takovýmhle způsobem racionálním a nezaujatým sdělovat fakta. Víš, to mi není dáno, to já bych vůbec nemohla.
1: Čili hlasatelku správně.
2: Hlasatelku bych neuměla.
1: Ne. Prosím tě, víš, co mě teď napadlo? Ty máš tak charakteristický hlas, mimochodem velice milý charakteristický hlas, ale nepamatuju se, teď mě možná vyvedeš velice rychle z toho omylu, že jsem ho slyšel v dabinku. Dabovala jsi někdy?
2: Nikdy.
1: No to je zvláštní.
2: Nikdy. Pozor, jedna je výjimka, ale to se nedá považovat za dabing. To taky je dávno, tak dávno, že opravdu to nemůžeš pamatovat. To se filmy v televizi, když šel cizí film, tak se sešla hrstička statečných, nebo ty, co byli po ruce a četli z textů prostě pod ten obraz, ale živě, z jedné vody šup.
1: Bez strefování do pusy.
2: Bez strefování do pusy, prostě četli, jo, když tam byla hrbata, a hrbata je moje, a tenhle ten kulhavý, jo, nozdar, a to, a teď už nebylo čas ani měnit hlasy a nic. A takhle já jsem jednou, jak slepej k houslim, přišla k televiznímu, jaksi pseudodabingu, takovýhlemu divokýmu, šla Tereza Rakénová, nádherný film, Simon Signore, já z ní byla vždycky okouzlená, no a teď to šlo teda, a my jsme seděli všichni u jednoho monitoru a já jsem tam měla roli takový tý ošklivý, zkroucený sluštičky, která dost tý Tereze potom zamotá život a něco tam práskne na ně, to byl jako krásnej, bezcharakterní typ, ale... Že bych to zahrála, to vůbec nebyla šťastná, jsem překoktala ty repliky, že jsem je našla v tom zmatku a tak. To byl jediný pokus o dabing, tím to začalo, tím to skončilo. A od té doby vlastně já jenom takhle, já paběrkuju z té slávy dabingový tatínka, jak jsme vlastně o tom začali, od té přelouči a tak vůbec. Ale já si taky myslím, že bych to asi neuměla.
1: Ale já myslím, že to jde akorát o to vyzkoušet. To je taková výzva teď pro režiséry.
2: A ty jsi to dělal někdy?
1: Kdysi dělal, ale taky jsem to několikrát použil jako bonmot, že jsem stál vedle Luďka Munzara u jednoho mikrofonu.
2: Jo, to
1: no,
2: jsem slyšela.
1: No jasně, on, já to teda znova řeknu, protože to říkám hrozně rád, že on dělal.
2: Já to ráda slyším.
1: On dělal toho Paula Newmana a tak se mu nevedla ta klapka, taky dělal na několikrát. Na rozdíl ode mě, který jsem to vyšel na poprvé, že jo. No a teď přijde ta poenta, že on dělal hlavní roli Paula Newmana a já dělal nádražní rozhlas, že jo.
2: To by možná ale taky šlo.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tak jak se říká, že mívají herci různé své životní role, které jim zůstanou už nevždycky přišity, jako třeba tatínek měl taky Louis de Finesse, že jo? Tak včera neděle byla s tebou spojená naprosto. A prosím tě, já se pamatuju, že ty si to kdysi tak hezky vyprávěla, jak tě zastavují sem tam policajti, nebo tehdy, když
1: no,
0: ta písně
1: tehdy to byl humor.
0: A že si musela zaspívat, aby tě propustili vůbec bez
1: pokuty. Ale pozor, to nebyla příhoda vymyšlená, to já neumím si ty legrační příhody, to byla opravdovská příhoda. Ovšem, ona to byla úplně jiná doba, oni to byli jiný policajti a já byla trošku jiná holka, jo, a tak myslím si, že tohle všecko dohromady, když spočítáš, podtrhneš, tak pochopíš, že jsem nedostala pokutu, když jsem si stoupla na Chuchelskou silnici, tak tam se dalo ještě stoupnout, aniž by tě někdo přejel, srazil, odvál a zaspívala jsem jim aspoň jednu sloku a oni říkali, tak jeďte, dejte si na to pozor.
0: Prosím tě, je ta písnička pořád ještě s tebou takhle spojená, vzpomínaj si na to, předpokládám, že určitě.
1: Podívej, i kdybych nechtěla a chtěla se od ní odříznout, tak to prostě nejde, protože když někam přijedu na besedu, nebo tak to chtějí slyšet. Já už pro radost i sobě ji občas zpívám polsky, protože jak jsme cestovali se semaforem různě, tak včera jině děla byla. Byl čas mažení snův, to je daleko ještě mazlivější, víš, než ta česká verze.
0: Německá verze není nějaká?
1: Grad i Sonntag vergangen. Oh, wie herrlich er war.
0: No prosím.
1: No jo.
0: English, anglicky umí.
1: English to nebylo, až tam nás nikdy nepozvali, tak jsme to prostě se nenaučili, no. Ale podívej, Jeníčku, vraťme se k té neděli. Mě jí osud vlastně nadělil do klína takovouhle nádhernou písničku. Možná, že jsem si zprvu jí ani dost nevážila, protože takovou jsem měla šílenou trému a v životě jsem opravdu nespívala obecenstvu, natož pak, aby mi někdo půjčil do ruky mikrofon. A já jsem z toho byla tak celá zmatená, že jsem si tu písničku ani vlastně neužila. A navíc jsem byla takovej zajíc, že jsem vlastně ani nechápala, že to je drobně eroticky podbarvený, že tvrdá mes netlačí, to jsem vůbec nevěděla, co jako tak, a jak se lidi usmívají a tak, jak vědoucně.
0: No, tak... Ty jediná chudinku si nevěděla, proč se smějou.
1: Na Žižkově meze moc nebyly a potom dělala jsem si to, no prostě bylo to takový. Takže byla to doba skutečně her a malin nezralý.
0: Kdo napsal ten text vlastně, prosím tě?
1: No dobře, já pořád říkám, že jsi ještě nezralej. Jak ta malina? No, suchý šlitr, prosím.
0: Ježiši, teď to je vlastně suchý.
1: To jsi zeptal vážně, nebo jsi vtipkoval?
0: Ne, prosím tě, s tou mezí mě najednou napadlo, kdo měl takovýhle nápady, no tak to je jasný.
1: No, Jirka no, suchý no, už od mlada a má je furt.
0: Jsem si tě vyzkoušel takhle, jestli si to pamatuješ. Ne? Pavlínko, já ti moc děkuju za, ale co mě vůbec nepřekvapilo, že příjemnou návštěvu, protože ta bývá vždycky, když se dostavíš k nám do tandemu. A přestože to bylo už po třetí, tak já bych si hodně přál, aby to nebylo naposledy.
1: To víš, aby došlo za prvé na komiky miláčky a za druhý taky tě ráda vidím a dovol, abych tobě poděkovala za pozvání, který bylo pro mě velice milý a váženým posluchačům za pozornost.
0: Díky a naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

První píseň dnešního pořadu Muziky muziky nás zavedla do jižních Čech, do Třeboňského zámku. Upravil ji František Domín, českobudějovičák, který se do Nebeského orchestru odebral v roce 2003. Slyšeli jsme Budvarku, zpíval Ludvík Petr, Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Mezi lidovými písněmi se nachází několik, které začínají v tom, třeba v tom dálném českém kraji, v tom našem dvoře, na Chocku, třeba v tom Tranovském zámku, v tom Tranově, v tom Dubovém lese a další. Některých se chopili upravovatelé a tak si je dnes můžeme poslechnout. Tu další upravil Miroslav Císař, který část svého hudebního života zasvětil městské hudbě Františka Kmocha v Kolíně, kde působil jako dirigent. Písničku V tom domečku na kopečku nám s Květovankou zaspívá Vratislav.

Další písnička, která začíná v tom, lidová v tom cikánském rozmaru, zazněla v podání Jiřího Langmajera a pošumavské dechové muziky Lesanky, upravili Antonín Bulka a je to jedna z mála písní, v níž s dechovou hudbou zní i Dudy, Čertův nástroj, solo na něj hrál Zdeněk Bláha. Petr Schýbal, esklarinetista nejstarší jihočeské dechovky Babouci, upravil další písničku, která začíná v tom. Jmenuje se V tom našem starém mlýně. Tak si poslechněme, co se tam přes zimu stalo a mezi slokami nám zahrají klarinety, křídlovky a tenory.

krátké verzi jsme slyšeli písničku V tom píseckým černým lese, upravil ji Petr Fink a s jeho pražskou kapelou ji zpívali Magda Petrová a Radek Holeček. Dnes v pořadu Muziky muziky vybíráme písničky, ve kterých se zpívá, že je něco v tom, třeba v poli, v zámku, v mlýně, lese, rozmaru, domečku, dvoře, kraji nebo houští. A nebo také třeba v tichém údolí. Lidovou písničku o něm opět upravil Petr Fink, s jeho orchestrem ji zaspívají Eva Karasová a Ludvík Petr. A Muziky muziky jsou u konce. Plzeňačka nám ještě zahraje mysliveckou polku od Vladimíra Bajera. Jaroslav Kopejtko se loučí, ať je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Lukovišti, Boříkovech, Hradišti anebo v Mlázovech. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott. Sweet.

slavnou muzikálovou píseň, která se v české verzi jmenuje Bílá a v originále Memory, vzpomínka. Jsem na úvod našeho dnešního setkání nevybral proto, abych vám teď vyprávil o autorovi skladby Andrew Lloydu Webberovi a o jeho muzikálech. Nebo o Haně Zagorové, která mi v roce 1982 tuto píseň přivezla z Londýna a napsala k ní český text. Dnes totiž budeme společně poslouchat zpěvačku, která se narodila v dubnu roku 1966 v Otvovicích jako Hana Zaňáková. V polovině 80. let pro ní její tehdejší kapelník Petr Hanik vymyslel umělecký pseudonym Lu.

0: Před dvěma lety naspívala Lucie Bílá v legendárním karlínském rozhlasovém studiu A za doprovodu svého současného kapelníka, klavíristy Petra Maláska, během jediného dne a bez jediného střihu celé album. A to právě v těchto dnech pod názvem Recital obohatilo náš gramofonový trh. Lucie na něm dala především prostor svému hlasu, který po léta zajišťuje pozici naší nejúspěšnější a nejoblíbenější interpretky a současně pomáhá k postavení jedné z nejvšestrannějších českých zpěvaček. Není nikdo, s kým se cítím na jevišti tak opravdově, jako s klavíristou Petrem Maláskem. Od prvního do posledního tónu jsme jedna bytost, jedna duše a jen s ním můžu lidem říct, co cítím, co mě trápí nebo co mě dělá šťastnou. Už proto zbožňuji naše společné koncerty. Dlouho jsem hledala vhodný čas pro naše společné album a ten právě nastal. To já říkám o každém pianistovi, který mě právě momentálně doprovází. Tak toto prohlásila Lucie Bílá, aby v zápětí k albu Recital dodala. Nejen, že dozrál výběr repertoáru, který je léty prověřený diváky a posluchači, ale navíc Péťa letos slaví krásné kulaté narozeniny. A jako správní muzikanti chceme slavit hudbou.
1: Měl rozkousaný rty a oči jako blázen, pak řval to slovo ty a přitom padal na zem. Svý barvy rozmíchá jak kuchy.

nehorázně, pak chtěl oči skrýt, ty oči plný bázně, měl

I mě časem poškodil a jsem tak trochu na dně.

Dozněla dnešní ukázka z aktuálního alba Recital Lucie Bílé a Petra Maláska, které Lucka věnovala své mamince. Poslouchali jsme šanson Petra Maláska a Pavla Vrby Módy, ke kterému jeho tvůrce inspiroval osud italského malíře a sochaře, působícího především ve Francii, Amédea Clementa Modiglianiho. Přijměte teď moje pozvání do světa věhlasného muzikálu Bídníci. Své příznivce má i u nás a je tomu rovných 22 let, co tento muzikál nádherně do češtiny přebásnil Zdeněk Borovec. Asi o mě víte, že mám rád nejen velké kantilény, ale i historické příběhy. Mám pocit, že jedno k druhému svým způsobem patří. Příběh Bídníků jsem samozřejmě znal z románu Viktora Huga i z filmových přepisů s Jeanem Gabénem, Leanem Venturou, Jean-Paulem Belmondem nebo s Liamem Neesonem. O stejnojmenném muzikálu jsem ale dlouho jenom slýchal a když se ho producent a překladatel Adam Novák chystal v roce 92 uvést v Pražském divadle na Vinohradech, nabídl mi právě roli Jeana Valjeana. Lákavou nabídku jsem však odmítl, protože si rád zaspívám krásné muzikálové melodie, ale nikdy mě nelákalo se dlouhodobě uvázat k jednomu jedinému muzikálovému dílu, docházet každý večer do divadla a zpívat vlastně celý ten příběh, kdy si můžu vybrat tu krásnou melodii a zpívat kdykoliv se mě zachce. Tom já vidím tu svoji svobodu. V první české verzi Bídníků vedle skvělé kompany tehdy zazářil Jan Ježek, Karel Černoch, Helena Vondráčková, Petra Janů, Jirka Korn a Lucie Bílá. Vzpomínám si, jak byl Zdeněk Borovec šťastný, že mohl Bídníky přeložit a je škoda, že tuhle životní příležitost dostal až v 60 letech. Ale nepromarnil ji. Byl také moc rád, že se spolu s ním na přípravách Bídníků tenkrát podíleli ti, s nimiž po celý svůj život tak rád spolupracoval a kteří podobně jako on čekali dlouhá léta na podobnou šanci. Skutečným zjevením se pak ve Vinohradském divadle před oněmi 22 lety stala právě Lucie Bílá v roli nešťastně zamilované Eponíny, dcery všemi mastmi mazaných manželů Thénardiových.

Když jsem v hledišti vyprodaného Vinohradského divadla sledoval první inscenaci Bídníků, která kdy byla v České republice uvedena, napadlo mě, že bych si rád s Lucí Bílou zaspíval nějaký duet. O dva roky později jsem proto hledal vhodnou píseň, kterou bych na turné a vánočních koncertech zaspíval právě s Luckou. Můj tehdejší kapelník, aranžér, skladatel a klavírista Pavel Větrovec mi připomněl krásnou druhou větu z Čajkovského páté symfonie. Do té doby známá melodie, instrumentálka právě z páté symfonie, ale textař Zdeněk Borovec jí dal název Navrať se k růžím. A tak udělal z této symfonické části píseň. A já vám tenhle duet s Lucí Bílou po letech teď nabídnu. Když jsme píseň nahrávali a poprvé zpívali před publikem, Lucie už nosila pod srdcem svého syna Filipa.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Před 17 lety jsme s Lucí Bílou uspořádali turné 7 koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku, a to u příležitosti vydání našeho alba duetu. Některé velké věci člověk nestačí ani pořádně prožít, natož si je uvědomit. Když se na konci každého z koncertů postavil na nohy celý stadion a my si užívali potlesk ve stoje, nebo, jak se u nás hezky česky říká, standing ovation, cítil jsem, že kdyby nic jiného, tak tohle je zážitek, který nás bude s Lucí Bílou navždy spojovat.

Za prodej alba duety jsme s Lucí Bílou převzali dvě platinové desky a stalo se vůbec nejprodávanějším albem v České republice za rok 1997. Tehdy se ho prodalo bezmála 300 tisíc exemplářů. Zaradili jsme na ně i krásnou árii z dnes méně známé opery Fedora skladatele Umberta Giordana. Umberto Giordano viděl v roce 1889 v neapolském Teatro Bellini představení hry Fédora od francouzského dramatika Victoriena Sardoua. V titulní roli vystoupila slavná francouzská herečka Sarah Bernhardt. Giordano byl natolik fascinován jejím sugestivním herectvím, že okamžitě požádal Sardoua o svolení přepracování hry na operní libretto. V té době byl ale Giordano poměrně neznámý autor a Sardou jeho žádost okamžitě zamítl. Dramatikovu neoblomnost se podařilo zlomit až o 7 let později, kdy v milánské La Scale poprvé a s obrovským úspěchem zaznělo Giordanovo dodnes nejslavnější dílo, 4aktová opera André Chénier, založená na životních osudech francouzského raně romantického revolučního básníka stejného jména. Operní Fedora měla pak světovou premiéru 1898 v Miláně a roli Lorise Ipanova ní vytvořil legendární tenorista Enrico Caruso, který stál tehdy teprve na prahu pozdější světové kariéry. Opera zaznamenala velký úspěch a rozletěla se do světa. Na konci roku 1906 Fedora poprvé zazněla také v newyorské metropolitní opeře. Opět s Enricem Caruzem v hlavní mužské roli. Svého znovuzrození se toto dílo o ruské elegantní, vtipné a bohaté vdově Fedoře dočkalo až počátkem 90. let minulého století, kdy v něm zazářily pěvkyně Mireia Freny, Katia Ricarelli a Renata Scotto, nebo tenoristé Placido Domingo, José Carreras či José Cura.

Amor ti věta, láska je ti zapovězena. Náš duet s Lucí Bílou. Lucie Bílá a Johanka z Arku. Ty dvě ženy jsou si v něčem velice blízké a o tom, že by Lucie měla Johanku někdy hrát, jsem byl přesvědčený už dávno předtím, než jsem se o muzikálu Johanka z Arku vůbec dozvěděl. Lucie je od přírody rebel, typický beran s dobrým srdcem. Když jsem se pak byl na tento muzikál v pražském divadle Ta fantastika podívat, byl jsem nadšený. A inspirovaný tím, co jsem viděl a slyšel, jsem sedl k plátnu a namaloval Johanku podle své představy. Obraz jsem pak dal Lucii k 35. narozeninám. Byla šťastná, alespoň to tak vypadalo, protože si nějaký obrázek ode mne vždy moc přála. Připomeňme si teď muzikál Ondřeje Soukupa, Gábiny Osvaldové a Jiřího Hubače, Johanka z Arku, a to prostřednictvím skladby Most přes minulost. A zatímco budete tuhle krásnou píseň poslouchat, můžete se na mém oficiálním webu či na mém Facebooku podívat na onen obraz z roku 2001, který jsem nazval Rozlopená Johanka z Arku.

Johanku s Arkusem namaloval ve stylu Picassova kubistického období a ten obraz jsem měl v hlavě několik let. Na jeho přední stranu jsem napsal věnování Lucii Bílé s obdivem Karel Gott. No, to nebudu dál rozebírat, to je věc mezi námi. Tak, styl Picassova kubistického období jsem zvolil zcela úmyslně. Nechtěl jsem Johanku z Arku zobrazit, co by bojovnici s rozevlátými vlasy, jaký malovali realisté koncem 19. století. Bál jsem se totiž, že způsob a la Mikoláš Aleš a jeho husité by byl příliš popisný, možná až kýčovitý. Také jsem nechtěl namalovat portrét, protože to není zase úplně moje parketa. Chtěl jsem spíš vystihnout onen vír boje, akci, drama. Navíc můj dávný přítel, výtvarník Viktor Brůžek, navrhl k obrazu krásný rám, přesně ve stylu, který jsem zvolil. Byly doby, kdy jsem dost dobře nechápal, proč právě Picasso je tak slavný. V průběhu let se mu ale přišel na chuť. Mám ho rád pro jeho neustálé proměny. Zajímavé je, že Pablo Picasso neměl rád kubisty z jiných zemí. Když například viděl jeden z obrazů našeho Emila Fili na výstavě v Paříži, na otázku, co říká Emil Filovi, nazval ho Picassem pro chudé. Možná je lepší nevědět, co by si velký Pablo pomyslel o mých obrazech.

0: Tolik duet Krása v originále I Believe in You, v tebe věřím, který jsme s Lucí Bílou našli v repertoáru kanadské zpěvačky Celine Dion a mužského nadžánrového kvartetu Il Divo. Mimochodem, ten bude 3. října letošního roku už podruhé koncertovat pražské O2 aréně. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. 3 krejčí v jedné ulici musí nějak čelit konkurenci. První si dal na dveře nápis: Tadyž je nejlepší krejčí v Evropě. Druhý ho trumfnul vývěsním štítem: Zde nejlepší krejčovství na světě. Třetí krejčí si však k ničemu neměl. Jak chceš vedle takové konkurence obstát? Ptali se ho přátelé. Poslední krejčí však zůstal úplně klidný. Já to nemám zapotřebí. Jak to? Protože jsem nejlepší krejčí v téhle ulici.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Jsem zvědavý, jak se loňské úspěchy Lucie Bílé promítnou do právě probíhajícího hlasování v anketě televizních diváků TT. Lucie loni absolvovala černobílé turné 11 koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku, na které letos na podzim naváže 5 koncerty v Praze, Pardubicích, Ostravě, Košicích a Bratislavě. Loni Lucie absolvovala i vánoční turné, na televizních obrazovkách byla k vidění rovněž jako neustále nadšená porotkyně soutěže Československo má talent. Wow! Po každém vystoupení. Navíc obdržela zápis do České knihy rekordu. Zástupci agentury Dobrý den z Pelhřimova jí předali certifikát za rekord, kterým se stalo 527 kusů vlastnoručně uháčkovaných srdíček. Ta se na Lucčiných koncertech prodala a Lucka tak mohla nadaci Konto bariéry předat šek na 200 000 korun. A to je pro dnešek všechno. Přeji Lucí Bílé a vám všem, ať vám v životě nikdy nechybí láska. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný pátek. Ano. Pracovní týden opět utekl neuvěřitelně rychle. Víkend je za dveřmi a my tak i dnes nabídneme jeden tip, kam se můžete vypravit za poučením nebo zábavou. Tentokrát vás zkusíme nasměrovat na Zlínsko, konkrétně do obce Vlčnov. Tam totiž už o tomto víkendu proběhne tradiční jízda králů, kde se ten zvyk vůbec vzal a na co všechno se návštěvníci můžou těšit, tak to zjistíme už za pár minut. Těšit se ale můžete také třeba na reportáž z Fresh Senior Festivalu, který proběhl na začátku týdne ve Vile Pelé v Praze. Eva Bucharová nám představí velmi z netypického úhlu pohledu brambory, Pavel Karas nabídne předpověď počasí a zaměříme se také na to, čím to je, že se nám první noc v novém prostředí přeci jen vždycky o něco hůř usíná. Bude to tedy pestré, tak věřím, že i tentokrát si z témat pohodového rána vyberete.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: A dnešní pozvánka nás zavede do Vlčnova na slavnou jízdu králů. Paní Petra Kučerová-Brandýsová z Klubu sportu a kultury je tak už na druhé straně telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak já předpokládám, že ve Vlčnově to teď skoro ničím jiným než jízdou králů nežije. Jaké jsou ty poslední dny předtím, než to všechno vypukne?
2: No, hektické, popravdě samozřejmě, jak říkáte, všechno jede v přípravách už na ten zítřek a pozítřek, takže máme spoustu práce a starostí nad hlavu.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo sice už ten pojem jízda králů třeba slyšel, ale nedokáže si ho přesně zařadit. Jak vůbec ta tradice vypadá a kde se vzala?
2: No, tak to je docela otázka na další dobu, ale já to zkrátím. Jízda králů se v minulosti jezdila po celém vlastně tady středoevropském kontextu a postupem času jako různě vymizela a přetvořila se a nicméně zůstala tady v té naší lokalitě na tom Slovácku nebo jihovýchodní Moravě. Vlastně teďka je zrovna 15 let v letošním roce od zápisu jízdy králů do UNESCO, nejenom té vlčnovské, ale i těch ostatních. Takže je to tradice staletá, prastará a vlastně je to objížďka jezdců na koních, ozdobených koních, kdy v jejich středu jede král, což je taková symbolická osoba, on je oblečen v bílém oblečení, nesmí mluvit, proto má růži v ústech a vlastně ta objížďka je taková, jako dalo by se říct, má kolední charakter, ti chlapci, ti legrůti, jak se u nás říká, ti jezdci vyvolávají a prosí pro krále nějakou odměnu, takže říkají takové vyvolávky, jako před tímto domem je růža, že tady bývá krásná růženka, nebo prostě jo, různé takové vyvolávky a prosí vlastně pro toho krále nějaké dary, takže návštěvníci dávají třeba peníze do pokladničky nebo do boty. Dříve se vybírali naturálie, vajíčka, slanina a pak se z toho dělala hostina, což už v dnešní době jako není. Nicméně ta objížďka na těch ozdobených koních po té obci pořád vlastně funguje.
1: Ale aby nedošlo k mýlce, když si představím krále, tak většinou je to třeba vousatý muž urostlý ve zbroji. U vás je to trochu jinak.
2: Ne, ano, král je vlastně jako mladý chlapec, ti legrůti, ti jsou vlastně, jsou to chlapci, kteří v daném roce dosáhnou dospělosti, takže 18 let, letos mají všichni 18 a ten výraz legrůti je vlastně odvozený od slova rekruti, což byli jako odvedenci na povinnou vojenskou službu, což už dneska není, nicméně ten zvyk toho té plnoletosti zůstal a ten král je naopak mladší chlapec, musí být panic, proto asi v minulosti se to řešívalo tím, že byl povětšinou mladší, když nebylo to pravidlem, ale to, ten panic být musel, takže on má tak kolem 10-13 let, podle toho, koho si vyberou a ten právě spojuje jakoby ty dospělé muže s tím dětstvím a odborníci i my se přiklání k nějaké takové verzi, že je to vlastně iniciační obřad, kdy se z těch chlapců stávají muži.
1: No vidíte, tak to jsem nevěděl, takhle hluboko jsem do té tradice nikdy ještě nezabrousil. O jízdě králů ve Vlčnově si povídám s paní Petrou Kučerovou-Brandýsovou. Pojďme si trochu přiblížit ten program. Vy začínáte už zítra, je to tak?
2: Ano, vlastně program začíná už v sobotu, i když ještě v pátek je tady taková jako zábava jízdo králova, kterou pořádá tělovýchovná jednota. Nicméně ten oficiální program jakoby jízdy králů je sobota, neděle a v sobotu začínáme ve 13 hodin, začíná jarmark, různé ukázky rukodělných činností, výstavu tady máme, otevření výstavy, no a potom je odpoledne program, který taky vlastně je takový pro nás důležitý, je to regionální kolo verbířské soutěže, kdy vlastně ti výherci postupují potom na festival do Strážnice, kde je celostátní kolo a Verbuňk je také zapsaný v UNESCO, takže my jsme moc rádi, že to regionální kolo se v rámci jízdy králů koná už po 20. letos. No a potom máme večer, hlavní program večerní sobotní, což je předání vlády králů a tam právě se představuje celá ta královská družina těch jezdců i děvčat, které je doprovází a předává král loňský vládu symbolicky tomu letošnímu, který právě v neděli usedne na koně. Je to takový dojemný pořad.
1: Takže to úplně hlavní propuká v neděli.
2: A ano, to úplně hlavní propuká v neděli, kdy od rána také vlastně už jede program, zase ty jarmarky a různé ukázky a je mše svatá slavnostní za účasti právě krále a celé družiny. No a potom už se strojí koně a ve 12 hodin vyjíždí jízda králů vlastně od domu královského. Oni ti jezdci si přijedou vyžádat krále od rodičů, společně nasednou na ty koně a vlastně objíždí obec a vyvolávají ty vyvolávky. Takže to je to hlavní od 12 hodin.
1: Pokud jsme teď někoho nalákali, kde najít více informací?
2: Tak nejlépe si zadat webovou stránku www.jizdakrálu.cz, kde najdou vlastně všechny informace i třeba ohledně parkování, občerstvení, stánků, co tu máme, nemáme. Je tam samozřejmě i program fotografie, program, kdyby například pršel a podobně, nebo i vlastně na Facebooku Jízda králu ve Vlčnově je také spousta informací a případně se mohou prokliknout na ten web.
1: Paní Petra Kučerová-Brandisová z Klubu sportu a kultury je naší dnešní pohodářkou. Není to zdaleka poprvé, co máte jízdu králů na povel. Zeptám se, v který moment vám obvykle spadne ten kámen ze srdce a řeknete si, letos se nám to opět povedlo?
2: Tak první menší kámen je právě v tu sobotu, když už ten program vlastně jako už jede, už jako třeba máme zrovna tu vernisáž na galerii, tak to už je takové jako první, co jako už se to spustilo super. No a ten největší balvan samozřejmě spadne až v tu neděli, až v podstatě, dalo by se říct, až vyjedou koně, protože to je pro nás to hlavní, že samozřejmě ta jízda králu, jako by ta objížďka královská a hlavně, když nám neprší, tak to je velký kámen, protože samozřejmě, co si budeme říkat, to počasí je hodně důležité a kdyby pršelo, tak samozřejmě máme i tuto variantu, ale je to o moc složitější a komplikovanější. Takže v podstatě v těch 12 hodin, když všechno klape a vyjedou koně, tak už je to úplně super.
1: Já věřím, že i tak to tentokrát bude. Děkujeme za pozvání do Vlčnova a zase někdy naslyšenou.
2: Děkujeme moc a přijďte se podívat. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Pohoda.

Sparta Athena nám to potvrdili. Sezóna dovolených už je v podstatě tady. Je vcelku jedno, jestli se člověk chystá na druhý konec světa nebo k nejbližšímu rybníku, hlavně, aby to byl příjemný relax a odpočinek. Jenže radost z cestování může mnohdy pokazit špatný spánek. Tedy stav, kdy se člověk místo usnutí převaluje, má divoké sny, vzbudí ho každé vrznutí a další den si pak často kvůli nevyspalosti moc neužije. Pokud to také znáte, tak jste si asi všimli, že nejhůř se v cizí posteli spí obvykle hned první noc. Je to dokonce vědecky potvrzený fakt, který se označuje jako fenomén první noci. Celé to poměrně logicky souvisí s tím, že člověk vstupuje do nového prostředí, do prostředí, které nezná a které pro něj může potenciálně představovat různé hrozby. A evoluce ho vybavila nástroji, jak tato rizika snížit. Tento problém první noci je tak ve skutečnosti velmi kvalitním bezpečnostním

0: zůstává pootevřené. Nespavost na dovolené, to je tak bohužel jeden z těch chytrých mechanismů našeho těla, který nám v moderním světě spíš život komplikuje. Dobrou zprávou je, že ho můžete zkusit částečně oklamat. Doporučuje se tak přijet na místo třeba už dopoledne a trochu se aklimatizovat. A nebo si sebou zabalit vlastní polštář nebo známou vůni. Zkrátka vzít si do kufru i kousek domova.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: To byla Hana Hegerová, vy posloucháte páteční pohodové ráno a teď už je čas prozkoumat předpověď počasí. A to nejen na dnešek, ale také na dny další.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A já už zdravím na Kavčí hory Pavla Karase. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Pavle, včera jsme si trochu vydechli od těch tropických teplot. Jak to bude dnes?
2: Dnes se teploty zase budou dostávat často k letním nebo dokonce nadletních 25 stupňů. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. No a co se týká teplot, tak nejčastěji to budou teploty mezi 21 až 26, ale v Čechách se teplota dostane místy až na 28 stupňů. Vár bude slabý proměnlivý, případně slabý severozápadní vítr.
0: Takže léto je zpátky. O víkendu už jsem zahlédl i nějaké ty symboly blesku v předpovědi. To bude jistě zajímat zejména ty, kteří se chystají někam na výlet nebo na nějakou akci. Tak pojďme se zaměřit na sobotu a neděli.
2: Tak v sobotu nás čekají teploty už vyrovnanější a budou většinou letní mezi 24 a 28 stupni. Jenom na severovýchodě území bude o něco chladněji s teplotou kolem 22 stupňů Celsia. No a těch mraků na obloze bude víc než dnes. Čekáme oblačno polojasno, ráno a dopoledne i zataženo. Zpočátku se v severní polovině území a během dne od severozápadu místy i jinde vyskytnou přehánky a ojediněle i bůřky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti postupně ubývat. No a samozřejmě v neděli nás čekají podobné nebo stejné teploty jako v sobotu, tedy mezi 24 a 28 stupni, a ani neděle se neobejde bez přehánky nebo bez bouřky. Zpočátku ale bude polojasno nebo oblačno, od jeho západu čekáme v Čechách postupně na většině území přehánky nebo občasný déšť, místy taky bouřky, na Moravu a do Slezska dorazí srážky jen výjimečně a až během večera.
0: Za předpověď děkujeme Pavlu Karasovi, přejeme klidný víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuju, přeju krásné dny, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: posledních letech často slýcháme o superpotravinách, ale jestli existuje nějaká plodina, která by skutečně měla dostat medaily za svůj přínos lidstvu, pravděpodobně to budou brambory. Právě jejich široká adopce v zemědělství na začátku 19. století ochránila Evropu od cyklických hladomorů a epidemií kurdějí. Dnes je nejčastěji jíme oloupané a nakrájené. Podle naší bylinkářky Evy Bucharové ale děláme chybu.
1: Popravdě na zdravé bramborové slupky mě upozornil přední světový farmakolog profesor Paul Clayton. Ve své přednášce zmínil, že bychom brambory neměli jíst takzvaně nahé. Pro naše zdraví je opravdu výhodné brambory neloupat, neokrajovat. V bramborových slupkách je totiž spousta vitamínu C, vápník i celá škála vitamínů B. V bramborách je hodně vlákniny. Nejvíc ale právě ve slupkách. A vláknina je přece ideální pro trávení. Vláknina je taky užitečná při snižování cholesterolu v krvi. Neloupané brambory jsou dobré i pro diabetiky. Rychle se totiž štěpí a jsou bohatým zdrojem sacharidů. Než zase vyhodíte bramborové slupky do koše, zkuste si z nich radši upéct v troubě vynikající chipsy.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

I dnes jste si zvolili pohodu za svého ranního společníka a jsme za to moc rádi. Ale velmi rádi se s vámi také potkáváme osobně, ať už na pravidelné oslavě našich narozenin, na dni otevřených dveří, anebo třeba na akcích, jako je Fresh Senior Festival. Na místě tam byla i má milá kolegyně Tereza Haserová a její reportáž uslyšíte už za chvíli.

0: Na začátku tohoto týdne se v zahradách galerie Vily Pelé konal už 14. ročník Fresh Senior Festivalu, který organizuje spolek Fresh Senior. Návštěvníky čekal bohatý kulturní program, kromě toho mohli využít rady odborníků v poradnách Ústřední vojenské nemocnice, navštívit workshopy nebo se mohli zastavit u stánků neziskových organizací pro seniory. Nechyběly organizace jako Mezi námi, Právě teď nebo Život 90. A našli jste tam i stánek Českého rozhlasu Pohoda.
1: Představujeme stanici Český rozhlas Pohoda, jestli se chcete přijít podívat blíž. Dobrý den.
2: Mezi návštěvníky, kteří se zastavili na Fresh Senior Festivalu u stánku Českého rozhlasu Pohoda, byly i paní Magda a Hana.
3: Dozvěděli jsme se, co to je dabové rádio a jak s tím správně manipulovat. A pak jsem byla potěšena tím, že v mobilu mám aplikaci Můj rozhlas a že si tam tedy můžu pustit rádio Pohoda. A na to se moc těším, protože jsme se dozvěděli, jaké má zajímavé pořady.
2: Paní Magda dodává, v čem je překvapil festival.
4: Za prvé je to tady venku, je to tady moc příjemná atmosféra. A za druhý, že to není program pro seniory, že budou takový starý, usedlí seniori, ale že jsou všichni takový úžasný aktivní.
3: Že to není čistě takový důchodcovský. Jo.
2: Manažerka spolku Fresh Senior, Vladana Rýdlová, popisuje, na co se ona i návštěvníci festivalu mohli těšit.
5: Se snažíme vždycky, aby byli originální, aby účinkující překvapili, aby vlastně to vystupovali poprvé. Takže poprvé zde vystupuje takové sdružení hudební Voala. Prezentují francouzskou hudbu a šanzony, což je velmi příjemné, zvlášť do prostor naší krásné zahrady. Těším se mě i na závěrečné vystoupení Petry Černocké, která přesně je takovým podobenstvím toho, jak má člověk vypadat, když je Fresh Senior.
2: Fresh seniorkou je určitě i paní Miluše, která se zúčastnila květinového workshopu.
6: Nejvíc se mi líbí Gerbera, proto jsem základy Gerbery a k tomu tady paní mě vybrala další, abychom doplnili a udělali hezkou kytičku.
2: Také moderátor akce Alexandr Hemala si nenechal ujít možnost navštívit některé poradny a prozradil i svou oblíbenou rozhlasovou stanici.
7: Tak já jsem zrovna teď pohovořil s dvěma dámami, které se starají o léky, farmaceutický průmysl, a projednával jsem s nimi, které léky brát, které léky nebrat, což byla zajímavá záležitost. A samozřejmě sledují program a tady se vždycky sejdou zajímaví lidé a hlásí se ke mně důchodci. A propo Pohoda, to je moje rádio, to každé ráno poslouchám a připomínám si časy dávno minulé.
2: Koncert Petry Černocké zakončil 14. ročník Fresh Senior Festivalu. Spolek Fresh Senior ale nabízí zajímavé kurzy i během roku. Tereza Haserová, Český rozhlas.

Tak já srdečně zdravím našeho posluchače Sašu Hemalu, no a říkám si, že třeba si tento týden naši stanici naladili i ti, kteří se o nás na Fresh Senior Festivalu čerstvě dozvěděli. Tak pokud máme nějaké takové nové posluchače, srdečně zdravím i je, no a posílám rovnou další písničku.

Pohodové ráno s datem 29. května je téměř za námi. Já ještě rychle připomenu, že pokud máte ve svém okolí nějakého Maxe nebo Maxíka, tak nezapomeňte, dnes slaví svátek. A zítra a pozítří se přidá také Ferdinand a Kamila. I jim tak přejeme všechno nejlepší. Teď už se ale tedy blíží 9. hodina a to znamená tandem Jana Rosáka. Dnes to bude, řekl bych, veselé, uvolněné, protože přesně takový je muzikant Josef Fousek. Určitě také poslouchejte po 10. hodině, tam nás čeká velká zajímavost z archivu, a sice pořad A léta běží vážení. A to z roku 1991, kdy o svém mládí vyprávěla u příležitosti svých tehdejších 90. narozenin herečka Marie Rosůlková. No a po 11. to už můžete zase zkontrolovat kameru na našem webu. Naše studio totiž opět ožije, dorazí do něj Martina Hinková-Vrbová a provede vás dnešním kolotočem. Tak hezký poslech, pohodový víkend a Václav Kuba se bude těšit zase brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, dnes jsem si pozval k projížďce na tandemu svérázného básníka, písničkáře a humoristu, dlouholetého člena divadla Semafor a divadla Jiřího Grossmana, boxera, cestovatele a fotografa, a to všechno prosím v jedné osobě, Josefa Fouska. Já tě vítám, Pepo, skoro po 5 letech v našem studiu.
3: Dobrý den.
2: Pepovi kdysi napsali v SONP Kladno do posudku nebrat do kultury. No, naštěstí se tím nikdo neřídil, takže nám Pepík Fousek už drahnou dobu v té kultuře řádí.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Ty jsi se tak hezky usmál, když jsem tak nostalgicky, když jsem tady zacitoval z toho tvýho posudku nebrat do kultury a komentoval jsi to hezky, že ten, který ti to tam tenkrát tuškou připsal, tenkrát říkal charašo a dneska říká OK.
3: To je ale pravda.
2: No, tací jsou.
3: Já jsem tenkrát dostal zaměstnání u 12 firem na ten posudek.
2: Yeah.
3: Říkali všichni, že jsi hodnej, populární, dobrý, no. Máme tě rádi, ale jsi takový divnej. Ale tak naštěstí to přešlo všechno. Možná, že mi to utvořilo, že jsem žil mezi dělnickou třídou, že jsem byl dělníkem pořád, že jsem vůbec toho nelituju, protože jsem tam poznal moře kamarádů, když mi časem teklo do bot někdy do korábu, tak ty mi nikdy neopustili. Chodí na mé vystoupení, na má vystoupení a pořád jsem s nimi kamarád.
2: Pepo, to, co jsem tady říkal, to je opravdu fakt, že skoro 5 let si tady nebylo, tak je to 4,5 roku. Přesně 4. července 2005 si byl naposledy tady. Já se až stydím, že tak dlouho jsem tě nepozval, i když ty si neměl zase vždycky čas. Ale zase, jak se říká všecko, zlý je pro něco dobrý. Protože si zase nahloučil tolik zkušeností, novinek, že teď máme si o čem hodně povídat.
3: Tak to je pravda.
2: No, tak ty si, teď si měl 19. března, si měl v městský knihovně narozeninový koncert. Oslavil si neuvěřitelný narozeniny, který když tě někdo vidí in natura, tak tomu samozřejmě nevěří. Ty tomu taky nevěříš.
3: No to je škoda, že mi nevidí posluchači rozhlasu, jak vypadám dobře.
2: Výborně, výborně. Ovšem ty si pozor.
3: Já
2: ty
3: si to viděl, nemyslím.
2: Který ty narozeniny to slavíš, protože ty jsi narozený 3x, že?
3: Já jsem se narodil vlastně 3x. 12. března 1939.
2: To byly první, no.
3: To byly první. Potom 7. dubna. To bylo v Kroměříži.
2: 1987.
3: Ano, to jsem měl po infarktu těžkým, když jsme hráli se Šinkem s Krampolem v Malenovicích. Naštěstí jsem to přežil. Potom v roce 5. března 1999,
2: ano.
3: Kde mi operoval profesor Vaněk, já mu za to hrozně děkuju, protože on mi pomohl tomu, abych zase dál po operaci srdce po 3x bypassu pracoval a pracuji radostněji, protože jsem si uvědomil, že když teče do bod, tak si člověk říká, žádný den není špatný.
2: Prosím tě, Pepo, je pořád u tebe, platí u tebe pořád to, co o tobě napsal kdysi nějaký redaktor, že jsi laskavý rebel všedního dne? Pořád se tak cítíš?
3: Já si myslím, že to je pořád, ale je pravda, že to rebelství ve mně je takový, já už jsem tolerantní, protože když někdo vidí jenom černobíle, tak to není pravda.
2: Ty prostě nenecháváš věci, které jdou kolem tebe, jen
3: ne,
2: tak
3: tak
2: do politiky se moc nemutáš, to se mi líbí, protože to se člověk vždycky nějak omočí, že jo?
3: Ano.
2: Ano, ale jinak tě věci kolem tebe nenechávají.
3: Mám hodně epigramy, aforizmy a ty mé fétony pořád se dotýkají, protože já si myslím, že to není správný, když člověk je úplně lhostejný, to nejde žít jen jako v ulici. Já tady v té zemi žiju, chci, aby se mi tady žilo dobře a mým velkým přáním je, abych mohl chválit, abych mohl říct, to je dobrý minister, ten je dobrý v té vládě, to je dobrý starosta, no to je přece, to je touha každého, zatím to někdy nejde a proto tam píšu pravdu, že?
2: Pepo, protože že se to dneska nenosí, to chválení, se nosí kritizování a kydání špíny. A
3: no je to se, já si myslím, že do toho jsem nezapřáh svého koně fantazie, ale hodně věcí, které píšu a dělám, tak mají i poezii, mají naději. Vždy tam nehaním a neukazuju, vy jste jenom, vy jste, to se nosí. Ale já jsem taky tady v té společnosti, každý máme podíl na současnosti. Já jsem napsal, nemám rád ty, co je nadávají, sliny jedu, jen ve svých slovech mají, všechno špatné, jen sami jsou bez kazu, lžou, že žijí, jak svatí, bez podrazu, nadávají na všechno, všem a všemu, po setkání rychle si brufen beru.
4: Tandem cestuje.
2: I když by se zdálo, že Pepa Fousek je tak bytostně srostlý, jednak teda se svým krajem, s Kladnem, se středními Čechami a vůbec s touhle republikou, tak Pepa ku podivu je dost veliký cestovatel. No tak kdysi se Slávkem Šinkem a s Jirkou Krampolem si pořád Dva s Fouskem se to jmenovalo, viď?
3: Tenkrát se jmenovalo Dva s Fouskem.
2: To jste cestovali celou republiku, že jo?
3: No, cestovali jsme celou republiku a při tom 13. právě jsem měl ten infarkt.
2: Jo, ano. Jo,
3: ale naštěstí na to vzpomínám dobře, protože tenkrát jsem se učil vlastně vystupovat, hodně jsem tam měl písniček, epigramy, aforizmy a byla to taková moje veliká příprava na tu cestu individuality, že budu sám. Ale potom jsem později s nima odjel do Vídně, jsme hráli ve Vídni, pak jsme vystupovali v Austrálii, to byl Šimek Krampol a já. Potom jsme vystupovali několikrát v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku.
2: Tak mám Ameriku poznamenanou, to už jsi byl sám.
3: Tam jsem jezdil sám, už já potom jel sám i do Německa, i v Německu jsem hrál sám v Hamburku pro námořníky, pro plavce.
2: Pro naše, český,
3: samozřejmě. Pak jsem byl pozvaný znova do Austrálie v roce 1995, pak jsem byl pozván do Spojených států, tam jsem hrál čtyřikrát, pak jsem hrál v Kanadě čtyřikrát, i jsem zažil New York, tu hrůzu, když tam byl tenkrát ten teror, to je vzpomínka smutná.
2: Počkej, 11. září.
3: Ano, já jsem byl v New Yorku, ano. To jsme tam byli, byl tam Honza Vyčítal, Greenhorni.
2: Tam byla Věra Martinová taky.
3: Věra Martinová, ano, Věra Martinová byla hodně blízko.
2: Ano.
3: Všichni jsme z toho byli trochu otřesení.
2: No,
3: když jsme se vrátili zpátky, to je vzpomínka zvláštní. Já jsem si uvědomil, jak je ten svět nejistý, co se může všechno stát. Takže, ale jinak jsem měl vzpomínky předtím, když jsem cestoval, projel jsem Ameriku vlakem, setkal jsem se i jsem jí projel autem z Toronta přes Buffalo, kde hrál na pose Elvis Presley, tak jsme odjeli až na Floridu, tam jsem se setkal s Valdemarem Matuškou, on mi uvedl krásně a řekl takovou krásnou věc, Fousek se neposíral tenkrát ani teďkon. A tak mi to potěšilo. Těžce jsem nes jeho odchod.
2: No, tak,
3: přivítali mi s Olgou a se synem krásně tam. Udělali tam večer.
2: Prosím tě, tou Amerikou si říkal, že jsi jel vlakem, ale ne, vlakem taky, ne na hitláku, tak jak ne, jako hobou, viď?
3: Ne, to ne. Jako jel jsem Amtrakem a to jsme jeli z Chicaga, Illinois, tak jsem viděl asi dohromady 15 států, ale celkem 30 států Ameriky, ale tím vlakem jsme jeli až do Washingtonu, do Seattlu. To znamená, že to bylo nádherné. Já jsem poznal Denver, Buffalo byl, že to, ty moje knihy, já jsem pořád bral moudrosti v knihách a nejenom jsem měl koukal Indianapolis, že teď jsem viděl Oregon, viděl jsem Ohio, Wyoming, Dakota.
2: A nebyl jsi zklamaný?
3: Ne, já mám takovou fantazii, že mě stačí, když si vlezu do vany, vemu si na sebe tu tropickou helmu, my máme tu korkovou, vemu si vitamin C a jsem na Havaj. Já opravdu nemůžu být zklamaný. Já jsem, žena říká někdy, že jsem věčný dítě. Moje.
2: A proč ten vitamin C?
3: Protože tam mají pomeranče.
2: Jo, tak.
3: Mají tam citrony. Já jsem byl jako dítě vykulený, já jsem koukal z toho vlaku, jel jsem se synem a s Petrem Langem z Chicaga. A pořád jsme ve styku s těmi lidmi, píšeme si a když jsem viděl, že jsem poznal tolik stát, viděl jsem ty hory skalistý. Jsem viděl jsem třeba i v Seattle jsme pak jeli do přístavu, kde byly ty lodě letadlový, které bojovali ve druhé světové válce v Tichomoří. No, to bylo pro mě obrovský zážitek. Já jsem všechno slyšel z dálky. Viděl jsem i továrnu, kde se vyrábí Boeingy. A takové věci se mi líbily, ale hlavně lidi, protože jsem se bavil s každým hned, i když ta moje řeč je taková, že znám z jazyků z každého asi 100-200 slov a domluvím se se všema. Opravdu, já se domluvím se všema. Já si myslím, že lidi, kteří se mají rádi a jsou k sobě nezáludní, že mluví srdce.
2: Ano, tak to jsou zlatá slova Pepy Fouska, mého dnešního hosta v Tandemu.
4: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je Josef Fousek. Nepochybně i vám se líbí jeho povídání, jeho návštěva. A já si myslím, že to teď ještě trošičku připepříme tím, protože Pepo, ty si, nebo o tobě se ví, že ostatně jsi to před chvilkou taky před písničkou říkal, že si s každým porozumí, že nepotřebuješ ani třeba, dejme tomu, znát cizí řeč dokonale, aby si popovídal s Američanem, se Švédem, Vymijáskym ještě. Ale přece jenom možná, že někdo v tvém životě ještě má takovou rezervu a ty by si chtěl vyplnit. Čili jinými slovy, kdyby si měl tu šanci se potkat s jakýmkoliv člověkem na světě, třeba i s tím, který kdysi žil, nebo žije dneska, tak koho by si zvolil? My ti dáme tu možnost prostě, máš ji.
2: Já teda si myslím, že mě ovlivnil dost Jack London. Já jsem četl jeho dobrodružní knihy. Já jsem totiž ve škole neměl rád moc Jiráska, neměl jsem rád historické knihy, ale já jsem hlavně četl jsem Emila Zolu, Dostojevského, Jack Londona. Bylo to rozporuplný všechno, rozdílný, ale Jack London pořád, že začal od píky, že psal romány, že bez vzdělání, že si sám musel dohánět, tak mi to trošku připomínalo sebe a snažil jsem se psát, i jsem znal jeho věci, třeba krásný, kež v žáru krve věk svůj prožít smím, kež vína snů se z hlouby nalokám, kéž chrám své duše nikdy neuzřím, hroutit se v prach, jak zpustošený dům. A mně se líbily takové, tak jeho poezie a jeho knihy nebyly všechny krásné, ale ty krásné jako Stopami minulých životů, Vlk Larsen. A kdybych se chtěl s ním setkat, tak bych mu říkal, byl si příliš upřímný, naivní a romantický, proto si brzo zemřel, zapálili tě ranč a zemřel si mlád. Ale taky mi zajímá, že bych se chtěl promluvit s pravcem Čechem a poděkovat, že nešel dál na východ, protože nemáme tady zemětřesení, tsunami, že jsou tady dobří lidé, nezávidí, mají se rádi, nejsou lakomí, mají hudební nadání.
1: Mluvíme oba dva o ty samý zemi, pro mě.
2: No, nejsou tu žraloci, krokodýlové, nikomu nemůže spadnout kokosový ořech na hlavu, protože tady nemáme palmy a krajina není příliš hornatá, takže nemáme moc tunelů. A máme tady chmel?
1: No to je pravda, ale prosím tě, není ti trošičku líto, že nešel malinko víc na jih aspoň?
2: No to moře, možná já nevím.
1: Východ bych mu odpustil, to je
2: pořád teplý, tady, bylo by tady
1: že jo, víš?
2: Teplý, já to taky, já jsem kardiak, já mám rád teplo.
1: No.
2: Ale vodu taky, jsem si říkal, že taky ten Winston Churchill, že už se to vyslovuje, Churchill. Aby jsme mu, Churchill, to já neumím asi říct, tak já řeknu Churchill, jak to říká, moje maminka říkala, ten Churchill pořád kouří.
1: Můj děda říkal Churchill, no.
2: Jo, no ale mě, já jsem mu trochu záviděl, já nemám rád závist. Závist je pod neschopných. Ale když jsem si představil, že ten člověk celý život kouřil doutník, já nekouřím 34 let, pořád se mi stejská po cigaretě, já nekouřím 34 let. Já to říkal Cimickýmu, to je doktor, a pán Monzo, ty jsi doktor, mám vůli, viď? Pa, no vůli máš, ale jsi pořád kuřák, máš to pořád v sobě. Ale on kouřil doutníky, pil whisky denně, dožil se asi 92 let, tak tomu závidím trošku, protože bych já rád kouřil doutníky, pil whisky, psal ty svoje knížky a byl tady do 92 let, tady mám rozepsaný ještě 4 knížky.
1: Ale vzhledem k tomu, jak teď žiješ zdravě, tak to by byl hřích, kdyby ses nedožil 92. Popovídáme si o tom tak nějak, až ti bude 91 a půl, jo?
2: Dobře, se platí, setkáme
1: platí,
2: se tady.
1: Setkáme se určitě.
2: Kolik bude tobě?
1: Tady. Co mě, kolik bude? To mě bude...
2: 92, ty jsi mladší o hodně než já?
1: Já jsem o 8 let, tak si to spočítej, no. A vy, drazí posluchači, si to taky zatím můžete počítat, my si poslechneme hezkou písničku Pepy Fouska.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Vánoční koledy ulicí tichounce zvučí, každý své nejdražší péřeme do náručí.

0: Ja sem ako, ty si ako. Kéž by láska a něha zvítězili nad lží a nenávistí.
1: Krásná písnička, krásná. Tam sice vyhrožuje, že zešílíš, ale ty máš pořád všech pět hodně pohromadě. Prosím tě, teď je budeš potřebovat, protože po tobě budu chtít, Pepo, aby si vybral klasika českého humoru tvému srdci blízkého. Někoho, kdo by udělal radost i nám. U tebe je to trošičku tak jako těžký, jo? Protože ty jsi dělal se spoustou zajímavých lidí, máš rád spoustu zajímavých lidí.
2: Hodně jich máme.
1: No, tak teď koho vybrat? Možná no, toho, u koho si začíná?
2: Já si myslím, že no teď hraju, hostuju už asi 10 let divadlo.

0: tenkrát mělo to jít do televize, to tam nevzali, protože tam bylo, dáte mi jistě za pravdu, když pohlednete kolem, že proti mnohým volům je můj vůl jen malým volem. A Šimek Pán, někdo se tam poznal. Takže ten Slávek se odvážil, přived mi, ačkoliv věděl, že mé vzdělání je podivný. Že nedodržují rytmus, mi říkali, že hrajou rytmus podle Ludolfova čísla.
1: Jak to je, prosím?
0: No, když jsem si chtěl koupit metronom, tak Petr Spálený, že s kterým jsem hodně pracoval s Petrem, psali jsme pár písniček hezkých, já ho mám rád, tak ten mi řekl, Fousku, nekupuj si metronom, to by si zkazil osobnost a image. Tak jsem mu zahodil do popelnice.
1: To si udělal dobře. Tak zaspomínáme na Slávka?
0: Určitě.
1: Tak jo.
0: On si zaslouží, ať nahoře na mě kouká ze zhora. A vidí, že je dál táhnu tu káru komediantů.
2: Ten den zrovna nejezdili elektriky nejplynulej. Asi gránu sprchlo. A tak první, relativně prázdný vůz přijel právě v okamžiku, kdy na Žofíně začínal koncert. Z tohoto důvodu vstoupila naše třída se svým hostitelem Machovcem do koncertního sálu o 20 minut později, z čehož pořadatelé neměli přílišnou radost. Je pravda, že po nás přišly ještě 3 třídy, ale sedali si daleko tišej. Navíc Machovec, jemuž Osud a žák Procházka přistrčili třínohou židli, byl po pádu na zem pranířován virtuózem z pódia, že se na koncert dostavil opilý. Učitel se nezmohl na slovo odporu. Sedl si rychle na novou židli a tvářil se jako uličník přistižený při týrání zvířat. Začali jsme pojednou se svým třídním cítit. Plešatý umělec se totiž na něho znovu vyzývavě zadíval a zaburácel. Tak odpovězte, člověče, když vás kárám. Místo Machovce odpověděl nečekaně Vicpálek. Vyndal ze síťovky vánočku, zručně ji rozlomil a objevil se nádherný kovový prak s gumou číslo 6, která dokáže metnout i dlažku. Nadělat z vánočky koule zvící kachních vajec bylo pro Vicpálkovi sousedy dílem okamžiku. A pak již Střelcovi ruce proměnili gumu a drát v zákeřný kulomet. Právě když virtuos, vědom si toho, že uchvátil dívky v sále vysokými tóny svých houslí, hodlal zvýšit svoji popularitu dalšími šprými na úkor nebohého Machovce, začalo mu pleskat těsto o nahou hlavu. Výchovný koncert tak vzal nečekaný obrat. Konferenciér, který v podobné situaci asi nebyl nováčkem, rychle vyšel k mikrofonu a koncert ukončil, dávaj tím virtuózovi možnost důstojného ústupu. Umělec, snad že byl příliš mlád, to nepochopil. Snad se nechtěl vzdát úspěchu u děvčat. Snad ho rozuřila patka vánočky, která zasáhla housle a vychýlila kobylku ze směru daného mistrem houslařem. Kryje se notovým materiálem, přibrousil 3 tahy nože smyčec do vražedné špice a pak používá je houslí jako štítu, vrhl se z pódia směrem k Vicpálkovi. V tu chvíli Vlach, Procházka, Táč zapomněli na nachlazení a rozhýkali se do neuvěřitelné síly. Mistr, překvapen disharmonickým zvukem, který z konzervatoře neznal, se na okamžik zarazil. To stačilo Vicpálkovi k tomu, aby znovu nabil. Skvělá rána pod nohy způsobila umělcův pád. Na zemi ten člověk ztratil poslední špetku rozumu. Těžce se zvedl a jako robot skázy postupoval metr za metrem vpřed. Legrace končila. Pod údery houslí jsme opouštěli bojiště. Náš kamarád stál proti umělci jako králík proti kobře a jeho konec se zdál být dílem okamžiku. Vystřelil sice ještě po houslistovi zmuchlanou síťovku, ale sám nevěřil v účinek této rány. Náhle pomohlo samo nebe, či lépe řečeno Emmerová. Přiskočila k bezbranému Střelci a podala mu jakousi malou, tajuplnou lahvičku. Vicpálek pochopil a v zápětí se lahvička roztříštila o tělo houslí. Laciná voňavka podruhé slavila úspěch. Umělec, stejně jako loni inspektor, okamžitě omdlel. Sál ulehčeně vydechl. Vycházeli jsme ze síně s pocitem vítězů. A když ještě třídní Machovec, jakoby mimoděk, rošlápl mistrovi housle a otočil se na nich podpatkem, pochopili jsme, že tentokrát nevyvodí ze střelby prakem žádné důsledky. Český

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To je těžké popovídat si s Pepou Fouskem a něco nevynechat. Já si myslím, že určitě něco bohužel asi opomeneme, ale od toho bude třeba další návštěva, které nenecháme už takovou velikánskou pauzu jako teď 4,5 roku.
2: Ne, ale to, ne, abych se jí dožil.
1: Počkej, jsme říkali 92 se dožijí. Prosím tě, já bych si chtěl především popovídat o tvých knížkách, protože tvoje desky, ty už jsme si tady i některé pustili, o některých popovídali. Mimochodem na tu foukací harmoniku v té úžasné skladbě ze Šílím, tak to hrál tvůj syn Tomáš.
2: My máme rádi foukací harmoniky, já ho na ní naučil.
1: Já taky vám miluji.
2: Miluješ harmoniku?
1: No, strašně.
2: Já bych chtěl kousek zahrál, kdyby si chtěl živě.
1: Jo, no tak zkus kousek, no.

0: Hezky, to je blues jako hrom, člověče, to je nádherný.
1: Jo.
0: No jo, a to ty takhle se doprovázíš i na foukačku? Nebo,
1: hraju na ní taky, mám ji na krku a hraju na ní, ale můj syn hraje ještě lepší, protože já jsem se na ní naučil i basovat. Aha. Táta řekl můj, že když se na ní naučím basovat, takže mi dovolí, až mi bude 15 let kouřit. Já už jsem kouřil 3 roky. A maminka řekla, když se naučím Careviče hrát, takže mi odnaučí kouřit. Tak já jsem se naučil dohromady písničku, jenom kousíček, že už jsem se naučil dohromady, když jsem mašíroval přes hranici, to napsal pan Hašler a ten zahynul v Madauzenu a tam byl zrovna můj strýc, který tam taky zahynul fousek a táta samozřejmě měl vzpomínky, tak chtěl tady tu píseň, tak já jsem to dal dohromady ty dvě písně Careviče, když jsem mašíroval.

0: a tak dále. No.
1: To byla terapie. Naučit se kouřit a odnaučit kouřit v jedné písně, to je úžasná, to je fantastický. Prosím tě, ale já jsem si původně chtěl povídat o tvých knížkách.
0: My jsme odskočili
1: od těch knížek, protože to je velikánská škoda. Ty jsi jich vydal opravdu už docela dost. Ta poslední se jmenuje Myšlenky na hlas, jestli se nepletu. O čem je?
0: Myšlenky na jsou to fejtony, já mám rád fejtony, krátký útvary. Je to o životě zkrátka. Já se hodně koukám kolo sebe, setkávám se s lidmi, bavím se a nikdy to nemám chronologicky, jako teďkon jsi to poznal, že nikdy, pořád přijde něco nového, najednou harmonika místo vyprávění o knihách a píšu tam o životě, o závisti, o nenávisti, ale vždycky tak spíš, že se snažím tam psát i o radosti a o těchto věcech, které setkávání s lidmi a ty mají problémy, to je taková filozofie, já nejsem filozof, já jsem samozdělanec. Didaktik se tomu říká.
1: Autodidakt.
0: Autodidakt, aha. Ale to vypadá pěkně.
1: To vypadá krásně.
0: Já si to dám na navštívenku.
1: Jo, to je hezký.
0: Autodidakt Pepa, fousek.cz.
1: Ano, jistě. Já jsem měl jednoho kamaráda, teda já ho mám furt ještě, a on měl takový vizitky a tam měl napsáno Jindřich Bílek, nádeník.
0: To je krásný.
1: Taky hezký, že jo?
0: No, my jsme měli v domě všude samé inženýry, profesory, doktory v Kladně, v Sýtné. A já jsem, žena, my tam nemáme vůbec žádný titul. Tak jsem tam napsal Pomděl a za dva roky se mi zeptala jedna paní doktorka, pane Fousku, prosím vás, já jsem studovala takhle, ale co to je ta zkratka Pomděl? Co to je za fakultu? A já mám pomocný dělník.
1: No, tak vidíš, to je ono.
0: No, napsal jsem asi 20 knih a několika jsem ještě měl společně, jsem napsal knížku se Slavkem Šimkem, s Kristoforem Honzou, čehož si vážím, to vydala Akademia a teď dělám u Brány a hlavně u knižního klubu.
1: A taky, prosím tě, píšeš jeden veliký projekt, ale o tom si ještě dneska s Pepou Fouskem popovídáme.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Takhle z dálky to vypadá, že Pepa Fousek je takový opravdu veliký samorost, který si nenechá do toho příliš mluvit. Ale já si myslím, že ty jsi velice citlivý, vnímavý člověk, který věci kolem sebe reflektuje velkou měrou. To znamená, že i vlivy cizích lidí nebo jiných lidí na tebe v tobě zanechávají velikou stopu. Čili kdo tě, prosím tě, takhle v životě hodně ovlivnil?
0: Já myslím, že moje žena Jarmila, protože ji znám od 13 let. Když jí bylo 13,5 roku,
1: a to
0: tak
1: by bylo kolik?
0: Viděl. Mě bylo 20.
1: A víš, že to bylo
0: 18. Jsem o 5 let, tak 18 asi. A pak jsem si ji vzal po vojně.
1: A neměli jste spolu nic v té době ještě, protože to by bylo skoro, víš?
0: Ne.
1: Nebo on je to promlčený už.
0: To skutečně, já nejsem Jerry Lewis, ale když mám rád rock and roll. Ale potom jsem si ji vzal, když jí bylo 18 přesně. Nelibosti rodičů, ale pak jsme se měli rádi, všichni oni se jenom zděšení byli ze mě trošku. A jsme spolu, máme 2 děti, 3 vnuky a nikdy jsme neměli vážnou kolizi a myslím si, že to je moje největší vítězství v životě, ona je narozená ve Štíru, my neplýtváme slovy miluji tě a mám tě rád, ale každý den jsem rád, že se na mě směje, říká mi ahoj Pepíku, jak se máš a pám dobře. A když jsem byl v nemocích a měl jsem těžký chvíle, tak protože samota je zlá pro člověka, zvláště když je nemocný, tak ona byla se mnou, byli na mý straně. Byl to přístav, kterého jsem vyplouval do bouří a rád jsem se vracel.
1: Hezky.
0: Ona je ve Štíru, já jsem v Rybách a oni to prý nejkrásnější spojení lidí.
1: Jo. No, tak říkají se i jiný spojení, například Bík a Pana je výborný spojení, to můžu říct já z vlastní zkušenosti, ale nechci ti to samozřejmě brát, to je výtečný. Prosím tě, a kdo ještě třeba na tvým Kladně, nebyl to někdo nějaká třeba veliká osobnost, která tě tam třeba takhle...
0: Která mi oslovil, já jsem měl přítele, to byl kamarád taky Jiřího Koláře, slavného básníka, to byl Kladěňák původně, že tak jmenoval se Josef Jerman, dělal krásné gobleny jako obrazy. Ten na mě hodně působil, kamarád Karla Součka to byl. A ten mě ovlivnil tím, že mi naučil, co to je surrealismus, co to je dadaismus a učil mi tyhle věci. Samozřejmě na něm působil i profesor Šmok, Jan, protože jsem u něj udělal Lidovou konzervatoř výtvarné fotografie a on mi zahajoval 8 výstav fotografií. Já měl přes 40 výstav fotografií u nás i v zahraničí, fotomontáže. Jsem dělal a lidičky, ty chci jednou vydat jako knihu, ale to už nestačím finančně, ale udělám lidi, nazvu to Řeka života a dopředu dám tu píseň, až mi anděle zavolej k sobě.
1: To je takový výraz.
0: Petr zpívá krásně, zhudebnilý a já si myslím, že to je veselá píseň, když se hraje na posledních místech, protože tam je naděje, tam láska k životu. A samozřejmě jsem zapomenul na profesora Vaňka Ivana, který otevřel můj cestu tím, že mi spravil srdce.
1: No, jej, to víš, že jo. To jsou důležitý lidi, doktoři v našem životě. Prosím tě, s tím Kladnem mě napadla taková věc, já jsem si někde dověděl, je to pravda, že jsi čestným občanem Kladna?
0: No, jsem asi jo. 4 roky mi pan primátor dal a vůbec radnice titul čestný občan města Kladna. A teď se musím pochlubit, abych nezapomněl. No. Já miluji, byl jsem Trump a Křivoklát je pro mě hrozně moc. Já miluji Křivoklátsko. A na Křivoklátě mi dali titul čestního občana městy se Křivoklát.
1: To je nádherné.
0: Já si to vážím, protože já jsem to nikdy nečekal, že by z Pepika z ulice Fouska, na kterým každý lámal hůl a říkali, no. Ten roste pro šibenici, Ježíš, to je divný člověk, to je tulák, ten zemře na vagoně. Na kolik. To taky se stalo, že Slávek Šimek mi uvedl v divadle a představoval moudrého básníka, spisovatele, Josef, to jsem ještě nebyl, už jsme napsali spolu tu první knihu, textaře Josefa Fouska. A tam se ozvalo, je Fousek. Ježíš, ten mi zničil rodinu.
1: No,
0: Slávek nechal rozsvítit a paní pá, já to tak nemyslím, ale můj starý, jak ho viděl, tak už byl v hospodě.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Já si myslím, že kolem Pepy se pořád děje něco nového. To je, řekl bych, v tvým erbu už, že jsi takový neposeda.
3: Neklid.
2: Neklid, viď, neklid.
3: Zdravý
2: vnitřní neklid. Zdravý neklid, který tě neustále pudí něco tvořit. Už jsem tady naznačil a musím to tudíž jaksi dokončit, že myšlenku, že píšeš nový velký román.
3: A to nevím, kdo ti řekl.
2: No, někdy jsem se to...
3: Já jsem to nikdy nezveřejnil.
2: Ne.
3: Možná, že...
2: A je to tak?
3: Je. Píšu pět let.
2: Kuláry možná to naznačovali.
3: Pět let na tom pracuji. Neřeknu ještě návod. Je to o člověku, který... Jenom řeknu, že to je o člověku, který byl hodný, dobrý. A jak je to těžký být hodným a dobrým člověkem. Že vlastně dneska člověka, který má srdce na dlaní, je hodný a dobrý a laskavý, tak ho mají za blázna.
2: Za blbce, ano.
3: Ano, za blbce ano, přímo.
2: Ano.
3: A já jsem... Tak je tam trošičku i mýho životopisu v tom, ale je to... Je to román, který dělám už korektury, na tom pracuji hodně, syn mi hodně pomáhá, já umím psát tou 602 a on píše na tom Wordu, já no, píšu na počítači.
2: Pořád na 602.
3: Pořád na 602, no, protože já nerozumím technice moc. Mě jednou jeden pán povídá, jako je hrdej, my máme doma laptopa, já pán, my máme jezevčíka. Protože já mám s tou technikou na štíru, ale pomáhá mi to moc, ta technika, že skutečně. Tak dopisu opěru taky do Paříže. Protože tam chci napsat velkou kapitolu na Montmartre, protože ten člověk bude procházet Evropou a ten román bude tak, že bude situován nikoli do naší země, i když je napsán této zemi, ale bude se moc hrát kdekoliv v Evropě, v každé zemi bude mluvit o jedné věci.
2: Počkej, ty když jedeš do Paříže, tak tam jedeš tvořit teda, nebudeš tam hrát taky?
3: Ne, na čtyři dny tam jedu jenom. A
2: jako nachytat atmosféru?
3: Atmosféru, abych napsal dobře tu věc, protože on tam bude, ten děj nepůl prozrazovat, taky v té Paříži, bude v Hamburgu, bude v Bruselu, bude různě po světě. Ten člověk dostane se k tomu úplně bez vzdělání, bez všeho, jako hodný člověk. No, nebudu to prozrazovat, ten motiv.
2: Bude tlustej ten román?
3: Asi 300 stran.
2: To je slušně tlustý román.
3: A mám ho předložit do konce dubna, nebo do konce dubna už k náhlednutí.
2: No tak prosím tě, no tak to už máš nejvyšší čas teda.
3: No já mám ještě připravený další pokračování a to se jmenuje Z deníku starého muže. To jsou zase fétony. To já denně si sednu do kavárny a tam si je klid, jsou tam vlídní lidé, všude jsou vlídní lidé v těch barech. Já vidím v každém vlídného člověka. Sednu si a píšu.
2: Jsi šťastný člověk.
3: A mám tam, já si to říkám, zlým se vyhýbám a nezlobím se na ně a moudrým se věnuju.
2: Děláš to chytře, děláš to dobře. Prosím tě, já si myslím, že bychom se mohli dneska rozloučit závěrem tvé písně, která taky koluje po internetu, ale ty vlastně teď zarecituješ jako poezii. A já myslím, že to bude ta úplně nejlepší tečka za dnešní návštěvu Pepy Fouska v tandemu.
3: Takže to je jenom poslední sloka.
2: Jo, jsem s ní.
3: Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký a já jsem bez nich nemohu žít. Život je krásný, ať ho haněj, je krátkej, jak knot od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak nashledanou lidičky.
2: Já ti moc děkuju. Takhle to vypadalo, vážení posluchači, že Pepa Fousek se loučí, ale neberte to vážně, on tady bude vážně do 92 let.
3: Já s tím počítám.
2: Těším se na to, Pepo.
3: Já taky.
2: A na tvoji další návštěvu. Za tu dnešní ti samozřejmě děkuju.
3: Děkuju a pozdravuji posluchače. Nashledanou.
1: Tandem Jana Rosáka.
4: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

Je odvěkou touhou člověka zastavit čas. Znám ženu, které se to s největší pravděpodobností povedlo. Herečku Marii Rosulkovou. Po dlouhá desetiletí zásadně slavila 39. narozeniny. Celkem je oslavila 42krát. Tak se jí ten věk zralé ženy zalíbil. Ale pak se rozhodla, že už narozeniny slavit nebude. A začala oslavovat výročí vstupu na jeviště, protože prohlásila, že to se vlastně také svým způsobem narodila. Moc se tomu nápadu vždycky nasmála a všichni kolem se smáli s ní. Jenže, když už měla slavit 65. výročí vstupu na divadlo, polekala se, že to už je také moc vysoké číslo. A snad se rozpaků oslavila 85. narozeniny. Tehdy jsme s ní vysílali pořad A léta běží. A právě dnes má Marie Rosulková zase narozeniny. Tentokrát 90. Docela se na ně těšila, protože takové výročí ještě doposud neslavila, takže to pro ní bude nová a o to zajímavější zkušenost. No, není to nádherné sbírat zkušenosti i v 90. Snad právě díky takovému přístupu k životu se jí povedlo zabrzdit čas. Úplně jako v pohádce.

0: Já jsem strašně ráda četla pohádky a mám dodnes ráda pohádky. A mám ráda pohádky, které dobře dopadnou, které dobře skončí, kde dobro zvítězí a zlo je potrestané, jo? Ale můj nástup do divadla mě připadá jako ta pohádka, jak byla zakletá princezna ve věži, říkali, až se k ní dostane princ, že ji probudí znova k životu. Takže já myslím, že je to vlastně v životě asi všecko tak, že jsou věci, které můžeš dosáhnout za určitých podmínek, ale taky až v určitém čase. Protože já jsem chtěla být herečkou, ale nemohla jsem k tomu divadlu jít hned, když jsem vyšla ze školy. Tak já jsem taky asi přišla v tu pravou chvíli a prostě všecko bylo tak načasovaný a tak upravený a tak přizpůsobený, že já jsem nemusela vyvinout žádné násilí k tomu, abych se dostala k tomu divadlu, abych mohla být tou herečkou. Ne, to je fantastický, opravdu.
1: V každé pohádce je princ a král. V té životní pohádce Marie Rosulkové byl dokonce císař.
0: No, to jsem byla úplně malá holčička, když jsem ho viděla. Přijel jednou do Plzně, to jsme tam šli všechny děti, ale to jsem ještě nechodila do školy. Ale viděla jsem císaře pána, když přijel v saloním vagónu do Škodovky. Tam čekala celá Plzeň. Mně se to zdálo, že to je celá Plzeň, která čeká. To bylo na půdě té Škodovky, ale byl tam drátěný plot, takže my jsme nemohli jít dál než k tomu plotu, ale to bylo dost velké prostranství před tou tratí, takže císař pán vyšel v tom saloním voze, mu otevřeli tak široce dveře a on tam stál v modrý uniform, bledě modrý. Bledě modrý kabát měl a takový klobouk s perama. No to byla krása. To si nikdo nedovede představit. Tam na tu louku jinak jsme chodili honit myši a zavíjet myši. Ale tentokrát to bylo ve slavnostním rozpoložení, tak jsme ty myši nehonili a jen jsme se dívali a čekali, jak... Ale on nic neřekl, jen zasalutoval nám a my jsme plácali a v trakce veliká, když přijel císař pán z Vídně do Plzně a do Škodovky, protože ta Škodovka vyráběla zbraně, tak ta ho zajímala. No a to bylo ještě dávno před válkou, která vypukla ve 14. roce.
1: Jednou jsem se paní Rosulkové zeptal, kde v Plzni bydlela. Prý v ulici v Šipce. Nemohl jsem si hned vybavit, kde ta ulice je. No, když půjdeš Ferdinandovou ulicí, začala mi horlivě radit. Ale to snad bylo za starého Rakouska, ne? Zasmál jsem se a ona se také usmála a prohlásila, no jistě, ale vždyť to není tak dávno. Ze svého hlediska má pravdu. To jsem ještě nevěděl, že vlastně začala recitovat už za Rakouska a musela recitovat už tehdy hezky, když ji ve škole vybrali, aby školu doslova reprezentovala.
0: A já jsem šla před tím průvodem všech dětí z Plzně. To byl průvod, já nevím, jak dlouhý. Ten se tam shromáždil potom před tím hejtmanstvím a já ještě s jedním chlapečkem jsme šli nahoru, tam nás dovedli, ale to už ne paní učitelka, ta tam u toho nebyla, tam už byli jenom samý vznešený dámy a páni a oficíři a já nevím, co všecko, přivedli nás do takových síně v tom hejtmanství. Tam byl veliký portrét v životní velikosti císaře pána a já jsem před tím obrazem se musela uklonit a musela jsem celé to oslavné říkání tam přednést. Mně se to skutečně povedlo a ani jednou jsem se nezahlásila a vůbec jsem se nespletla a vím, že jenom, že to začínalo nejmilostivější císaři a králi náš a dostala jsem za to krásný zlatý špendlík. Na tom špendlíku byla hlava císaře pána a na druhé straně bylo datum. Já ještě ten špendlík mám. Já bych to datum mohla i najít. Protože jsem zvědavá holčička byla, tak jsem zjistila, že to není zlatý, že to je pozlacený. Tak jsem řekla, je to jak to Rakousko. Navrch je to pozlacený a jinak je to to nejmenší platidlo. To jsem z toho měla velkou legraci, že mě dali pozlacenou korunu. Že ani to nebylo ze zlata, no ale mám jí dodnes schovanou. Byla to má první trofej.
1: Nevím, zda se to hodí vyprávět, ale já jsem se ledacos na Marii Rosulkou dozvěděl. Od ní. No, tak si to snad můžete od ní poslechnout i vy.
0: My jsme byli se školou na konci, před prázdninama, když už jsme měli před koncem školy vůbec, jako jsme měli dostávat vysvědčení, tak v tom posledním týdnu jsme byli celá třída na školním výletě u starého Plzence. Představovali jsme si, že už jsme dospělí, mě bylo tenkrát 15 let, ještě mě nebylo 16. A na tom výletě jsme si tady museli něco užít, že jo? Tak jsme měli cigarety, protože já už jsem uměla kouřit tenkrát. Tam jsme měli cigarety a holčičky taky. No a tak jsme trošku se odchýlili od ty skupiny těch nejhodnějších holčiček, co nekouřili a my jsme se tam schovali. No nebylo to tak, nebylo to zrovna schovaný, ale že na nás tak neviděli. A tam jsme si zapálili cigarety. A tam někde u toho starého Plzence byly nějaký kasárny, já nevím, ale prostě byli tam jednoročáci taky. To si pamatuju a asi dva ti jednoročáci, teď nás tam viděli a tak se s námi dali do řeči, aby jsme byli celý šťastní, že takovou příležitost s jednoročákama, víš, co to bylo? Tak ne, to už byli skoro páni, že jo? To už jim bylo 18, to už nebyli takový ty kluci mladí, to už byli opravdový mužský. Je to bylo k smíchu. Když já si na to vzpomenu, to bylo něco tak rozkošného. My jsme jako tam seděli a oni stáli u toho. No ale protože naše spolužačky byly strašně zvědaví, kde jsme, tak některá z nich to vyšetřila. Jo, ta nás stopovala a viděla, že my tam se s těma dvěma jednoročákama, my čtyři, že se s nima tam bavíme a kouříme. Víš, co to bylo kouřit? To bylo něco strašného, to byla taková odvaha, to si nikdo nedovede vůbec představit. No prostě museli jsme nastoupit a žádná z našich spolužaček s námi vůbec nemluvila, protože jsme byli zhýralí a úplně nemravný holčičky, který prostě se tady dají do řeči s cizíma. Ne, oni myslí, že to já nevím, důstojníci, že to jsou, nebo co, ale byli to jednoročáci taky, jenom. A tak, no tak prostě byli jsme vyvrhel společnosti a žádná už s námi nemluvila, ani profesor s námi nemluvil. Strašná situace, my jsme byli tak dobře naloženi, bylo to tak krásný, když jsme tam v tom mládí seděli a kouřili, to bylo tak něco nádherného. A teď to vidíme, že to nebylo nádherný, že to bylo trestuhodný a zločinný, protože s námi nikdo už nemůže mluvit. Žádná slušná holčička s námi už prostě nemluví. No a co nám zbývalo, tak jsme se, byla to sobota a v pondělí se měli už rozdávat vysvědčení jako na konci školního roku a absolutorium dokonce. Profesor, ten, co s námi byl, jeden z nejhodnějších, nejmilovanějších profesorů, jmenoval se Řečínský, on bydlel naproti kostelu Redemptoristů. To my jsme věděli. Tak my jsme se sešli a na těch schodech toho kostela jsme stáli od rána od 7 hodin už a číhali, kdy půjde v neděli. Kam šel, to nevím, ale ono to trvalo až do 10 hodin, my tam stáli a on teprve v 10 hodin vyšel z domu. No my se vrhli za ním, protože to bylo přes ulici, že jo. Pane profesore, co? A jako nechtěl s námi mluvit, ale my jsme ho takhle se sepjatýma rukama zastavili jsme mu cestu, že on nemohl jít. A prosím vás, odpuste nám to, teď my jsme nic zlýho mysleli, neděláme. A no, brečeli jsme všecky, bylo to strašný. On byl, on ten milej, drahej, náš milovaný profesor s námi mluvil velice odměřeně a řekl nám, kdyby to nebylo před absolutoriem, tak byste byli určitě vyloučený ze školy. Představ si to, tenkrát takováhle věc znamenala vyloučení ze školy, že jsme na výletě mluvili s jednoročákama. No, já to nemůžu ani pochopit, že byla taková doba. No prostě, tak nám to odpustili, opravdu nám to odpustili, ale rodiče, vlastně ale jen ty jedny holčičky, zakázali se s námi stýkat a tak my jsme vlastně končili školu jako vyvrhelové. Ne, já myslím, že nic ve světě se neztratí. To si já myslím, protože v Biblii je napsáno a ze střech uslyšíte to, co jste říkali, co jste dělali. Všecko trvá, nic se nestrácí. A my jsme si říkali s Irenou Kačírkovou, kdyby někde na vzdálené hvězdě měli takový zařízení, že by mohli zachytit paprsek i z naší země, který jde třeba 100 let. Ten paprsek jde 100 let a oni by měli takový přístroj ohromný, že by mohli zachytit, co se tady dělo před 100 lety. Jo? Tak oni by přesně viděli, co my říkáme, jak my tady žijeme, tak ono vlastně to je dokázaný, že ten světelný paprsek jde určitou dobu, že jo? Tak vlastně to všecko v tom vesmíru pořád trvá.
2: Ale neznamená to, že bychom na sebe měli být slušní a hodní jenom proto, kdyby nás snad náhodou pozorovali z nějaké vzdálené hvězdy.
0: No to ne, to, no to se ví, že ne. Musíme jednat tak, aby jsme se nikdy nemuseli za to stydět, co říkáme, co děláme a co si myslíme, to ještě nejde zachytit asi tak dobře. Ale já myslím, že stejně se to nerozptýlí, že to stejně trvá, že všecko všude stejně trvá.
2: Když vám bylo 85, tak jsem se vás ptal, jak se díváte na tu dobu mladosti a nezralosti, když vám bylo jenom 80. Když se tvrdí, že s léty člověk je stále moudřejší, stále poznává víc život. Já bych se vás dneska chtěl zeptat vlastně na stejnou věc. Jak se díváte na tu ještě nezralou Marii Rosulkovou, když jí bylo 85?
0: Nezralá 85 leta. To říkal můj tatínek a to já musím odpočítat, co jsem prospala. Půl života jsem prospala, no tak já jsem teď na té 45, ale to není tak špatný věk 45. Praktikovala jsem to tak, že jsem prostě si řekla, že nejlepší věk je 39. 39 je tak nejlepší věk, 39. To je člověk mladý, doslova mladý, ale už má trošku toho rozumu, který může ještě trošku víc rozvíjet, ale přece už moc toho potom nerozvine.
2: Takže vám se nelíbí, že připomínám tu 85.
0: Ale ne, mě to nevadí. Mě to nevadí, já si to vždycky rozpočítám podle sebe. Mně vlastně 90 vůbec není ještě.
2: Když vám bylo těch 85, tak jste na tu 80, na tu nezralou 80, vzpomínala tak, že na životě je vlastně nejkrásnější a nejtěžší to, že se žije na čisto. No, že to není jako když člověka nahrávají, natáčejí, no, že to jde zastavit, vrátit. Ne.
0: To je, na tom trvám. To je opravdu nejtěžší na životě, že nemůžeš nic vrátit, nic předělat. Co jednou si udělal, to je. Co jednou si řekl, to trvá. To je to úžasné. A nyní to se nedá vymazat. Všecko trvá. To je to, co já říkám, že všecko stále trvá. Někde v tom vesmíru se to zachytí. Je to jako semínka všecko. A to je pravda, že když jednou člověk udělá něco špatně, tak je to špatný a nemůže to vymluvit. Může to napravit, ale nemůže to vymazat. Má ovšem potom daleko větší odpovědnost, když to chce změnit, že něco udělal špatně a chce to napravit. To dá potom daleko větší fušku, než když si to hned dobře rozmyslí a hned dobře jedná. Jo? Ale to je strašný problém, napravovat věci, které člověk udělal špatně.
2: Lidé říkají, kdybych já tehdy byla věděla, co vím dneska, to bych věděla, jak na to.
0: Ne, to já neříkám nikdy. Kdybych, to nemá cenu říkat, kdybych byla, to nemá vůbec žádnou cenu. Udělala jsem to, bylo to špatně, tak to musím jenom jednat teď tak, aby napravila to, co jsem udělala špatně. Je-li to vůbec někdy ještě v životě možný? To nejde někdy. A to je to nejhorší. Když člověk něco... Když to udělá z nerozumu, nevědomky nebo ne ze záměru, tak je to hrozný, ale nejstrašnější je, když něco špatného udělá záměrně. To je hrozný a to je neomluvitelný. A to už nemůže vůbec nějak nikdy napravit člověk. Jo? Já myslím aspoň.
2: Já jsem se vás tehdy také ptal, když v tom životě je vlastně všechno určeno, jak jste o tom mluvila, tak proč jsou chvíle, kdy člověka bolí zuby? Proč jsou chvíle, kdy je nešťastný? Proč jsou chvíle, kdy je vlastně smutný?
0: Ale no, to právě patří do toho, vůbec do toho prožívání života. Život nemůže přece nikdo prožívat jenom v radosti, v radovánkách, v bezpečí, v příjemných polohách. To právě je nádherný na životě, že všechno, co to může člověk pocítit, protože nejenom co se děje, ale co člověk cítí taky, tak to myslím, že se promítá do celého života.
2: I ty zuby?
0: I ty zuby, to víš, jo. Kdyby tě nikdy nebolely zuby, tak bys nedovedl mít účast s člověkem, který ho bolí. A když zrovna jako choroby a zrovna jako nepříjemné věci, které jsou kolem nás. Nepříjemné věci nejsou jen pro ty ostatní. Nepříjemné věci jsou i pro každého z nás. Musíme prodělávat všechny možné city, dojmy, vlivy. To všechno musíme prodělávat a v nás se to musí upravovat tak, aby se člověk nemusel za svůj život stydět.
2: A jak vám vlastně tehdy, když si ty zuby zachránili život?
0: Zuby mě zachránili život? No zachránili. Když se to tak vezme, byla jsem u svojí zubařky, výborná, to je výborná zubařka. A opravdu mě dala zubky do pořádku a já už jsem byla hotová, mohla jsem odejít, ale protože říkala, že přijde ještě někdo známý a že by bylo dobře, kdybych tam počkala, trochu jsme s ním pohovořili, tak jsem se dala lehce umluvit a počkala jsem tam, ale v tom za chvilku už houkaly sirény a přišla chvíle, kdy se utíkalo do krytu a my jsme taky z té ordinace běželi do

0: 1994. roce. To už je dávno. Ne, já si to tak v životě říkám, že vlastně nic není bezvýznamného v životě. V životě všecko má svou hodnotu, svůj důvod. Všecko nakonec v životě, i ty nejdrobnější věci, nejprchavější věci, že jsou důležitou součástí života. Já si to představuju, takže to je jako když člověk píše knihu. Musí tam psát taky věci, které se přímo nedotýkají událostí, ale dávají těm událostem buď to kolorit, anebo jenom pomyslný důvod nějakého rozhodnutí. Prostě, že všecko v životě je vlastně tak dokonale naplánovaný a tak dokonale vyvážený, že nemůžeme ani to tak hluboce rozebírat, protože to všechno už se dotýká těch věcí, na které lidský rozum nestačí.
1: V pořadu, který jsme vysílali k vašim 85. narozeninám, zazněla i tahle vaše slova.
0: V našem povolání máte prohry a máte nespokojenost a máte, cítíte se někdy velice oklamána, zrazený a nešťastný, všechny možný nedostatky taky, ale přitom zase je to tak vyvážený tím, kdy vidíte, že ta práce našla odezvu. Víte, co to je za krásu? Ale konec konců to není jenom v našem oboru. Každý člověk, který dělá svou práci rád, k té práci má poměr, tak musí mít blažený pocit, když udělá něco, o co usiloval, co mu dalo fušku a když se to povede. Ať je to, já nevím, ať je to truhlář, ať je to švadlena, ať je to učitel, o kum štyřích ani nemluvím. Vždycky, když se probojujete v té práci k výsledku, jak je ve vašich schopnostech nejlepšímu, tak musíte být uspokojený. A musíte mít pocit, že ta práce k něčemu byla. To já myslím, že je veliký dar životní.
2: No tak to jsem řekla. No tak to už nemusím opakovat. Je to pravda, je to pravda, tak to cítím skutečně. Když má člověk tu možnost dělat to, co ho těší, v čem cítí, že je náplň jeho života, tak to je největší dar, který může člověk dostat.
1: A udělala byste něco jinak v životě, když se dneska podíváte zpátky?
0: Jistě jsou omily, kterých jsem se dopustila, jistě jsou nepříznivé věci, to ani jinak v životě nejde. Já jsem měla obrovský ideály a obrovský představy po tom, co všecko budu moct v divadle udělat. Že budu mít možnost hrát role všeho možného druhu. Měla jsem spousty takových ideálních rolí, které bych byla chtěla hrát, které jsem nikdy v životě nehrála nakonec. A hrála jsem moc věcí, které neodpovídaly těm mým představám. Ale přesto přeze všecko, že to byl jen zlomek toho, co jsem si představovala, tak musím být strašně šťastná, že jsem vůbec mohla v tom prostředí, v tom duchu, v té sféře mnou tak milovaný žít a pracovat. Nemůže mít člověk všecko, co by chtěl. A jsem vděčná za to, že vůbec jsem mohla sát třeba jen na okraji toho, co jsem si přála, ale byla jsem tam. Tak to už je krása. Divadlo člověka snad taky trošku formuje tak, aby chtěl mít úspěch.

úspěch. Ale ten úspěch nemusí být takový okázalý. Ať člověk stojí kdekoliv, tak vždycky je tam třeba sebe menší prostor, ale vždycky je tam ta možnost, aby uplatnil to, co považuje za dobré, za krásné a za nejlepší. Vždycky. I když nepřinese efekt, ale ten podíl člověka může být vždycky hodnotný, veliký a plný, když dává to nejlepší ze sebe. A život za to stojí, aby člověk životu odevzdával to nejlepší, co v něm je.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

lahev vína si dám. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

0: Hezký pátek, pracovní týden pomalu končí a tak se můžete inspirovat a vyrazit o víkendu na místo, které vám dnes v Kolotoči představíme. Vydáme se na Lašskou naučnou stezku na severní Moravě. Podle receptu našich prababiček připravíme lipové víno. Jak často bychom měli naše domácí mazlíčky krmit a v čem se liší jídelníček koček a psů? Na to se zeptáme odborníků. Kolotoč se roztáčí a já vám přeji dobrý poslech.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Na severní Moravě se na procházku můžete vydat třeba ke Kopřivnici na tamní Lašskou naučnou stezku. Mapuje nejen okolní přírodu, ale i tamní památky. Redaktorka Iva Havlíčková se z Kopřivnické Husovy ulice vydala odbočkou ke zřícenině hradu Šostýna, který pochází ze 13. století.
1: A my vcházíme tak trošku do lesa teď už s Miroslavou Motličkovou z informačního centra v Kopřivnici. To bude příjemná procházka mezi stromy.
2: Celá vlastně Lašská naučná stezka vede kolem města Kopřivnice v lesích, potažmo po hřebení, ale jsou zde i klidnější úseky, takže to stoupání není náročné. A vlastně i část Lašské naučné stezky je schůdná s kočárkem a často jej využívají i cyklisti.
1: Teď jsme přeskočili dokonce i takový malý potuček. Minuli jsme turisty.
3: Jdeme na Šostýn a na vyhlídku se podívat.
1: A co vás tady láká?
3: Příroda, klid a výhledy pěkné.
1: Říká paní Jana na procházce se synem asi.
3: Se synem.
1: A blížíme se k zřícenině hradu Šostýn.
2: Šostýn je vlastně původem gotický hrad a zakladatelé s největší pravděpodobností byl rod Hikeswágenů, vlastně hraběcí rod, který pocházel z Poríní.
1: Když se rozhlednu kolem, tak vidím samozřejmě jenom ty zbytky těch původních zdí, ale tady je na naučné tabuli nákres, jak kdysi mohl hrad vypadat.
2: Nebyl to velký hrad, ale samozřejmě součástí hradu bylo opevnění, valy, obranné zdi, byl zde také padací most, věž, takzvaný Bergfried a samozřejmě obytné jádro hradu, které se dodnes zachovalo asi v nejlepší podobě.
1: My se s Miroslavou Motličkou vydáme tou úzkou stezkou k někdejšímu jádru hradu.
2: Když půjdeme blíž, uvidíme i vlastně takový kamenný gotický portálek.
1: Tady je i ohniště. To je takové romantické místo, řekněme.
2: Lidé, kteří nemají v oblibě nějaké velké areály a mají rádi spíše romantiku, klid, tajemství, tak si tady přijdou na své.
1: Tak obešli jsme zříceninu hradu ze 13. století, teď po takovém někdejším obraném valu. Jdeme dál, posledních pár metrů. A máme za sebou přesun ze zříceniny Šostýn na vrchol Raškovy vyhlídky. Stojíme na takové kové konstrukci. Já musím říct, že docela jsem dostala zabrat. Ten poslední kousek byl takový trošku větší stoupak, ale odměnou jsou ty krásné výhledy. Vidíme z tohoto místa ještě nějaké další zastavení té naučné stezky?
2: Určitě ano. Vlastně nad námi se tyčí vrchol takzvaný Červený kamen, který měří 690 metrů nad mořem. Po hřebení bychom mohli dále pokračovat směrem na Štramberk, ke kamenárce, k botanické zahradě a potom na Bílou horu, kde je rozhledna. A pokud bychom sestoupili z Bílé hory, tak se dostaneme k muzeu fojtství a do centra města Kopřivnice.
1: Doporučujeme i pro ty, kteří nemají rádi ty davy turistů, protože tady je to takové příjemnější, člověk jde i sám tím lesem chvílema.
2: Určitě ano, člověk si užije i zvuky té přírody, nejenom lidí. Z dálky jsme slyšeli ťukat datla, zpěv ptáků a teď je to obzvlášť pěkné, když se příroda probouzí a začíná rašet listí, takže doporučuju.
0: Říká Miroslava Motlíčková z Kopřivnického informačního centra, která Lašskou naučnou stezkou provedla redaktorku Ivu Havlíčkovou. A já ještě dodám, že celá stezka je dlouhá necelých 17 kilometrů a za návštěvu stojí určitě i samotná Kopřivnice, včetně tamního úžasného muzea nákladních aut.

0: Dnešní jazykový koutek bude o výrazu, který označuje něco nebo někoho, kdo nám znepříjemňuje život. Občas se v životě objeví jako blesk z čistého nebe a my ho nebo to nedokážeme odehnat. Jindy kráčí po našem boku už několik let. Víc nám vysvětlí kolega Vladimír Šťovíček z jazykovědkyní.
1: Tentokrát je naším tématem pronikání termínů do běžného jazyka. Konkrétně si s Helenou Chýlovou budeme povídat o slově toxický. Tak vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Slovo toxický je slovem cizího původu, které v češtině užíváme s významem jedovatý, otrávený nebo otravný. Nejčastěji ve spojení toxické látky nebo toxické účinky nebo toxický odpad. Užíváme i slovotvorně související pojmenování jako toxikománie nebo toxikologie. Slovo jsme převzali z latiny, do níž proniklo z řečtiny. Je odvozeno pravděpodobně od řeckého slova toxon, označujícího šíp, střelu, která často bývala napuštěná jedem a byla tedy otrávená.
1: Takové užití je běžné, napadá mě třeba toxické znečištění, ale ve kterých nových významech se slovo toxický užívá v současnosti?
2: Nově se objevuje v běžném jazyce ve významech užívaných dříve především v psychologii. Tento proces, tedy postupný přechod od termínu, od užití pouze v určité odborné oblasti do běžného jazyka, označujeme odborně jako proces determinologizace. Toxický se nově objevuje ve spojeních jako toxický člověk, toxický rodič, toxický vztah, toxická kamarádka nebo toxický partner. Jako toxický je pak většinou chápán člověk, který je zlý, vysává z nás energii, který námi manipuluje, který se o nás ve skutečnosti nezajímá. Slovo se užívá i v publicistice a v literatuře, například ve spojení toxický příběh. V širším významu se pak mnohdy mluví také o toxickém, míněno nezdravém, pracovním prostředí.
1: Jak vás tak poslouchám, říkám si, že z těch příkladů je patrné, že slovo toxický nabývá nových významů a jeho význam se postupně vlastně rozšiřuje.
2: Ano, je to tak a můžu uvést ještě další význam, který se postupně také stává obvyklým, například spojení toxická domácnost, tedy taková, v níž se vyskytuje velké množství chemie, především v čisticích prostředcích.
1: Tak, snad jsme teď nenatočili toxický jazykový koutek. Loučím se s Helenou Chýlovou, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A loučí se hostka kolegy Vladimíra Šťovíčka, který dnešním jazykovým koutkem provázel. Jste s Pohodou a za pár minut se zastavíme u našeho národního stromu, u lípy, abychom zjistili, jak významná je to také léčivka. A přidáme i recept na lipové víno.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Lípa má v české národní lidové kultuře výjimečné postavení, a to nejen jako ochranný strom, ale také jako léčivka. Naši předci lipové květy využívali i k přípravě vína. Jak na to poradí Jaroslav Hoření a etnoložka Vladimíra Jakoubějová? Nejprve ale bude řeč o medu.
1: V našem povídání o tom, jak a co vařily naše babičky, se ještě jednou vrátíme k medu.
2: Podle původu včeláři med rozlišovali na květový, tedy nektarový, medovicový, lesní a smíšený, květový i medovicový.
1: Jako první získávali tmavý med lesní, o něco později takzvaný domácí světlejší med z květů. Původní rozlišování lesního a domácího medu se postupně nahrazovalo tříděním medu podle rostlin, a to na med z ovocných stromů, med jetelový, vojtěškový, luční, lipový, akátový, z vrbovky, z řepky, z ohnice a hořčice, dokonce i med pohankový, vřesový a med medovicový. Se zavedením organizovaného výkupu medu zaniklo jeho rozlišování podle druhu. Dnes se prodávají jen medy světlé, nektarové a medy tmavé, medovicové. V minulosti se prodával med pěchovaný, plástový nebo vykapávaný. Od vynálezu medometu v roce 1865 se získává nejkvalitnější druh medu, tedy med vytáčení. Včelí med byl odedávna samozřejmou součástí lidské stravy. A nejen to, některé pokrmy s medem, jako třeba krupicová či prosná kaše, patřily k obřadním pokrmům, které se podávaly o významných svácích, o svatbě nebo vzácným hostům. Mimo běžného použití se med používal při výrobě perníku, ve starých receptářích najdeme i recepty na slavnostní pečeně nadívané masovou náplní smíchanou s mandlemi, rozinkami, kořením a s medem, nebo ryby pečené v těstovém kabátě, do kterého se přidával med, zázvor a šafrán. Med se dokonce přidával do polévek i do omáček.
2: Medem se dokonce přislazovalo víno i pivo. Jak? Tak to se dozvíme z receptu na víno z lipového květu.
1: Budeme potřebovat 3 hrsti květu lípy srdčité, vinné kvasinky a na sladký rozvar 3/4 kila medu a 3 litry vody. Lipový květ spaříme s vařeným medovým rozvarem. Vychladlou směs nalijeme do kvasné nádoby, přidáme vinné kvasinky a necháme týden kvasit. Lahve uzavřeme plátínkem, po týdnu předsedíme a dáme do nádoby s kvasnou zátkou. Po vykvašení stočíme do lahví. Užíváme při nachlazení 1 sklenku denně, nebo jen tak pro chuť. Víno je velmi dobré.
0: Přípravou lipového vína nás provedla etnoložka a milovnice starých receptů Vladimíra Jakoubějová. Tady je Pohoda. Přeji vám krásné páteční dopoledne a posílám další pohodové evergreeny. A po nich se můžete těšit na filmový kalendář publicistky Marie Formáčkové.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: 4 minuty po 11:30 dospívala kapela Olympic u nás na Pohodě. Listování filmovým kalendářem Marie Formáčkové se stalo naším oblíbeným kolotočovým pátečním zastavením. Tak jaká výročí si dnes připomeneme? Ptám se Gábiny Bláhové.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Hezký den s Pohodou přeje od mikrofonu také Gábina Bláhová. Dnes začneme nedávným oslavencem. 23. května jsme si připomněli 84. narozeniny herce, zpěváka a pro mnohé divačky a posluchačky také doživotního prince Jiřího Štědroně. Jeho osud nám přiblíží publicistka a spisovatelka Marie Formáčková.
3: Člověk ho má v paměti jako zpěváka, teď v poslední době jako spisovatele, protože on je autorem 10 skvělých knih, všechny jsem četla, doporučuji, píše nádherně. A Jiří Štědroň vlastně prošel celým naším životem jako vynikající zpěvák s krásným hlasem a s neodolatelným úsměvem, ale samozřejmě je to i herec, o tom asi nikdo nepochybuje. On ostatně Damu vystudoval, je z umělecké rodiny, tam, ať se podíváte vpravo, vlevo, dopředu, dozadu, samý umělec, muzikolog, skladatel. To jméno Štědroň vlastně na Moravě, odkud on pochází, rezonuje stále do dnes a dlouhá léta. On vystudoval herectví, prošel několika divadly, jako bylo třeba Večerní Brno, pak přešel do Prahy, kde byl v divadle Apollo. Dnes je členem divadla Semafor, takže vlastně divadlu se věnuje stále. Ale byl to samozřejmě i filmový herec, už jako mladý začínal televizní inscenaci Tři strýčkové a Dominik, ale my ho máme všichni v paměti jako prince. Popelka, ještě černobílá Popelka Vlasty Janečkové, kde hrál s Evičkou Hruškovou. Dnes třeba naspíval s Evičkou písničku o princovi a Popelce po 55 letech. Teď mu vyjde další knížka, takže stojí určitě za přečtení. A jsem ráda, že pořád je činný, pořád skládá, pořád hraje, pořád vystupuje. Vypadá výborně, takže myslím, že ještě neřekl poslední slovo zdaleka.
2: 26. květen roku 1900 je spojen s narozením jednoho z nejplodnějších avantgardních českých spisovatelů první poloviny 20. století, Vítězslava Nezvala. I ten má místo v našem filmovém kalendáři.
3: Samozřejmě my ho všichni známe jako básníka. Jeho sbírky básnické, jeho směřování, byl spoluzakladatel poetismu. Prostě já myslím, že jeho život je dostatečně známý, včetně jeho teda politického přesvědčení. Ale on byl i významný člověk, pokud jde o filmovou tvorbu, protože on byl autorem mnoha scénářů. Třeba už v roce 1929 vznikl podle jeho scénáře film Podskalák nebo Varhaník u svatého Vojtěcha nebo Ze soboty na neděli nebo Na slunečné straně, Za tichých nocí, Princ Bajaja. Těch scénářů je celá řada a musím říct, že s filmem je spojen i smutný osud jeho jediného syna. On měl nemanželského syna Roberta, ke kterému se velmi hlásil. Syn hrál v jednom jediném filmu, Valérie a Týden divů. A ten vznikl právě podle scénáře Vítězslava Nezvala. A krátce poté jeho syn spáchal sebevraždu jako 17-letý. Takže to je taková smutná tečka za životem velkého člověka a nezapomenutelného člověka.
2: Vzpomínkou na nejoblíbenějšího básníka publicistky Marie Formáčkové se loučíme. Společně přejeme pohodové dny s rozhlasem a těšíme se na slyšenou s vámi zase příští pátek.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.

0: Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Co myslíte, je mlsnější kočka nebo pes? V čem se liší jejich jídelníček a jak často bychom měli své domácí mazlíčky krmit? Odpovědi hledala nad miskou granulí redaktorka Jolana Nováková v doprovodu odbornice Zuzany Novotné.
1: Já tady mám sebou našeho kocoura Škýťu, tříletého. Vy tady máte Máju, border collie. Kolik je roku?
2: Máje je 9 let.
1: Teď každému z nich nasypu tady granule do misky. Tady je pro Škýťu, tady je pro Máju. A už si můžou pochutnávat. A teď mi řekněte, Zuzko, kdybych jim to prohodila.
2: Pokud to uděláme teďko, jednou, poprvé, naposled, určitě se nemusíme ničeho bát a nic se nestane.
1: Liší se nějak složení granulí pro psy a pro kočky?
2: Určitě se liší. Na první pohled to poznáme tím, že ve složení u koček vidíme větší procento bílkovin a tuků. U těch kočiček je základ živočišná bílkovina. Často se dají nahradit i rostlinnýma složkama, ale ta kočka prostě nemá to trávení k tomu přizpůsobené. Nedokáže si s tím poradit jako ten pes. Prý by vegetarián dobrovolně nebyl ani pes, ani kočka. Ale u kočky by mohlo docházet k nějakým zdravotním komplikacím, protože ta opravdu to maso potřebuje.
1: Kdo je mlsnější, kočka nebo pes?
2: Myslím, že nejmlsnější je ten, koho si rozmlsá sám páníček. Ale hodně se to traduje o kočkách, protože jsou takové vybíravější. Mám pocit, hodně poznají kvalitu toho krmiva.
1: Jak často bychom je měli krmit? Kolikrát denně?
2: Ono se to odvíjí vlastně od předků těch zvířat, kdy u těch psů to je tak, že pokud se jeden den hodně najedí, tak druhý den můžou být klidně ohladu, stráví to, budou pracovat z toho, co měli, ale ta kočka potřebuje jíst častěji. Takže v dnešní době už to je tak, že psi krmíme jednou až dvakrát denně, ale kočička by měla mít přístup k potravě víceméně po celý den, anebo alespoň častěji.
1: Jestli to Máje nebude líto, že Škýťa třeba dostane častěji, jak na to bude reagovat?
2: Může se stát, že jí to bude líto a můžem to vynahradit třeba nějakou hrou nebo pamlskem. Každý pejsek je v tomhle tom jiný. Některý si zvykne, že to tak chodí v domácnosti a některý bude vyžadovat nějakou mlsku.
1: Kolik toho, kdo z nich vypije?
2: U psů, u koček většinou je základ nějaké suché krmivo, granule. Byť je v tom hodně masa, tak to maso je zbaveno vody a ta zvířata mají potom větší potřebu tu vodu do sebe dostat. Pokud mají jako hlavní zdroj příjmu potravy syrové maso, kapsičky, konzervy, tak tam už voda je obsažená v té potravě a tím pádem nepotřebují tolik pít.
1: Kdo z nich dvou se může přejíst?
2: Pes sní všechno, co mu dáte ve většině případů. Kočka je v tomhle taková rozumnější.
0: Usmívá se Zuzana Novotná z webu Pro spokojené pejsky. Natáčela s ní kolegyně Jolana Nováková. A teď jsou tady Iveta Simonová, Milan Chladil a Santa Anna Maria.

0: nebudu.
1: Tropické počasí a nebývalé sucho působí nejen na lidi, ale taky na živočichy, které ve městech najdete ve vnitroblocích, zahrádkách nebo v parcích. Trpí vedrem a nedostatkem vody. Vedra a sucho přišly letos příliš brzy a bohužel v době, kdy ptáci a savci pečují o svá mláďata. Pokud jste majitelem bazénku, jezírka nebo něčeho podobného, stačí jen umožnit ptákům přístup k vodě. A to úplně jednoduše za pomoci plovoucího prkna, aby se ptáci pohodlně napili a neutopili se. Stačí ale i postavit mělkou misku s vodou na zem tak, aby se nepřevrhla a ptáci, i třeba ježci a veverky, tak měli jednoduchý přístup k vodě. Pozor ale na jezírka a bazény s kolmými stěnami. Také dávejte pozor na sudy, konve nebo kbelíky. Nouze o vodu nutí ptáky i hmyz pít i z těchto zdrojů a hrozí jim mnohdy utopení. Tak snad nadcházející mírné ochlazení uleví od horka a nejen lidem, ale i zvířatům se bude dařit lépe. Hezký víkend.
2: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.
3: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Dveře klaply, kramflíčky ťukaly chodbou, pak už ne. Na stropě probledávala šmouha světla z pouliční svítilny. Prší, asfalt se leskne, lidi jsou v biografu ve vinárně u pošty, na schůzi občanského výboru. Až půjdou domů, zmoknou. My zmoknout nemůžeme. Není nám toho dopřáno. Ležíme na zádech, pan Doubek dumá o smrti. Za války, promluvil metr ode mne. Válka ta nám tu chyběla. Jdi do prkený ohrady, obézní příteli. Za války takhle v prosinci už přimrzávalo, promluvil, jsme zabíjeli prase u stachu v Dolánkách, na černo, to se vajs. Slavili křtiny, narodila se mladá Staška, dnes už má vnoučata. Mně bylo 23 tehda ve válce. Bylo to moje první samostatné prase, vážilo 2 metráky a 70 kilo. Nevěříte? Ponadzvedl se, aby dohlédl na Báťu. Spí, shledal. Jo, tak o tom praseti. Jdi do prkvantic s prasetem. Ovár, to se vajs, a jitrnice a tlustý očunky. Jí bylo ke 30 roků, ne kilo. Nějaká sestřenice od Stašky z Prahy. Motal dohromady nějakou sestřenici s prasetem. Snažil jsem se ho neslyšet. Inu, byl hlad. Lidi se zbíhali ze šíra, jen zavonila polívka. A za černou porážku Němci posílali do koncentráku. Válka je na pytel. Motal pan Doubek dohromady nějakou sestřenici, první prase a druhou světovou válku. Ten film byl příběh z války. Katy se na mne podívala a v koutku u nosu se jí zaleskla slzička. Zvěř nezapálí vesnici. Byla z Prahy a rozvedená, pisky namalovaný nechty jak od krve. Vyčíhal jsem si ji na ulici. Vím, co to je vracet se od soudu po ukončeném rozvodovém řízení. Jsem již potrestána, povídá Cůňa. Erika mi zatíná nechty do zápěstí. Malovala si je na tmavo červeno. Lebvol, říkalo se jí Anita. Dneska už je mně jasný, že to byla prachobyčejnská andula. Člověk se nesmí podávat iluminacím. Iluzím, korigoval jsem jeho cizokrajný lexikon. Jo, ale tehdy se jí říkalo Anita. O Anitě byl takovej šlágr, pamatujete? A v módě byly sukně po kolena. Když dala v sedě nohu přes nohu, na té dolejší noze jí bylo vidět podvazek. Dneska je mládež od toho chuzena. Vy jste byl kdepak, když vám bylo 23? Já někde v Bulharsku. V koncentráku? Ne v koncentráku, ve válce. Jo, tak ale o tom praseti. Ve válce se zabíjelo hlavně prosádlo. Já ale vypravuju o Anitě, abyste rozuměl, prase je vedlejší. Zabíjeli jsme v tmavý noci. I s baterkou jste musel opatrně, bylo zatemnění a na četníky spolech nebyl. Vyskytovali se mezi nima práskači. V té tmě já jsem ho nešikovně bouch a prase nám uteklo. Honili jsme ho po dvorečku, ono kvičelo, Staška, to jako stará Staška, dnes už je nebožka, mu narazila na kebuli železňák, pak teprve zpitomnělo. Zahnali jsme ho do kouta, povalili, přitáhli necičky a já ho pích ve tmě po paměti. Byli jsme umazali jak dobytek. Anita přijela k polednímu. To už jsem se v kuchyni myl. Jitrničky už byly na prkně a křtiny odbitý. Ovar se mi ohřál, kouštěk ledvinky a maso z líčka na ochutnání. Bože můj, to vám byla saze. Jedla ovar a dala si tu nohu přes nohu a všimla si, že jí brejlím na podvazek. Moc dobře si všimla a neošklíbala se. Já byl do poloutěla svlečený, jak jsem se zrovna myl. Dneska je na mě hrůza pohledět, ale tehda, pane, tehda mě bylo 23 a ona na mě pohlídla se záhlibností. Bejvalo by se sofort přihodilo, kdo ví co, jenomže Staška na kamnech míchala mozeček, museli jsme s tím posečkat až do odpoledne. Láska na první pohled, co vám mám vykládat? První prase a první láska. A ve válce
a odpoledne se přihodilo kdo ví co. Já bydlel u mámy na chalupě. Na půdě jsem si zařídil komůrku. Kaminka, postel, pelech, jak pro jezevce. Odpoledne jsme tam odjeli na bicyklu. Anita na rámu, vlasy voněly. To se vajs jinak než prasečí polívka. Hermánkem nebo čím. Byla dozrs Tycián. No pravda, to jsem teda nevěděl. To jsem se až po letech dočet ve vlastě přeliv Tycián. U toho barevná fotografie Anita byla hezčí. Roztopil jsem kamínka, v aktovce jsem měl 4 jitrnice na zakousnutí a za oknem flaštičku od Alpy a v ní rum. Vánoční příděl z fabriky a dělal v Hradci ve zbrojním průmyslu svrapa Neštovice, ale líp, než bejt v rajchu, že? Anita uvařila grok, sednout si nebylo leda na postel a tak si svlíkla šaty, že aby si je nepomačkala a zůstala jen v kombine. Sami dva v chalupě, v černém kombine a vyhrnulo se jí. Nebuďte čuně, sakra, napomenul mě. On je v tom závěrečný vtip. Dělal jste ve zbrojním průmyslu? Za války? Total Einsatz? Nedělal. Ne, že bychom se prací přetrhli, ale desítka, teda šichta od 6 do 16 i v sobotu, to samo o sobě utahá. A já dojížděl bicyklem na nádraží, vlak měl ráno ve 4:45, vstával jsem chvilku po 3. Naspátek jsem byl doma v 8 večer. Naštípat mám je polena, nanosit vodu od studny, poklidit ve chlívě, najíst se, ošpláchnout se. No kolik pak toho zbylo na spaní? Neděle ty jsem prospal. Jenže tuhle tu neděli, co vám o ní vypravuju, jsem ode tmy už zabíjel. O spaní zase tolik nebylo, zdřímil bych si odpoledne, jelikož ale k polednímu jsem se zamiloval, že? A odpoledne jsem si přivez do pelechu, že? A uvařila grok a seděli jsme na posteli, přilepení k sobě jak syndetikónem. No jo, jenomže z ničeho nic vám na mě padla mrákota, asi z toho tepla, v kamínkách hučelo, přitisk jsem si jí hlavu k prsům, teda k podprsence, a pak už nevím. Vy jste usnul, jo. Vzbudila mě, už se smrákalo, byl bych si nejradši nafackoval. Jsem usnul, nepočítej mě to za zlý, povídám jí. Nepočítám, povídala ona. Ještě to stihneme, pospíšíme si, povídám. Takhle na mě spíš nezapomeneš, povídala ona. A oblíkla si šaty, jiná by vyváděla jak střelená. A ona si mírnix oblíkla šaty, upravila si trošku ten svůj Tycián a prej pojď, Honziku, aby nás u slechu neschánili k večeři. Povídala a prej nezapomeň na mě. Já si to do roka a do dne zkontroluju, jestli nezapomínáš, povídal. Z čehož jsem vyrozuměl, že zas přijede. A přijela? I když by, vidu ani slechu. Až se někdy podezírám, že se mě to zdálo. Ale nezdálo. Toník Zilvar je svědek, totiž není, ale byl. Přijedeme ke stachům, cestou jsme se pusinkovali jak na Lochnesce při jízdě. U stachu slezem z bicyklu, ona proklouzla do seknice pošmajchlovat tetičky a babičky a mě dejchlo něco do ksichtu. Znáte tu dusnou směs, když chlap nasává od rána a už se stmívá? Pivo, borovička, pradět, česnek, cibule, byl to Zilvar. Pověsil se na mě, fajfky se mu rozjížděly, ale na mol nebyl, to ne. Máš cucflek pod uchem, povídá. Kde pak jsi byl? V 7. nebi, povídá. V 8. povídám já. Ten den jsme založili filharmonii. Přímo tam na dvorku. Křídlovka, harmonika, bicí. Bicí byl plech na buchty, hasičská přilba byla stachova, Zilvar ji s ním potom vyhandloval za 15 viktorek. Viktorky to byly cigarety ve válce. Hráli jsme zelení hájové, hráli jsme, až se třásla stodola.
Ve tmě Němci, neněmci, já byl šťastný jako blecha. Tak jste někdy takhle byl? Na stropě probledávala pozdní iluminace, podzimní sluníčko starců. Mistr Řeznický ležel a nehýbal se, v tom jsem zaslechl, že si tenince hvízdá. Pamatuju ten šlágr. Ani to tím chci říct, že jinou nechci znát. V prosinci zabijím u Stachu. Už je tam nová, mladá Staška. Teda, jmenujou se Rouskovi. Třeba má v Praze sestřenici. Že bych si zase zdřímnul na podprsence. A usnul. I Báťa spal. I pacient číslo 2 měl asi oči zavřené. Bylo přibližně 10 hodin. Co teď?

Vydal jsem se na obchůzku přechodného bydliště. U umyvadla jsem zapil ten jeden noxiron, který mě neuspí. Zašklebil jsem se na sebe do zrcadla. Pak jsem ve stoje na záchodě vykouřil cigaretu, kous jsem vyfukoval nahoru k větracím řízce bez kladného výsledku. Nevyvětralo se to ani do rána. Ve sklepních katakombách bych byl samotinký zabloudil. Vkradl jsem se znovu do pokoje a převalil se na postel. Šmouha se nezměnila. Báťa chrápal, i Doubek mocně chrápal. Moje maková víla nepřicházela. Navlékl jsem si župon a vydal jsem se na obchůzku přilehlých chodeb. Třeba potkám se střenici. Nepotkal jsem živou myš. Jen cucky buničiny a na zdi ručičku elektrických hodin bylo 10:33. Mašíroval jsem chodbou raněný veterán. Hlavní chodba oddělení měří 180 kratších kroků. Když jdu zvolna, přejdu ji za 4 minuty. Bylo 10:46. Tam a zpět 8 minut 10:54. Se zastávkou u okna 12 minut. 11:06. Hodiny cvakají. Na stojce před velitelstvím brigády taky ubíhal v noci čas tak pomalu. V Novochopersku. Až se někdy podezírám, že se mě to zdálo. Ale nezdálo. Emil Sojka je svědek. Vojta Vach je svědek. Laco Brezina je svědek. Totiž nejsou, ale byli. 11:18, do půlnoci ještě 3,5krát tam a zpět. Kdybyste nespal, dojděte si za sestrou. A co budu u sestry pohledávat? Hřejivé citoslovce útěchu. 11:30. A kdo říkal, že ne útěchu? Zdravotní sestra je síla kvalifikovaná. I základy psychologie se na zdravotce dozajista probírají. Obcházel jsem cimřičku sester, dveře byly do kořán, sestra v křesílku odpočívala. Mohla by to být moje dcera. Mít z Katy dceru bylo by dnes 23, jako ve válce Doubkovi. Časně z rána bych vstal a doběhl pro mlíko a pro pečivo, ona by přišla z noční a na stole by už stála konvička s bílou kávou a cukra v košičku housky. A já bych na sporáku smažil 3 vejce na špeku, posypané strouhaným sírem, najedla by se, osprchovala by se a šla by si zdřímnout až do oběda. Oběd by byl později, aby se vyspala. Ovězí roštěná s hráškem. Zaklepal jsem na futro dveří. Co pak je? Vstoupil jsem, ač vlastně nepozván, k čemu však ceremonie. Je noc a šumí v uších a oba nespíme. Jste ospalá? Počal jsem prostinký rozhovor. Zahleděla se na mne, jako by odhadovala, jsem-li natolik drzí, anebo natolik mešuge. Upamatovala se však. Aha, pan Flanderka. Těžko posoudit, byla-li v tom účast, ba co víc lidské porozumění. Ať tak či onak na regále měla připravenou injekční stříkačku a jakousi ampuli. Ukažte zadeček. A to byla všechna rozprávka. Stáhl jsem kalhoty, přidržel cíp županu a ukázal zadeček. Postříkala mi ho sprejem, bodla mě jehlou, přetřela ranku vatičkou. A spát. Odpochodoval jsem na pokoj, ulehl jsem, usnul jsem. Zdálo se mně o vejcích na špeku.

Ráno kolem páté zamrkala zářivka. Byla středa 1. října. Dobré jitro. Kde to jsem? Ve špitále jsem. Odpoledne byly návštěvy. Pan Doubek dlouze uvažoval, přinesou-li mu smažené řízky nebo kuře. O štrůdlu nepochyboval. Báťa se myl a holil se a cákal. Vypravil jsem se do sklepa. Jako polární badatel sám a sám. Co bych se obveseloval s čítáním Doubkových vnoučat, koblich a květinek. Za mnou návštěva nepřijde. Stezku k pólu jsem zdárně nalezl. Kotelna. Okus dál výklenek, vzduch čistěnký, narkomani už na pokojích kvokali. Mamino, štrůdl. Štrůdl jsem naposledy jedl před 11 roky z lístkového těsta s rozinkami. Před 11 roky a 5 měsíci Katy umřela v létě 75. Nedopalky jsem házel do kýblu, už tam byly 4. Co kouříš? Vyrušil mě z dům Báťa, kdo jiný. Ochotně jsem mu nabídl. Chrápe, ale kamaráda nezradí. Odešli? Předhodil jsem mu šanci poklábosit o příbuzenstvu, jež oddaně navštěvuje nemocného dědečka. Nikdo tu nebyl, zachačel. Ležím tady 5 neděl, ještě nikdy tu nikdo nebyl. Na holení se příště vykvajznu. Ty jsi doma taky na obtíž? Nemám komu být na obtíž. A je to tak lepší? Není. Pan Doubek tonul v blahobytu. Jeho noční stolek přetékal, 2 řízky, půlka kuřete, štrůdl a švýcarská čokoláda, afrikány a jiřiny. Vše nahromadě, jak dary sultánovi dceři hradskému od osiřelého harému. Avšak sultán se lahůdek netknul a potěšení nejevil. Poslušte si, já hubnu a nemám náladu. Báťa si ruče posloužil, splivil řízek a zajedl ho štrůdlem. Já heroicky hladověl. Den před operací přijímá pacient potravu naposledy v poledne. K večeru přijímá klistýr. Za normálních okolností bych byl vystaven spršce otřepaných žertíků. Atmosféra však nebyla žertíkům příznivá. Pan Doubek vůči hledně trpěl, zžíral ho tajný žal. Čekuládu a štrůdl odlifrujte k mařenkám. I kvítí, zaskuhral. Je mně mdlo. Báťa se ujal toho úkolu. Jeho nepřítomnost se podezřele prodloužila. Kvítí, lze předpokládat, svědomitě odevzdal. Účastně jsem se naklonil k zarmoucenému Doubkovi. Smutná zpráva? Zafuněl. Zamiloval se do Racajdy, řekl. Spadl mi kámen ze srdce. Ať už se zamiloval kdokoliv a do kohokoliv, byla to veselá zpráva, dle mého mínění. Ne však dle Doubkova. Vnuk ho řekoval hůř než Job na hnoji. Ten nejstarší je rozvedená a s dítětem. Tycián zamračil se na mě. V hlavě se mu to mlelo, mlýnské kameny se třely, hřídele skřípaly a pak se rozsechtal a urval sténu z kuřete. Dneska je jinčí doba, dělají se osmičky a v sobotu je fraj, lidi nejsou tolik ospalí a holky jsou čím dál hezčí. Šlajfujte, hezčí nejsou, ale vy jste charakter. Pomohl jste mě v mým neštěstí. Zahřálo mě to, že jsem mu pomohl v neštěstí a že jsem charakter. I pan Doubek je charakter. I on porozumí člověku v neštěstí. Zaškroukalo mě v břiše. Bek listýrek. Nadšeně jízlil charakterní pan Doubek. A tak dále a tak podobně. V noci pochod tam a zpět, ukažte zadeček, injekce, ráno čurbes a roztřesené prstíčky. Co je komu do toho, že se bojím? Ve válce
Při přechodu řeky, při průzkumu, při útoku se člověk také bojí, ale jinak běží, míří, cupitá jako myška, aby větvičku nezlomil. Dupe a křičí, vyhýbá se nášlapným minám, zaléhá, zasouvá zásobník, skáče na břeh, je jednající subjekt. Na civilní upocený, na kyslý strach není dost času, jsou jiné starosti. Tady tě položí, přivážou, uspí a budou se ti přehrabávat ve vnitřnostech. Operace sama o sobě je to nejmenší. Libie rokotal pan Doubek a zažíval svůj obalovaný šnicl. O ničem nevíte, ono jde o poprvé, připojil se Báťa. Poprvé je strach. Jste druhej na řadě a za chvílenku začnou, sledoval Doubek na hodinkách operační program. Před ním je kdo? Vaverka, autobusák, referoval Báťa. Bludná ledvina. To bude delší. No ale dočkáte se. Mařenka vám teď zafačuje nohy, pak píchne oblbovačku a pak přijede vozejčka, všecko v klidu, oni se vyznají, vysvlečete se. Vypravoval mi to pan Doubek jako pohádku o kůzlátkách. Vyndáte si zuby, sekundoval mu Báťa, málem, že mě přitom nekolíbali. A přelezete na vozejk, nahej jak Ježíšek. Na sále budete čubrnět, světla, naleštěný kachlíčky a stojánky a kolečka a mašinky, chybí jedně flašinet. Anezioložka je čičina, vyholuje si obočí, rozplameňoval se Báťa. Anesteziološka, přeslabikoval Doubek. Ta vám dá čuchnout rajskýho plynu. Někomu prej se potom zdá, že se s ní muchluje v parku za prádelnu. Dneska ty mladší chodí bez podprsenky. I doktorky. Málem, jako by mě záviděli.

Všechno šlo přece, jak pan Doubek nastínil. Číči na mě sladce oslovila a při té příležitosti se mi zarila jehlou do předloktí. Bystřil jsem smysly, seč jsem byl, jenom nestrácet glánc Františku Flanderko, dohrát hru do konce s bravůrou, s opaskem utaženým v hrsti pugét, si krásná Julie došermovat a uklonit se. Jen nebýt slepice. Byla krásná, obočí vyklenuté, čáry kolem očí nakreslené do šikma. Z perských hranic jsme jeli přes Turkmenii, země azijská, Ašchabád, Kazandžik, step. Dál už nic nevím.

nepřerušujte mě. Není vám zima? Ano, byla mě zima. Ležel jsem na chodbě, kachlíčky průvan, v ústech vyprahlo. Budou mě operovat? Už jsme vás operovali. Dál zas nic nevím. Probral jsem se až doma, teda na pokoji číslo 231. Nade mnou na stojanu baňka, z baňky vedla trubička dolů, mě do žíly. V baňce, v té vodě, nebo co to tam bylo, perlily se bublinky, stoupaly nahoru ke hladině pravidelně, jako korálky. Bylo mě psovsky. To po narkoze vždycky, naklánil se nade mnou tělnatý pan Doubek. Lokněte si. Vypodložil mě svým polštářem a naservíroval mě pod nos sklenici čaje. Lokl jsem si, polil jsem se, pan Doubek mě poutíral dlaní. No a je po ptákách, konejšil mě. Bleskem jsem asocioval. Volnou pravačkou jsem zajel pod deku, byla tam hadice. A stále bublinky a kapky, hladina se čerila. Kapalo to věčnost, až to dokapalo. Zaplať Bůh. Poplach, zvětřil pan Doubek spícího Báťu. Pro Mařenku. Báťa přivábil sestru, vyměnila prázdnou baňku za plnou. Druhá věčnost. V kříži už jsem byl jak přeražený. Otrava, co? Soucítil se mnou Doubek. Já vám to zrychtuju. A potočil žroubečkem, bublinky stoupaly čileji, vody v baňce zřetelně ubývalo. Bůh ví, co to do nás kapou, sejčkoval Báťa. Výživu, pak ať mu dají busta, ne? A kramařil ve svém nočním stolku, pak se loudal jakoby ven a přitočil se ke mně a šoupl mi cosi pod deku. Čokoládu, švýcarskou, oříškovou, dopola nakousnutou. Před Doubkem jsem tu lumpárnu zatajil, ne kvůli táflice čokolády, kvůli Báťovi. Doubek by ho seřval. Báťa by si to líbit nenechal. Na pokoji 231 by pominula družná pohoda, vzájemná účast a porozumění. Čokoláda byla prvotřídní. I druhá věčnost dokapala, Mařenka přístroj odvlekla a odděla mě v bílou plátěnou košilku, slušivé. Andělíček veterán, toť můj nynější stav. V tom stavu zastihla mě cůňa. Ano, ano, živá. Vězel jsem ve sklepě sám a sám. Na pokojích řádili návštěvy. V tom se kdosi blíží labirintem. Báťa, neoholený, za Báťou ženská postava ve svetru v přilehavých texaskách s cestovní kabelou. Blondýnka do zrz. Nepočítej mě to za zlý. Nepočítám. Mrkla na mne a uličnicky povyplázla špičku jazyka. Cůňa. Děkuju, dědečku. Uvědomila Báťu, že jeho přítomnost již není nezbytná. Nejsem tvůj dědeček, zavrčel Báťa. Mrkl na mě, mrkl na cůňu a diskrétně se vypařil. Byla tu. Byla živá. Všecko bylo jako dřív.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Beatlesová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech 17. dílu pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Ať se nám to líbí nebo nelíbí, měsíc lásky, tedy květen, se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a tak jistě uznáte, že písničku v máji, která naše dnešní setkání zahájila, jsem vůbec nevybral náhodou. Naspíval jsem ji v roce 1966 ve studiu Strahov s tanečním orchestrem Československého rozhlasu se sborem Lubomíra Pánka pod taktovkou Josefa Vobruby. Tuto píseň italského autora Jimmyho Fontány mě přivezl do Prahy britský producent Robert Mellin s tím, že mě hodlal uvést na angloamerický trh. Máji, to není jediná píseň, kterou jsem od Jimmyho Fontány převzal. V roce 1971 bodovala ve světových žebřících další Fontánova píseň Que Sara v podání José Feliciana. A protože cover verzi téhle písně u nás pod názvem Nádherná láska naspíval Pavel Novák, tak trochu mě předběhl, protože měl pohotovějšího producenta Miloše Skalku. Naspíval jsem ji alespoň v Německu. Udělal jsem si tam radost v roce 1972.

Dnes slavná píseň Kesara, spjatá se zpěvníkem slavného nevidomého portorikánského zpěváka a výtečného kytaristy José Feliciana. Když se mi v roce 1972 v Hamburku nahrával, ani ve snu by mne nenapadlo, že o dva roky později budu mít s Felicianem společný koncert v pražské sportovní hale. Přiznám se vám, ne společný, ale tenkrát jsem mu tak trošku hrál předskokana. Po koncertě jsem ho pozval domů, přišel jeho management, přišli jeho hudebníci a u nás doma samozřejmě velká party, přišli mý muzikanti a pochopitelně tenkrát, protože jsem nebyl ještě ženatý, byly přítomny krásné dívky, které Feliciano nemohl samozřejmě vidět, ale za to si je patřičně osahal. No a k této návštěvě se váže taková historka, kdy už 5 ráno party byla opravdu rozjetá naplno. José se omluvil s tím, že už se bude muset loučit a že se musí trošku prospat, protože brzo ráno pro něj a členy jeho kapely připravil Prago koncert vyhlídkovou projížďku Prahou. To ne, že by Prago koncert samozřejmě byl tak netaktní, ale jak jsem poznal všechny nevidomé tyto geniální, fantastický zpěváky, tak oni prostě svůj handicap viděli s nadhledem. Mimochodem v roce 1979 vystoupil José Feliciano na bratislavské Lyře a před 2 lety koncertoval v pražském klubu Sasazu. Škoda, že jsem neměl čas. Mohli jsme si tu party zopakovat trochu v jiném obsazení.

José Feliciano ve svém vůbec největším hitu ve slavné písni Light My Fire, kterou si už v roce 1968 vybral z repertoáru americké skupiny Doors a jejího frontmana Jima Morrisona. Rodák z Portorika, ročník 1945, přesídlil s rodiči už jako dítě do španělské části newyorského Harlemu. Tam neustále poslouchal rock'n'rollové a jazzové desky a z nich se učil. Jeho posedlost s hudbou prý neměla meze. Zavíral se s deskami v pokoji a často celý den nevycházel ven. A při poslechu zkoušel hrát na kytaru. A jak je vidět, velmi se mu to vyplatilo. Felicianovy písně jsou plné zvláštní nostalgie a latinoamerického rytmického citu. Na jednom svém koncertním záznamu úplně improvizovaně zaspíval jen tak s kytarou píseň No Dogs Allowed. Psům vstup zakázán. Když jsme se v Praze setkali, ptal jsem se ho, co ho inspirovalo k této písně. A tak mě vyprávěl, že když přišel do hotelu, kde měl rezervaci se svým psem, který ho vedl, skutečně mu na recepci řekli, sem psi mají zakázaný vstup. No dogs allowed. V 50 zemích světa vydal kolem 65 alb a získal 8 amerických hudebních cen Grammy. Pro dnešek se s jeho zpěvníkem rozloučíme nádhernou baladou No me hables más de amor. Nemluv na mě zamilovaně.

José Feliciano a balada No me hables más de amor. Na svém posledním pražském koncertě uvedl svou verzi písně I've Got a Woman z repertoáru jednoho z mých nejoblíbenějších zpěváků, Ray Charlesa. Když jsem krátce před založením divadla Apollo měl v roce 1965 v divadle Semafor společný recital s Evou Pilarovou, nemohli jsme s Evou písně z Charlesova repertoáru vynechat. Tady jsou dvě z nich.

dovolte, vážení přátelé, abych vám zaspívala jednu píseň od Ray Charlese s názvem Měla jsem muže.

Příznivci, fanoušci Ray Charlese prominou. Znalci, kritici, prosím vás, nesrovnávejte. Ale musíte uznat, že jsme s Evou Pilarovou zpívali tyto písně s láskou a že jsme se s

přesto, že je těžké vytvořit vůbec nějakou atmosféru v tomto kongresovém sále, jemu se to podařilo, byl to fantastický koncert, kde nás uvedl doslova do tranzu. Ale viděl jsem ho i v jiných evropských městech. Nikdy jsem neodcházel zklamaný. Naopak nadšený a uchvácený tím, jak tenhle nevidomý umělec uměl vyspívat lásku k hudbě a k životu. A protože Ray Charles se pro nás, jeho obdivovatele, není nikdy dost, tak bych vám teď rád nabídl tři jeho nahrávky. Začneme písní Georgia on my mind, kterou rodák z Albany ve státě Georgia poprvé nahrál v roce 1960. O 19 let později se tato píseň stala státní písní, nebo chcete-li hymnou, tohoto amerického státu.

Ray Charles ve třech velkých hitech své pěvecké kariéry. Možná jste i vy viděli skvělý životopisný film Ray z roku 2004. Americká filmová akademie snímek ocenila dvěma Oscary za nejlepší zvuk a Oscarem pro nejlepšího herce v hlavní roli, tím byl Jamie Foxx. Ray Charles byl dvakrát ženatý a přiznal se k 9 dětem. Podle jeho přítele a dlouholetého manažera Joe Adamse, který ho na každém koncertě přiváděl ke klavíru, však po světě běhá mnohem víc malých Charlesů. Vedle žen byly jeho největší vášní terénní vozy. Jednou byl prý dokonce přistižen, jak v nevadském údolí smrti sám řídí a traduje se, že po jednom z koncertů v jednom z Los Angeleských klubů se ve 3 ráno rozhodl zaletět si do San Francisca. Když s ním nikdo z přátel nechtěl letět, prohlásil: klidně se bez vás obejdu. Ve vzduchu si to odřídím klidně sám, ale nikdy mě nechtějí dovolit, abych taky sám přistál.

Ray Charles dospíval zřejmě největší hit své pěvecké kariéry. Skladbu, kterou u nás zařadili do svého repertoáru mimo jiné Pavel Novák, Karel Hála nebo Marie Rotrova s Petrem Němcem. Ray Charles vydal tuhle původně countryovou píseň v roce 1962 na albu Modern Sounds in Country and Western Music. Geniálně na něm propojil soul, rhythm and blues, gospel, swing, jazz, blues, rock and roll a country, tak jako nikdo před ním ani po něm. To způsobilo v roce 1962 takovou senzaci v celé hudební branži, protože to bylo něco úplně nového. Překvapil tím celý barevný svět i celý bílý hudební countryový svět. Ray Charles na to reagoval větou: country hudba je upřímná hudba. Ještě rok před smrtí, v roce 2003, nahrál Ray Charles album duetů. Já vám jeden z nich nabídnu. Ray Charles v něm spojil svůj zpěv s Eltonem Johnem, a to v jeho krásné baladě Sorry Seems to be the Hardest Word. Promiň, je to nejtěžší slovo.

Ray Charles a Elton John. Po melancholické písni změníme trochu náladu, protože nás čeká židovská anekdota. Pan Poperstein s jeho ženou Esther se rozhodli, že si udělají takovou dobrodružnou cestu, že ještě neznají Saharu. Ztratili orientaci a už třetí den byli bez vody, bez jídla, pátý den už skutečně jenom leželi a byli skoro už u konce života, když náhle pana Poppersteina napadlo: Esther, už si poslala ten klavír do té naší školy těm dětičkám na obci? Ne, ještě ne. A už si zaplatila poplatek na obci? Ještě ne. A poslala si ty peníze synagoze? Ještě jsem je tam neposlala. To je dobře, to je dobře. Prosím tě, proč je to dobře? Tak to nás najdou.

Born to Lose, píseň z countryového repertoáru Ray Charlese, jsem s českým textem Jirky Štajdla a pod názvem Kvůli vám naspíval v roce 1967 na album Hlas můj nech tu znít. No a to je pro dnešek bezmála všechno. Rozloučím se s vámi písní Crying Time, kterou vedle Ray Charlese naspíval též její autor, country velikán Buck Owens. Jirka Štajdl píseň nazval Jsem na světě rád. Mějte se krásně a za týden se společně sejdeme nad 18. dílem pořadu Zpátky si dám tenhle film. Už se teď těším. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Hezké sobotní odpoledne všem posluchačům Dvojky Českého rozhlasu u nejnovější dvorany, kterou otevřeli nestárnoucí taxmeni v čele s Vráťou Vyskočilem. Tentokrát ve společnosti Desperados, co na vlak čekají, s dokonale zpěvným textem autora proslulých Buráků, jinak kontrabasisty Greenhornu i Mustangu Jirky Falady. Takže jsme zpátky v kolejí, kam svého času zamířil i Pavel Bobek.

Countryová klasika o havárii staré 97, která před pár lety přivedla Pavla Bobka poprvé a naposled mezi Greenhorny. V následujících minutách je vystřídá Michal Tučný s tučňáky a báječným houslovým solem tehdejší tučňačky Věry Kočišové.

Možná i vám tak trošku připadalo, že Věra Kočišová chtěla mermo mocí naplnit název písničky Fidlej celý den, kterou pro Michala Tučného napsal Zdeněk Rytíř. Její zastavení mezi tučňáky nebylo příliš dlouhé. Hlavní tlupou, s ní se Věra dodnes toulá po koncertech, jsou Schovanky. Mezi nimi také oslaví pozítří 59. narozeniny dámskou jízdou.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju na

Donda Linhart s Helenou Maršálkovou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků z dob klasické a značně početné sestavy Pacifiku. Přišli s pozváním na úvodní večer letošní Porty, která proběhne od čtvrtka 2. do soboty 4. června v Ústí nad Labem. Tak a na chvíli odlétneme do světa vokálních skupin.

Jedna z nejskvělejších vokálních sestav všech dob, Four Freshmen a den promoce Graduation Day v originální nahrávce z roku 1956. Od vzniku Freshmenů uplynulo letos 63 let, ale dodnes absolvují ročně plus minus 100 koncertů. Je jasné, že z původní sestavy už tady nepůsobí nikdo. Poslední ze zakládajících členů, Bob Flanagan, odešel do důchodu v roce 1992, ale stále působí v roli strážce a garanta původní vysoké kvality, kterou dokumentuje série 49 alb a 7 titulů nejlepší skupiny renomovaného časopisu Downbeat.

Vokální sestava Johnny Mansingers a ze slavného katalogu Beatles písnička Má tě ráda, She Loves You. A my zase roztočíme náš dnešní country kolotoč.

Společně s Michalem Tučným roztáčela country kolotoč Milena Soukupová. Původně profesionální jockeyka ze závodiště ve Velké Chuchli, spolupracovala s kdysi populárními Nevio, světově proslulého čelisty Jiřího Hoška, chvíli s country beatem, pak s vlastním Pony Expressem a dnes je hlavně na koncertech Kučerovců, s nimiž nejspíš příští středu oslaví rovnou 60.

0: Petr Horák s brněnskou partou Johnny a skutečně dokonale povedená Hey Pod z klasického zpěvníku Johnny Cashe. A když už jsme se dostali do moravské metropole, zaskočíme na chvíli za skupinou s podivuhodným názvem Zimour. Ovšem i tady potkáme Petra Horáka.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velkej nával a každý člověk jiný výraz má.

říká, že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má, sám se ale hodně dlouho snaží.

Brněnský osmičlenný Zimour a z jeho poněkud postaršího, ale stále příjemného CDčka Rychlík s báječným fidláním Jakuba Výborného i mandolínou Tomáše Drtílka. Tak a vyrazíme zase na nádraží a budeme s velkou dávkou nostalgie čekat, až se ozve výzdání. To proto, že přijedou poutníci.

Z neuvěřitelné dálky začátků historie brněnských poutníků vám přinesl Robert Křesťan písničku Až uslyším výzdání. Nevím jak vy, ale já ho už opravdu slyším. A tak je nejvyšší čas vyrazit z Brna do Českých Budějovic, kde na nás čeká Franta Nejedlo se svou šancí a taky Můza. To si nemůžeme nechat ujít.

Budějovická šance a Múza z jejího funglnového alba Hrajeme dál. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne, neméně zdařilou neděli, ať se vám dobře vede a ani chvíli neprší. A už teď se nesmírně těším, až se s vámi za týden opět sejdu s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého. Tak nezapomeňte, příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na dvojce Českého rozhlasu.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl

be kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zá.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Vítáme všechny, kdo si v tuto hodinu ranní, večerní či odpolední našli čas, aby se tak dlouho hroužili do naší historie, až se do ní dočista pohrouží. V tomto úsilí vám budou napomáhat, kterým síly stačití budou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Inspirací nám jest kniha Petra Hory Hořejše a motivací péče režiséra
4: Jaromíra Ostrého.
1: Pro druhý program Českého rozhlasu připravujeme tento seriál v Brně.
5: Léta páně 14.92. se v Kutné Hoře obnovovaly staré doly, do kterých Němci kdysi házeli věrné Čechy, kteří přijímali tělo a krev páně, a v šachtách nacházeli kosti těchto Čechů. Zde havíři také našli přidolování tělo, ale ne celé, jen horní část trupu, a to tělo vydávalo krásnou a libou vůni jako kadidlo. To tam může dosvědčit každý. Lidé se domnívají, že je to tělo kouřimského faráře Jana Chutka, kterého sťali spolu s jinými kněžími a hodili do šachty, a to se stalo léta páně 1419.
1: Prostřednictvím kronikáře ze starých letopisů českých jsme se ocitli v době, kdy se do kutnohorských dolů nemetali ideologičtí odpůrci, nýbrž naopak se z nich zase těžilo.
3: A těžilo se hodně. Město Stříbra prožívalo za Jagellonců největší období rozkvětu.
0: Jiná věc je, že taky poslední.
1: Kolik měla tenkrát Kutná Hora obyvatel?
3: Na horách Kutných jich koncem 15. století žilo zhruba tolik, kolik jich tam žije dnes.
1: Tedy?
3: Asi 22 tisíc, tedy když počítáme i předměstskou chudinu.
1: Myslí se tenkrát?
3: Samozřejmě.
0: Tehdejší hory Kutné byly největším českým městem, hned po Praze.
1: Že vyrostly na Stříbře, tak o tom jsme si už vyprávěli.
3: Ani na mnicha Antoně, objevitele Stříbrné rudy, jsme ještě nestačili zapomenout.
0: Jenomže novodobé archeologické průzkumy dokazují, že se vůbec nemuselo čekat na Antoně. O zdejším Stříbře se vědělo už v dobách předslovanských.
3: Dokonce se tu dlouhodobě povrchově těžilo.
0: Slávu tohoto místa však přinesla až doslova a do písmene davová psychóza někdy za Přemysla Otakara II.
5: Když se hora otevřela.
1: Jakmile našinec někde ucítí peníze, neváhá a už má psychózu.
3: Objev stříbronosné žíly ve druhé polovině 13. století vyvolal
5: zběh na Kutné.
3: No a ten se svou divokostí nikterak nelišil od zlatokopeckých horeček na Klondajku nebo v Kalifornii.
0: Dobové zprávy tvrdí, že se do Čech tenkrát nahrnulo na 100 000 zlatokopů z půlky Evropy.
1: Ano, to nám potvrzují záznamy v kronice Štýrské, ale je to vůbec možné, tolik lidí najednou?
3: No tak zpravodajové fakt trochu zveličovali.
1: I dnes tak leckdy činí.
3: Ale aspoň si dovedeme představit, jakou razanci ta fáma měla.
0: Roku 1300 už fungoval na Kutnohorském Stříbře státní peněžní monopol.
3: Jakože nikdo jiný nesměl ze zdejšího Stříbra razit než český král.
0: Do toho překotně rostoucího města soustředil Václav II. Všech 17 existujících a předtím rozptýlených mincoven.
1: A vznikl Vlašský dvůr.
3: Svým horním řádem král kodifikoval pravidla těžby.
0: A Kutná Hora se tak uprostřed středověku stala prvním průmyslovým komplexem v naší zemi.
1: Není to drobet nadsazené tvrzení?
0: Není. Za podmínek dělby práce se tu sešla produkce hned tří složitých technologií a tří navzájem spolupracujících odvětví.
1: Zopakujme si je.
0: Báňský průmysl.
3: Ten tady podmiňoval hutnictví drahých kovů.
0: A na ně bezprostředně navazovala manufaktura s ražbou mince.
5: Páni na lidech nových robot žádají a lidé jim roboty dělati musejí proti vší i božské, i lidské, křesťanské a světské spravedlnosti. Takových bezpráví ani Turci, ani jiní pohané nečiní. Protože toho snášet nemohou, z gruntů svých utíkají a v zlodějství, mordy, žhářství a v jiná zločinstva se dávají. Jiní proti svým pánům se zdvíhají a hory vojensky obsazují.
1: Napsal ve svých pamětech jistý pan Mikuláš Dačický z Heslova.
0: K tomu pánovi se ještě vrátíme, zaslouží si to.
1: Později, zrovna teď nám to na horách Kutných začalo nějak bublat. Povstání snad jakés? Rebelie?
3: Zatím spíš to bublání, nebo ještě lépe brblání.
1: Teda brblat, to my umíme.
3: Ale jinak se vše dělo jaksi pod povrchem.
1: Pod pokličkou?
3: V skrytu.
0: Všechno nerostné bohatství náleželo králi.
1: Teoreticky nebo skutečně?
0: To je právě to. Doly se většinou nacházely na něčích pozemcích.
3: V Kutné hoře patřily vesměs pražské kapitule a sedleckému klášteru.
0: No a církevní představitelé si ten skvělý podíl na zisku nenechali ujít.
3: Na druhé straně investiční a provozní náklady důlního podnikání nemohl nést sám panovník.
0: Ono to přesahovalo možnosti jeho pokladny.
1: Chudák erár.
0: A tak se kapitál dával dohromady.
1: Neboli penízek k penízku.
0: Mnoho penízků k mnoha penízků.
1: A teprve mnoho penízků.
0: Dávalo dohromady jakési akciové společnosti.
1: Již tenkrát.
0: Nic nového pod sluncem.
3: Vznikla těžařstva ovládaná bohatými podílníky.
0: A tuď se naskytla docela zajímavá mezírka, taková škvírka.
1: Kde? Žádnou nevidím.
0: Ale tadyhle přece. V tomto prostoru, prostůrku, mezi králem a jeho stříbrem.
3: Uhnízdila se tam podnikavá vrstva lidí, která začala žít v duchu úsloví...
5: Peníze dělají peníze.
1: Práva měl ovšem pořád jenom panovník.
3: To měl, ale taky je mohl propůjčit.
1: A co mu zbylo?
3: Urbúra.
1: Neznám.
3: Ono to není česky.
1: To mi taky došlo, ale význam mi uniká.
5: Urbúra jsou jednak královské doly jako takové.
1: V tom případě by král nic nepozbyl.
5: Jednak je to daň ze stříbrných dolů náležející panovníkovi.
1: Čili poplatek.
3: Ano, podíl ze zisku.
1: Moc-li pak veliký?
3: 1/8 ze zisku.
1: Nic moc.
3: Přesně tak. On ten obchod se stříbrem byl od počátku do konce přímo velevýhodný.
0: Ani ne tak pro krále, jako spíš pro všechny, kdo se na něm příčinlivě přiživovali.
3: Prostě bohatli ti, co řídili, kontrolovali a zabezpečovali.
0: Prostě lidé, kteří se vzácné rudy chopili až v okamžiku, kdy se objevila na denním světle.
1: Co mě to jenom připomíná?
0: Podzemní armáda, i když do toho všeho vkládala nejvíc úsilí a obětovala zdraví, ta živořila.
1: O tom už jsem přece někde slyšel.
3: O to víc vydělávali spekulanti nahoře, královští úředníci, těžaři, rudokupci a majitelé hutí.
0: Do husitských válek to byli většinou Němci.
3: Žižkovou zásluhou se rozutekli, ale velmi rychle je nahradili Češi.
0: Za dob prvního Jagellonce na českém trůně se ocitli na vrcholu noví podnikatelé.
3: Svými penězi zasahovali do vysoké politiky.
0: Hráli si na mecenáše umění.
3: Okázalost kutnohorských měšťanů se natrvalo zapsala do tváře města.
1: Svatá Barbora.
3: Ano, tento chrám a ještě další památníky gotického umění se nezrodili z peněz vždy čistě nabitých.
1: Jakoby se už cosi podobného ke mně doneslo, ale... Teda nebylo to z doby Jagellonské.
3: Nicméně zůstaňme raději v ní.
0: Ostatně celá ta honosná pýcha stříbrných magnátů byla zároveň jejich labutí písní.
3: Zanedlouho žíly uhnuli do netěžitelných hloubek a dostavil se krach.
1: I naskýtá se otázka, co na to lidi?
5: Léta 14.94. v sobotu po památce svatého Jilí,
1: tedy 6. září,
5: havíř, řečený opat, mluvil z opilství, že pan Michal z Vrchovišť, hofmistr horní na horách Kutných, zrádně a nešlechetně činí při těch horách, pročež vzad byl do vězení na rozkaz pánů šepmistrů.
1: Šepmistrové to byli konšele horního města.
3: Taky se jim říkalo šept mistři, ale s šeptáním neměli nic společného. Naopak, hovořili značně nahlas.
0: Měli na to postavení. Po měsíci se střídali v purkmistrovském úřadě.
5: V neděli z rozkázání pánů šepmistrů sešli se havíři na Vlašském dvoře, aby svou potřebu před pány pověděli. Tehdy vrátný počal dveře zavírati a havíři udělali pokřik, že dveře zavírají. I běželi ze dvora každý pro zbraň, zhluknuvše se se zbraněmi k rinku, a tu se jich mnoho set zběhlo a byla taková vřava, kdyby byl někdo jediný počal, že by se byl hrozný mord stal.
1: To už nebylo pobublávání.
3: Ani pobrblávání.
1: To už pomalu začínal var.
3: A spolu s ním křik.
0: To, co horníci dělali pod zemí, to opravdu nebyla práce. To byla nepředstavitelná otročina.
3: Dřeli v neskutečně obtížných a velice primitivních podmínkách.
1: Byl to ale přece horní řád.
3: Ten sice formuloval dosti uvážlivá pravidla.
0: Jenomže ta se obcházela a někdejší respekt upadal tou měrou, jakou rostla chamtivost podnikatelů.
1: Abychom z toho nedělali školení, nějaký příklad.
3: Příklad? Takže, odedávna se dolovalo v nepřetržitém čtyřsměném provozu.
1: Dobře-li počítám, činila pracovní doba 6 hodin.
3: Tak to stanovil už král Václav II. Havíři měli přímo zakázáno směny bez odpočinku zdvojovat.
0: V 15. století se však běžně dělalo ve 12-hodinových směnách.
3: Havíř na čelbě?
0: A takový byl jakousi elitou mezi kovkopy.
3: Vydělával v prosperujících dolech 18 grošů týdně, ve ztrátových maximálně 12.
0: Aby rodina nežila z ruky do huby, byla zaměstnána pokud možno celá.
1: Tedy celý rodinný kolektiv.
0: Včetně malých dětí.
3: Podobně jako v jiných profesích byl totiž lén havíř.
1: To znamená havíř, který si pronajal důlní místo, neboli ort.
3: Považován za soukromně pracujícího kvalifikovaného řemeslníka.
0: Těžařská společnost ho platila buď podílem rudy, kterou mohl prodat, anebo penězi podle počtu odpracovaných směn.
3: Což znamená 6x3 groše rovná se 18 grošíků týdně.
0: Ještě existovala takzvaná Gdyně.
1: Která se u nás objevilo polské město?
0: Gdyně byla nikoli město, ale mzda, řečeno dnešním slovníkem úkolová mzda.
3: Situace se přitom měsíc od měsíce, rok od roku zhoršovala.
0: Vyplácelo se v nehodnotné měně. V práci nastávaly nucené výpadky.
3: Výplaty se spožďovaly, nebo vůbec nebyly.
1: Já nevím, zase jako by mi to cosi připomínalo. No však, než dojdeme ke konci, já si ještě vzpomenu.
5: Při tom srocení havířů před Vlašským dvorem v horách Kutných páni šepmistři a někteří páni spoluradní vyšli mezi ně, krotíce je, a jistý pan Prokop Kroupa mluvil k nim, žádaje jich, aby šli na Krchov ke kostelu Barborskému, k čemuž oni svoli vše šli, a tu četli svůj spis na pana Michala, hofmistra vrchního. Na ten čas byli ukroceni skrze kněze a páni jim koupili několik sudů piva. Rozešli se odtud na ten čas. Nota.
1: Neznamená, že by si kronikář chtěl zanotovat, ale že si něco poznamenal. Poznamenal si toto.
5: Nota. Že nadepsaný Pavel Kroupa, když mluvil hlasitě k těm vzbouřeným havířům, maje říci:
3: však vám, páni, nic zlého nepřejí.
5: Podřekl se a snad ze strachu a leknutí řekl:
3: však vám, páni, nic dobrého nepřejí.
5: Proč se ti havíři tím více bouřili křičíce:
3: však my to hrome dříve víme.
1: Od té doby se u nás traduje úsloví.
5: A ten Prokop Kroupa pověděl slovo z hloupa, stoje u kamenného sloupa.
1: Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
0: Kutnohorští havíři zažívali palčivost této kruté pravdy na vlastní kůži.
3: Aby si přivydělali, chodili v létě na žňové práce do okolí Prahy.
0: Když už nic jiného, tak se aspoň nadýchali čerstvého vzduchu, protože v parných letních dnech v dolech zcela selhávalo větrání.
3: Havíř pracoval nástroji z nejprimitivnějších, mlátkem a želízkem.
1: To jsou dva druhy kladiv, které se dodnes objevují v hornických znacích.
3: Pak ještě používali klín a pemrlici.
1: Klín netřeba vysvětlovat, ale u té libozvučné pemrlice to udělat musíme. To bylo hornické kladivo s ostrými zuby na opracování tvrdého kamene.
3: Báňský odborník J.B. Parma pokusy dokázal, že za 6 hodin vyrubal jeden zdatný havíř v průměrně tvrdé hornině asi 53 decimetrů krychlových látra.
1: Jakože nakopal 53 litrů horniny, nebo taky 500 krychlového metru látra. Moment, ale to si musím najít. Tady jsem to někde měl. Látro. Ale kde?
0: Látro jest míra délková. Asi 2 metry. Myslí se zřejmě vytěženého materiálu.
1: 1000 láter.
0: To už by byly 2 kilometry.
1: Ale to já si jenom tak zaklel.
3: Vzhledem k tomu, že havíř pracující ve štole měl štolu o profilu 2x1 metr, tak za 6hodinovou směnu postoupil o 2,5 centimetrů.
0: Přitom některé štoly dosahovaly délky 1400 metrů.
3: To by jeden horník zvládl za 153 léta.
1: Ještě jednou 1000 láter.
5: Potom přijeli do hory pan Spernštejna, pan Mikuláš Trčka a pan Špechtle k uspokojení těch vzbouřených havířů.
0: Což se zřejmě povedlo.
1: Jak?
0: Osvědčenou metodou.
1: Jak se jí říká?
0: Obětní beránek.
5: Když páni zemští ze sněmu a havíři se sešli na Vlašském dvoře, tu byl pan Michal z vrchovišť úřadu horního hofmistrovství zbaven a zavázán vězením jeho milosti králi.
1: Dnešní potenciální obětní beránci se ani zdaleka tak lehce lapit nedají.
3: To všecko se stalo na konci léta a na začátku podzimu roku 1494.
0: V roce následujícím, ještě ani nebyl konec zimy, začala mela v Kutné Hoře na novo.
5: V pondělí po památce Řehořově,
1: tedy 16. března,
5: opět se bouřka stala na horách Kutných mezi pány a havíři. A havíři tak sobě počínali, jako by chtěli všecky pobíti. V neděli pak, po památce Benedikta...
1: To už máme jaro, tedy 22. března.
5: Ta různice přišla ke srovnání, takže sobě odpustivše v mír vešli.
1: Jakože, co jsme si, to jsme si.
5: Což zapsáno na radnici.
0: Bídně placení havíři však oproti některým svým kolegům v dole pobírali platy přímo královské.
3: Tak to se aspoň zdálo těm, co měli daleko méně.
1: Kdo to byl?
3: Běhači.
1: Kam běhali?
3: Pro rudu a pro hlušinu. Dopravovali ji v dole z ortu k fudrýřům.
1: Co dělali fudrýři?
3: Fudrovali.
1: Že jsem se ptal.
3: Fudrovali neboli futrovali, čili krmili věčně nenasytné troky neboli necičky a taky kastny, čili truhly. Když se ke kastně připojilo kolečko, no tak vznikly hunty neboli vozíky.
0: Z patra na patro směřoval materiál pomocí hašplů.
3: To byly vrátky, jejich pohon obstarávali hašplíři.
0: A už tu máme šturcíře.
1: Ti pochopitelně šturcovali.
0: Jak jinak? Plnili koše a měchy, do kterých se materiál překládá.
3: Zatímco štrajchýři...
1: Štrajchovali.
3: No přesně tak. Táhali měchy s vodou.
0: A trejvíři zabezpečovali obsluhu těžkých strojů, trejvů, neboli žentourů.
1: Ty asi vypadaly trošku jinak než naše studiové magnetofony, které mají v rozhlasové hantýrce rovněž přezdívku žentoury.
3: A maštalíři ošetřovali trejvovní neboli žentourové koně.
0: A ještě tu byli cimrmani.
1: Kteří dělali divadlo, ale to snad, že by jára už tenkrát...
0: Cimrmani se starali o výdřevu.
3: A tak bychom mohli ještě pokračovat a jmenovat celou řadu dalších specializací.
1: Jsem docela vděčen, že toho nikdo z přítomných již nečiní.
0: Jakmile se Ruda ocitla nahoře, chopili se jí úpravci.
3: To byly většinou ženy a odrostlé děti.
0: Puchýři jí drtili.
3: Prejtýři třídili.
0: Šlichéři propírali.
5: Upokojení havířů kutnohorských, jež se stalo před dvěma léty, neukázalo se býti trvalé. Neboť v měsíci červenci roku 1496. nastala opět bouře mnohem opravdovější, nežli byla ta první, a průchod její otevírá na stav věcí v zemi pohled ještě kormutlivější.
1: Říká František Palacký a od kronikáře ze starých letopisů se dozvídáme následující.
5: V neděli dne 13. července havíři hory Kutné, připravivše se v odění, vešli na vrch řečený Špimberk u Kaňku, chtít se spravedlnosti hájiti, již se předtím napřed králi jeho milosti nedálo, tudíž i chudým havířům. A chtěli jsou raději umříti, nežli by se tomu více dívali. I vyšli jsou se zbraněmi vojensky kutnohorští, obeslavše kolínské, čáslavské i královského hejtmana z Poděbrad, obklíčili je.
0: Tohle to už bylo opravdové povstání. Žádné hloučky reptalů a nespokojenců.
3: Několik tisíc ozbrojených horníků opustilo město a usadilo se na nedalekém vrchu Špimberku.
0: Obklíčili je hotovostní jednotky z Kutné hory, Kolína a Čáslavě a začali je obléhati.
3: Když už to nějakou dobu trvalo,
5: znamenitější mezi nimi nechtíce, aby se stalo krveprolití, dali se dobrovolně uvězení v naději, že budou mít i slyšení před králem.
1: Což se pochopitelně nestalo.
5: A tak zjímali 10 havířů čelních a věznili je na Poděbradech. Králi podali o tom zprávu úřady.
1: Tedy žádné auditor altera pars, neboli poslechněme si, co říká druhá strana.
5: Buřiče bylo rozkázáno neprodleně potrestati. Tudíž ačkoliv na mučení ničeho neseznali a řádného soudu nadarmo dovolávali se, odpraveni jsou 5. srpna všickni pravým násilím.
0: Trest byl exemplární a bleskový.
3: Tady bude pořádek. Nebo?
0: 10 kutnohorských havířů bylo vyvedeno z poděbradského zámku, kde byli vězněni a vyslýcháni útrpným právem a byli odsouzeni na smrt.
3: Šli na ní bosí v bílých popravních rubáších.
0: Přešli most přes Labe, minuli výsku jménem Kluk, a došli na místo v Lukách mezi obcí Polabeckou a Klukovskou.
3: Stála tam stará hruška a ještě starší dub.
0: U toho dubu se průvod zarazil a z koně se rozkřikl poděbradský hejtman Nakata, který se vzhledem ke své profesi jmenoval poněkud nepřípadně Kolouch.
5: Spravuj!
1: Když měl někdo spravovat, tak to znamenalo popravovat.
3: Bože Otče, kterýž víš a znáš jednoho každého křivdu, rač rosu nebeskou seslati, ať obmyje tuto naši nevinnou krev.
1: Jestli se odsouzenci v skutku takto modlili, nevíme, ale Alois Jirásek to ve svých pověstech doby křesťanské aspoň tvrdí.
3: Nebudu spravovati.
1: To měl být hlas kata Koloucha.
0: Krvavou práci dostal na starost kat, náhradník, jménem Sochor.
5: První poklekl Šimon, starší, pod jednou z mocných větví rozložitého dubu. Vznášela se nad ním jako baldachín. Jeho zelenavým přísvitem bleskl se katův meč. Prout krve vysoko vystříkl a skropil, ba zalil dubovou větev tak, že z ní jakoby po lijavém dešti rudé krůpěje hojně krápaly. Po Šimonovi klekl Průša, mladší jeho bratr, pak Černý, pak Opat a bratr jeho, všech 10, jeden po druhém. Když poslední klesl bez ducha do trávy, ukázal se náhle na jasném nebi mráček a ten se úžasně šířil a rostl, až vyrostl v ohromnou černavu, jež zatáhla všecko nebe. Z temna mraků zahřímalo jako božího hněvu hlas. Vichřice vjela rázem do starého dubu, do hrušky, zalomcovala jejich větvemi, až se jejich haluze zmítaly a prudko se rozšuměly. Lid na stínadle vzpomněl na modlitbu nebohých havířů, jež sotva dozněla. Křižoval se, strachy domů utíkal a všichni vyděšeně opakovali.
3: Boží soud, boží soud, Bůh je vyslyšel, těch nevinných hlasů vyslyšel.
5: Sotva, že mrtvé havíře do vykopané jámy zahrabali, strhl se déšť, hrozný, lijavý déšť. Hejtman sám, jak na zámek ujížděl, sklouzl se v bráně s koněm a povalil se na zem. Lijavec šuměl celý den, celou noc a zase den a noc a tak bez ustání 9 dní a 9 nocí. V jednom neustále, až přeschlé potoky se rozvodnily v řeky, až proudy vod strhaly pole a vymleli rokle kolem Poděbrat a hor Kutných.
0: Další dva odsouzení horníci, Holý Želvův a Ondřej Němec, byli popraveni na křivoklátě.
3: Stejný osud čekal i třetího, Víta Krchňavého, ale on se mu vyhnul. Když proběhly dvě popravy, podařilo se mu přetrhnout pouta, kata omráčil kamenem a utekl do lesů.
0: Už o pouhý měsíc později se konala revize procesu.
5: Král Vladislav, jenž byl také králem uherským, vrátiv se z Uher zase do

poučení. Také všechny ostatní, kteří měli účastenství v jeho zločinech, stihl spravedlivý trest. Hory však od té ukrutné popravy nevinných havířů nešly za mnoho let a téměř na mizinu scházely. Na Stínadle pak, kde havíři skonali, stala se podivuhodná věc. Na dubě, pod kterým se ta poprava stala, rostly od té doby žaludy divného, neobyčejného tvaru. Měly podobu havířské kápě. Rostly však jenom na jedné haluzi toho dubu, na té, kterou krev popravených postříkala a která od té doby měla zardělé listy.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Šli bylo k smíchu všecko, chtěl bych za ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

padli, jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: nepřišel.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, dnes jsem si pozval k projížďce na tandemu svérázného básníka, písničkáře a humoristu, dlouholetého člena divadla Semafor a divadla Jiřího Grossmana, boxera, cestovatele a fotografa, a to všechno prosím v jedné osobě, Josefa Fouska. Já tě vítám, Pepo, skoro po 5 letech v našem studiu.
2: Dobrý den.
0: Pepovi kdysi napsali v SONP Kladno do posudku nebrat do kultury. No, naštěstí se tím nikdo neřídil, takže nám Pepík Fousek už drahnou dobu v té kultuře řádí.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Ty jsi se tak hezky usmál, když jsem tady zacitoval z toho tvýho posudku nebrat do kultury a komentoval jsi to hezky, že ten, který ti to tam tenkrát tuškou připsal, tenkrát říkal chorašo a dneska říká OK.
2: To je ale pravda.
0: No, tací jsou.
2: Já jsem tenkrát dostal zaměstnání u 12 firem na ten posudek.
0: Yeah.
2: Říkali všichni, že jsi hodnej, populární, dobrý, no. Máme tě rádi, ale jsi takový divnej. Ale tak naštěstí to přešlo všechno. Možná, že mi to utvořilo, že jsem žil mezi dělnickou třídou, že jsem byl dělníkem pořád, že jsem vůbec toho nelituju, protože jsem tam poznal moře kamarádů, když mi časem teklo do bot někdy do korábu, tak ty mi nikdy neopustili. Chodí na mé vystoupení, na má vystoupení a pořád jsem s nimi kamarád.
0: Pepo, to, co jsem tady říkal, to je opravdu fakt, že skoro 5 let si tady nebylo, tak je to 4,5 roku. Přesně 4. července 2005 si byl naposledy tady. Já se až stydím, že tak dlouho jsem tě nepozval, i když ty si neměl zase vždycky čas. Ale zase, jak se říká všecko, zlý je pro něco dobrý. Protože si zase nahloučil tolik zkušeností, novinek, že teď máme si o čem hodně povídat.
2: Tak to je pravda.
0: No, tak ty si, teď si měl 19. března, si měl v městský knihovně narozeninový koncert. Oslavil si neuvěřitelný narozeniny, který když tě někdo vidí in natura, tak tomu samozřejmě nevěří. Ty tomu taky nevěříš.
2: No to je škoda, že mi nevidí posluchači rozhlasu, jak vypadám dobře.
0: Výborně, výborně. Ovšem ty si pozor.
2: Já
0: ty
2: si to viděl, nemyslím.
0: Který ty narozeniny to slavíš, protože ty jsi narozený 3x, že?
2: Já jsem se narodil vlastně 3x. 12. března 1939.
0: To byly první, no.
2: To byly první. Potom 7. dubna. To bylo v Kroměříži.
0: 1987.
2: Ano, to jsem měl po infarktu těžkým, když jsme hráli se Šinkem s Krampolem v Malenovicích. Naštěstí jsem to přežil. Potom v roce 5. března 1999,
0: ano.
2: Kde mi operoval profesor Vaněk, já mu za to hrozně děkuju, protože on mi pomohl tomu, abych zase dál po operaci srdce po 3x bypassu pracoval a pracuji radostněji, protože jsem si uvědomil, že když teče do bod, tak si člověk říká, žádný den není špatný.
0: Prosím tě, Pepo, je pořád u tebe, platí u tebe pořád to, co o tobě napsal kdysi nějaký redaktor, že jsi laskavý rebel všedního dne? Pořád se tak cítíš?
2: Já si myslím, že to je pořád, ale je pravda, že to rebelství ve mně je takový, já už jsem tolerantní, protože když někdo vidí jenom černobíle, tak to není pravda.
0: Ty prostě nenecháváš věci, které jdou kolem tebe, jen ne, tak
2: tak
0: do politiky se moc nemotáš, to se mi líbí, protože to se člověk vždycky nějak omočí, že jo?
2: Ano.
0: Ano, ale jinak tě věci kolem tebe nenechávají.
2: Mám hodně epigramy, aforizmy a ty mé fétony pořád se dotýkají, protože já si myslím, že to není správný, když člověk je úplně lhostejný, to nejde žít jen jako v ulici. Já tady v té zemi žiju, chci, aby se mi tady žilo dobře a mým velkým přáním je, abych mohl chválit, abych mohl říct, to je dobrý minister, ten je dobrý v té vládě, to je dobrý starosta, no to je přece, to je touha každého, zatím to někdy nejde a proto tam píšu pravdu, že?
0: Pepo, protože, že se to dneska nenosí, to chválení, spíš se nosí kritizování a kydání špíny. A,
2: no je, to se, já si myslím, že do toho jsem nezapřáhl svého koně fantazie, ale hodně věcí, které píšu a dělám, tak mají i poezii, mají naději. Vždy tam nehaním a neukazuju, vy jste jenom, vy jste, to se nosí. Ale já jsem taky tady v té společnosti, každý máme podíl na současnosti. Já jsem napsal, nemám rád ty, co je nadávají, sliny jedu, jen ve svých slovech mají, všechno špatné, jen sami jsou bez kazu, lžou, že žijí, jak svatí, bez podrazu, nadávají na všechno, všem a všemu, po setkání rychle si brufen beru.
3: Tandem cestuje.
0: I když by se zdálo, že Pepa Fousek je tak bytostně srostlý, jednak teda se svým krajem, s Kladnem, se středními Čechami a vůbec s touhle republikou, tak Pepa ku podivu je dost veliký cestovatel. No tak kdysi se Slávkem Šinkem a s Jirkou Krampolem si pořád Dva s Fouskem se to jmenovalo, viď?
2: Tenkrát se jmenovalo Dva s Fouskem.
0: To jste cestovali celou republiku, že jo?
2: No, cestovali jsme celou republiku a při tom 13. právě jsem měl ten infarkt.
0: Jo, ano. Jo,
2: ale naštěstí na to vzpomínám dobře, protože tenkrát jsem se učil vlastně vystupovat, hodně jsem tam měl písniček, epigramy, aforizmy a byla to taková moje veliká příprava na tu cestu individuality, že budu sám. Ale potom jsem později s nima odjel do Vídně, jsme hráli ve Vídni, pak jsme vystupovali v Austrálii, to byl Šimek Krampol a já, potom jsme vystupovali několikrát v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku.
0: Tak mám Ameriku poznamenanou, to už jsi byl sám.
2: Tam jsem jezdil sám, už já potom jel sám i do Německa, i v Německu jsem hrál sám v Hamburku pro námořníky, pro plavce.
0: Pro naše, český,
2: samozřejmě. Pak jsem byl pozvaný znova do Austrálie v roce 1995, pak jsem byl pozván do Spojených států, tam jsem hrál čtyřikrát, pak jsem hrál v Kanadě čtyřikrát, i jsem zažil New York, tu hrůzu, když tam byl tenkrát ten teror, to je vzpomínka smutná.
0: Počkej, 11. září.
2: Ano, já jsem byl v New Yorku, ano. To jsme tam byli, byl tam Honza Vyčítal, Greenhorni.
0: Tam byla Věra Martinová taky.
2: Věra Martinová, ano, Věra Martinová byla hodně blízko.
0: Ano.
2: Všichni jsme z toho byli trochu otřesení.
0: No,
2: když jsme se vrátili zpátky, to je vzpomínka zvláštní. Já jsem si uvědomil, jak je ten svět nejistý, co se může všechno stát. Takže, ale jinak jsem měl vzpomínky předtím, když jsem cestoval, projel jsem Ameriku vlakem, setkal jsem se i jsem jí projel autem z Toronta přes Buffalo, kde hrál na pose Elvis Presley, tak jsme odjeli až na Floridu, tam jsem se setkal s Valdemarem Matuškou, on mi uvedl krásně a řekl takovou krásnou věc, Fousek se neposíral tenkrát ani teďkon. A tak mi to potěšilo. Těžce jsem nes jeho odchod.
0: No,
2: ta, přivítali mi s Olgou a se synem krásně tam, udělali tam večer.
0: Prosím tě, tou Amerikou si říkal, že jsi jel vlakem, ale ne,
2: vlakem taky,
0: ne na hitláku, tak jak ne, jako hobou, viď?
2: Ne, to ne. Jako jel jsem Amtrakem a to jsme jeli z Chicaga, Illinois, tak jsem viděl asi dohromady 15 států, ale celkem 30 států Ameriky, ale tím vlakem jsme jeli až do Washingtonu, do Seattlu. To znamená, že to bylo nádherné. Já jsem poznal Denver, Buffalo byl, že to, ty moje knihy, já jsem pořád bral moudrosti v knihách a nejenom jsem měl koukat Indianapolis, že teď jsem viděl Oregon, viděl jsem Ohio, Wyoming, Dakota.
0: A nebyl jsi zklamaný?
2: Ne, já mám takovou fantazii, že mě stačí, když si vlezu do vany, vemu si na sebe tu tropickou helmu, my máme tu korkovou, vemu si vitamin C a jsem na Havaji. Já opravdu nemůžu být zklamaný. Já jsem, žena říká někdy, že jsem věčný dítě.
0: Moje... A proč ten vitamin C?
2: Protože tam mají pomeranče.
0: Jo, tak...
2: Mají tam citrony. Já jsem byl jako dítě vykulený, já jsem koukal z toho vlaku, jel jsem se synem a s Petrem Langem z Chicaga. A pořád jsme ve styku s těmi lidmi, píšeme si a když jsem viděl, že jsem poznal tolik stát, viděl jsem ty hory skalistý. Jsem viděl jsem třeba i v Seattle jsme pak jeli do přístavu, kde byly ty lodě letadlový, které bojovali ve druhé světové válce v Tichomoří. No, to bylo pro mě obrovský zážitek. Já jsem všechno slyšel z dálky. Viděl jsem i továrnu, kde se vyrábí Boeingy. A takové věci se mi líbily, ale hlavně lidi, protože jsem se bavil s každým hned, i když ta moje řeč je taková, že znám z jazyků z každého asi 100-200 slov a domluvím se se všema. Opravdu já se domluvím se všema. Já si myslím, že lidi, kteří se mají rádi a jsou k sobě nezáludní, že mluví srdce.
0: Ano, tak to jsou zlatá slova Pepy Fouska, mého dnešního hosta v Tandemu.
3: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je Josef Fousek. Nepochybně i vám se líbí jeho povídání, jeho návštěva. A já si myslím, že to teď ještě trošičku připepříme tím, protože Pepo, ty si, nebo o tobě se ví, že ostatně jsi to před chvilkou taky před písničkou říkal, že si s každým porozumí, že nepotřebuješ ani třeba, dejme tomu, znát cizí řeč dokonale, aby si popovídal s Američanem, se Švédem, Vymijáskym ještě. Ale přece jenom možná, že někdo v tvém životě ještě má takovou rezervu a ty by si chtěl vyplnit. Čili jinými slovy, kdyby si měl tu šanci se potkat s jakýmkoliv člověkem na světě, třeba i s tím, který kdysi žil, nebo žije dneska, tak koho by si zvolil? My ti dáme tu možnost prostě, máš ji.
2: Já teda si myslím, že mě ovlivnil dost Jack London. Já jsem četl jeho dobrodružní knihy. Já jsem totiž ve škole neměl rád moc Jiráska, neměl jsem rád historické knihy, ale já jsem hlavně četl jsem Emila Zolu, Dostojevského, Jacka Londona. Bylo to rozporuplný všechno, rozdílný, ale Jack London pořád, že začal od píky, že psal romány, že bez vzdělání, že si sám musel dohánět, tak mi to trošku připomínalo sebe a snažil jsem se psát, i jsem znal jeho věci, třeba krásný, kéž v žáru krve věk svůj prožít smím, kéž vína snů se z hlouby nalokám, kéž chrám své duše nikdy neuzřím, hroutit se v prach, jak zpustošený dům. A mi se líbily takový, tak jeho poezie a jeho knihy nebyly všechny krásný, ale ty krásný, jako Stopami minulých životů, Vlk Larsen. A kdybych se chtěl s ním setkat, tak bych mu říkal, byl si příliš upřímný, naivní a romantický, proto si brzo zemřel, zapálil tě ranč a zemřel si mlád. Ale taky mi zajímá, že bych se chtěl promluvit s pravcem Čechem a poděkovat, že nešel dál na východ, protože nemáme tady zemětřesení, tsunami, že jsou tady dobří lidé, nezávidí, mají se rádi, nejsou lakomí, mají hudební nadání.
1: Mluvíme oba dva o ty samý zemi, promiň.
2: No, nejsou tu žraloci, krokodýlové, nikomu nemůže spadnout kokosový ořech na hlavu, protože tady nemáme palmy a krajina není příliš hornatá, takže nemáme moc tunelů a máme tady chmel.
1: No to je pravda, ale prosím tě, není ti trošičku líto, že nešel malinko víc na jih aspoň?
2: No to moře, možná já nevím.
1: Východ bych mu odpustil, to je pořád.
2: Ale teplej, bylo by tady teplo. Já to taky, já jsem kardiak, já mám rád teplo.
1: No.
2: A vodu taky jsem si říkal, že taky ten Winston Churchill, že už se to vyslovuje, Churchill. Aby jsme mu, Churchill, to já neumím asi říct, tak já řeknu Churchill, jak to říká, moje maminka říkala, ten Churchill pořád kouří.
1: Můj děda říkal Churchill, no.
2: Jo, no ale mě, já jsem mu trochu záviděl, já nemám rád závist. Závist je pod neschopných. Ale když jsem si představil, že ten člověk celý život kouřil doutník, já nekouřím 34 let, pořád se mi stejská po cigaretě, já nekouřím 34 let. Já to říkal Cimickýmu, to je doktor, a pán Monzo, ty jsi doktor, mám vůli, viď? No vůli máš, ale jsi pořád kuřák, máš to pořád v sobě. Ale on kouřil doutníky, pil whisky denně, dožil se asi 92 let, tak tomu závidím trošku, protože bych já rád kouřil doutníky, pil whisky, psal ty svoje knížky a byl tady do 92 let, tady mám rozepsaný ještě 4 knížky.
1: Ale vzhledem k tomu, jak teď žiješ zdravě, tak to by byl hřích, kdyby ses nedožil 92. Popovídáme si o tom tak nějak, až ti bude 91 a půl, jo?
2: Dobře, se platí, setkáme se tady.
1: Setkáme se určitě.
2: Kolik bude tobě?
1: Co mě, kolik bude? To mě bude...
2: 92, ty jsi mladší o hodně než já?
1: Já jsem o 8 let, tak si to spočítej, no. A vy, drazí posluchači, si to taky zatím můžete počítat, my si poslechneme hezkou písničku Pepy Fouska.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Vánoční koledy ulicí tichounce zvučí, každý své nejdražší péřeme do národa.

0: tyha se paku, ty si paku. Kéž by láska a něha zvítězili nad lží a nenávistí.
1: Krásná písnička, krásná. Tam sice vyhrožuje, že zešílíš, ale ty máš pořád všech pět hodně pohromadě. Prosím tě, teď je budeš potřebovat, protože po tobě budu chtít, Pepo, aby si vybral klasika českého humoru tvému srdci blízkého. Někoho, kdo by udělal radost i nám. U tebe je to trošičku tak jako těžký, že? Protože ty jsi dělal se spoustou zajímavých lidí, máš rád spoustu zajímavých lidí.
2: Hodně jich máme.
1: No, tak teď koho vybrat? Možná no, toho, u koho si začíná?
2: Já si myslím, že no teď hraju, hostuju už asi 10 let v divadle Semafor. Mi dali šanci pan Jiří Suchý, že mám z toho velkou radost, protože tam zase můžu hrát v tom Semafore. Pro mě je taková modla. To je pro mě Národní divadlo Fouskový. Já se tam chodím vždycky s pokorou pořád, ale přived mi do divadla, vlastně do Semaforu, Miroslav Šimek. To bylo mi 40 let, když jsem začal jako pomocný dělník bejvalej a zámečník. Najednou jsem stál v pořadu, zavěste, prosím, volá Semafor. Mě se klepaly kolena, já myslel, že spadnu mezi lidi, když jsem začínal hrát. A první píseň, kterou jsem tam zpíval, byly seriály a píseň o Volovi. Tam poslední sloka, tenkrát Melotují do televize, to tam nevzali, protože tam bylo, dáte mi jistě za pravdu, když pohlednete kolem, že proti mnohým volům je můj vůl jen malým volem. A Šimek pán, někdo se tam poznal. Takže ten Slávek se odvážil, přivedl mi, ačkoliv věděl, že mé vzdělání je podivný. Že nedodržují rytmus, mi říkali, že hrajou rytmus podle Ludolfova čísla.
1: Jak to je, prosím?
2: No, když jsem si chtěl koupit metronom, no. Tak Petr Spálený, že s kterým jsem hodně pracoval s Petrem, psali jsme pár písniček hezkých, já ho mám rád, tak ten mi řekl, Fousku, nekupuj si metronom, to by si zkazil osobnost a image. Tak jsem ho zahodil do popelnice.
1: To si udělal dobře. Tak zaspomínáme na Slavka.
2: Určitě, tak jo. On si zaslouží, ať nahoře na mě kouká ze zhora. A vidí, že je dál táhnu tu káru komediantu.
3: Ten den zrovna nejezdili elektriky nejplynulej. Asi gránu sprchlo. A tak první, relativně prázdný vůz přijel právě v okamžiku, kdy na Žofíně začínal koncert. Z tohoto důvodu vstoupila naše třída se svým hostitelem Machovcem do koncertního sálu o 20 minut později, z čehož pořadatelé neměli přílišnou radost. Je pravda, že po nás přišly ještě 3 třídy, ale sedali si daleko tišej. Navíc Machovec, jemuž Osud a žák Procházka přistrčili 3 nohou židli, byl po pádu na zem pranířován virtuózem z pódia, že se na koncert dostavil opilý. Učitel se nezmohl na slovo odporu. Sedl si rychle na novou židli a tvářil se jako uličník přistižený při týrání zvířat. Začali jsme pojednou se svým třídním cítit. Plešatý umělec se totiž na něho znovu vyzývavě zadíval a zaburácel. Tak odpovězte, člověče, když vás kárám. Místo Machovce odpověděl nečekaně Vicpálek. Vyndal ze síťovky Vánočku, zručně ji rozlomil a objevil se nádherný kovový prak s gumou číslo 6, která dokáže metnout i dlažku. Nadělat z Vánočky koule z vící kachních vajec bylo pro Vicpálkovi sousedy dílem okamžiku. A pak již Střelcovi ruce proměnili gumu a drát v zákeřný kulomet. Právě když virtuos, vědom si toho, že uchvátil dívky v sále vysokými tóny svých houslí, hodlal zvýšit svoji popularitu dalšími šprými na úkor nebohého Machovce, začalo mu pleskat těsto o nahou hlavu. Výchovný koncert tak vzal nečekaný obrat. Konferenciér, který v podobné situaci asi nebyl nováčkem, rychle vyšel k mikrofonu a koncert ukončil, dávaj tím virtuózovi možnost důstojného ústupu. Umělec, snad že byl příliš mlád, to nepochopil. Snad se nechtěl vzdát úspěchu u děvčat. Snad ho rozuřila patka Vánočky, která zasáhla housle a vychýlila kobylku ze směru daného mistrem houslařem. Kryje se notovým materiálem, přibrousil 3 tahy nože smyčec do vražedné špice a pak používá je houslí jako štítu, vrhl se z pódia směrem k Vicpálkovi. V tu chvíli Vlach, Procházka, Táč zapomněli na nachlazení a rozhýkali se do neuvěřitelné síly. Mistr, překvapen disharmonickým zvukem, který z konzervatoře neznal, se na okamžik zarazil. To stačilo víc Pálkovi k tomu, aby znovu nabil. Skvělá rána pod nohy způsobila umělcův pád. Na zemi ten člověk ztratil poslední špetku rozumu. Těžce se zvedl a jako robot skázy postupoval metr za metrem vpřed. Legrace končila. Pod údery houslí jsme opouštěli bojiště. Náš kamarád stál proti umělci jako králík proti kobře a jeho konec se zdál být dílem okamžiku. Vystřelil sice ještě po houslistovi zmuchlanou síťovku, ale sám nevěřil v účinek této rány. Náhle pomohlo samo nebe, či lépe řečeno Emmerová. Přiskočila k bezbranému střelci a podala mu jakousi malou, tajuplnou lahvičku. Vicpálek pochopil a v zápětí se lahvička roztříštila o tělo houslí. Laciná voňavka podruhé slavila úspěch. Umělec, stejně jako loni inspektor, okamžitě omdlel. Sál ulehčeně vydechl. Vycházeli jsme ze síně s pocitem vítězů. A když ještě třídní machovec, jakoby mimoděk, rošlápl mistrovi housle a otočil se na nich podpatkem, pochopili jsme, že tentokrát nevyvodí ze střelby prakem žádné důsledky.
4: Český rozhlas Pohoda.

jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horký moře vítr zdáli, šeptá mi Julia.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Je těžké popovídat si s Pepou Fouskem a něco nevynechat. Já si myslím, že určitě něco bohužel asi opomeneme, ale od toho bude třeba další návštěva, které nenecháme už takovou velikánskou pauzu, jako teď 4,5 roku.
2: Ne, ale to, ne, abych se jí dožil.
1: Počkej, jsme říkali 92 se dožijí. Prosím tě, já bych si chtěl především popovídat o tvých knížkách, protože tvoje desky, ty už jsme si tady i některé pustili, o některých popovídali, mimochodem na tu foukací harmoniku v té úžasné skladbě ze Šílím, tak to hrál tvůj syn Tomáš. To,
2: my máme rádi foukací harmoniky, já ho na ní naučil.
1: Já taky vám miluji.
2: Miluješ harmoniku?
1: No, strašně.
2: Já bych chtěl kousek zahrál, kdyby si chtěl živě.
1: Jo, no, tak zkus kousek, no.

0: Hezky, to je blues jako hrom, člověče, to je nádherný.
1: Jo.
0: No jo, a to ty takhle se doprovázíš i na foukačku? Nebo,
1: hraju na ní taky, mám ji na krku a hraju na ní, ale můj syn hraje ještě lepší. Já jsem se na ní naučil i basovat. Aha. Táta řekl můj, že když se na ní naučím basovat, takže mi dovolí, až mi bude 15 let kouřit. Já už jsem kouřil 3 roky. Takže, a maminka řekla, když se naučím Careviče hrát, no, takže mi odnaučí kouřit. Tak já jsem se naučil dohromady písničku, jenom kousíček, že už jsem se naučil dohromady. Když jsem mašinoval přes hranici, to napsal pan Hašler a ten zahynul v Madauzemu a tam byl zrovna můj strýc, který tam taky zahynul fousek a táta samozřejmě měl vzpomínky, tak chtěl tady tu píseň, tak já jsem to dal dohromady ty dvě písně Careviče, když jsem mašinoval.

0: a tak dále. No.
1: To byla terapie. Naučit se kouřit a odnaučit kouřit v jedné písně, to je úžasná, to je fantastický. Prosím tě, ale já jsem si původně chtěl povědět o tvých knížkách.
0: My jsme odskočili
1: jsme od těch knížek, protože to je velikánská škoda. Ty jsi jich vydal opravdu už docela dost. Ta poslední se jmenuje Myšlenky na hlas, jestli se nepletu. O čem je?
0: Myšlenky na jsou to fejtony, já mám rád fejtony, krátký útvary. Je to o životě zkrátka. Já se hodně koukám kolo sebe, setkávám se s lidmi, bavím se a nikdy to nemám chronologicky, jako teďkon jsi to poznal, že nikdy, pořád přijde něco nového, najednou harmonika místo vyprávění o knihách a píšu tam o životě, o závisti, o nenávisti, ale vždycky tak spíš, že se snažím tam psát i o radosti a o těchto věcech, ty setkávání s lidmi a ty mají problémy, to je taková filozofie, já nejsem filozof, já jsem samozdělanec. Didaktik se tomu říká.
1: Autodidakt.
0: Autodidakt, aha. Vypadá pěkně.
1: To vypadá krásně.
0: Já si to dám na navštívenku.
1: Jo, to je hezký.
0: Autodidakt Pepa Fousek.cz.
1: Ano, jistě. Já jsem měl jednoho kamaráda, teda já ho mám furt ještě, a on měl takový vizitky a tam měl napsáno Jindřich Bílek Nádeník.
0: Je to krásný.
1: Hezký, že jo?
0: No, my jsme měli v domě všude samé inženýry, profesory, doktory v Kladně, v Sýtné. A já jsem, žena, my tam nemáme vůbec žádný titul. Tak jsem tam napsal Pomděl a za 2 roky se mi zeptala jedna paní doktorka, pane Fousku, prosím vás, já jsem studovala takhle, ale co to je ta zkratka Pomděl? Co to je za fakultu? A já pán pomocný dělník.
1: No, tak vidíš, to je ono.
0: No, napsal jsem asi 20 knih a několika jsem ještě měl společně, jsem napsal knížku se Slávkem Šimkem, s Kristoforem Honzou, čehož si vážím, to vydala Akademia a teď dělám u Brány a hlavně u knižního klubu.
1: A taky, prosím tě, píšeš jeden veliký projekt, ale o tom si ještě dneska s Pepou Fouskem popovídáme.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Takhle z dálky to vypadá, že Pepa Fousek je takový opravdu veliký samorost, který si nenechá do toho příliš mluvit. Ale já si myslím, že ty jsi velice citlivý, vnímavý člověk, který věci kolem sebe reflektuje velkou měrou. To znamená, že i vlivy cizích lidí nebo jiných lidí na tebe v tobě zanechávají velikou stopu. Čili kdo tě, prosím tě, takhle v životě hodně ovlivnil?
0: Já myslím, že moje žena Jarmila, protože ji znám od 13 let, když jí bylo 13,5 roku, tak jsem
1: poprvé viděl.
0: Mě bylo 20.
1: A víš, že to bylo
0: 18. Jsem o 5 let, tak 18 asi. A pak jsem si vzal po vojně.
1: A neměli jste spolu nic v té době ještě, protože to by bylo skoro, víš?
0: Ne.
1: Nebo on je to promlčený už.
0: To skutečně, já nejsem Jerry Lewis, ale když mám rád rock and roll. Ale potom jsem si vzal, když jí bylo 18 přesně, nelibosti rodičů, ale pak jsme se měli rádi, všichni oni se jenom zděšení byli ze mě trošku. A jsme spolu, máme 2 děti, 3 vnuky a nikdy jsme neměli vážnou kolizi a myslím si, že to je moje největší vítězství v životě, ona je narozená ve Štíru, my neplýtváme slovy miluji tě a mám tě rád, ale každý den jsem rád, že se na mě směje, říká mi ahoj Pepíku, jak se máš a pám dobře. A když jsem byl v nemocích a měl jsem těžký chvíle, tak protože samota je zlá pro člověka, zvláště když je nemocný, tak ona byla se mnou, byli na mý straně. Byl to přístav, kterého jsem vyplouval do bouří a rád jsem se vracel.
1: Hezky.
0: Ona je ve Štíru, já jsem v Rybách a oni to prý nejkrásnější spojení lidí.
1: Jo. No, tak říkají se i jiný spojení, například Bík a Pana je výborný spojení, to můžu říct, já z vlastní zkušenosti, ale nechci ti to samozřejmě brát, to je výtečný. Prosím tě, a kdo ještě třeba na tvým Kladně, nebyl to někdo nějaká třeba veliká osobnost, která tě tam třeba takhle...
0: Která mi oslovila, já jsem měl přítele, to byl kamarád taky Jiřího Koláře, slavného básníka, to byl Kladěňák původně, že tak jsem měl, jmenoval se Josef Jerman, dělal krásné gobleny jako obrazy. Ten na mě hodně působil, kamarád Karla Součka to byl. A ten mě ovlivnil tím, že mi naučil, co to je surrealismus, co to je dadaismus a učil mi tyhle věci. Samozřejmě na něm působil i profesor Šmok, Jan, protože jsem u něj udělal Lidovou konzervatoř výtvarné fotografie a on mi zahajoval 8 výstav fotografií. Já měl přes 40 výstav fotografií u nás i v zahraničí, fotomontáže. Jsem dělal lidičky, ty chci jednou vydat jako knihu, ale to už nestačím finančně. Ale udělám lidi, nazvu to Řeka života a dopředu dám tu píseň, až mi anděle zavolej k sobě.
1: No, to
0: je takový výraz, Petr zpívá krásně, zhudebnilý a já si myslím, že to je veselá píseň, když se hraje na posledních místech, protože tam je naděje, tam láska k životu. A samozřejmě jsem zapomenul na profesora Vaňka Ivana, který otevřel moji cestu tím, že mi spravil srdce.
1: No, jej, to víš, jo. To jsou důležitý lidi, jsou. Doktoři v našem životě. Prosím tě, s tím Kladnem mě napadla taková věc, já jsem si někde dověděl, je to pravda, že jsi čestným občanem Kladna?
0: No, jsem asi 4 roky, mi pan primátor dal a vůbec radnice titul čestný občan města Kladna. A teď se musím pochlubit, abych nezapomněl. No. Byl jsem Trump a Křivoklát je pro mě hrozně moc. Já miluji Křivoklátsko. A na Křivoklátě mi dali titul čestního občana městy se Křivoklát.
1: To je nádherné.
0: Já si to vážím, protože jsem to nikdy nečekal, že by z Pepika z ulice Fouska, na kterým každý lámal hůl a říkali, no. Ten roste pro Šibenici, Ježíš, to je divný člověk, to je tulák, ten zemře na vagoně. Na kolik. To taky se stalo, že Slávek Šimek mi uvedl v divadle a představu vám moudrého básníka, spisovatele, Josef, to jsem ještě nebyl, už jsme napsali spolu tu první knihu, textaře Josefa Fouska. A tam se ozvalo, je Fousek, Ježíš, ten mi zničil rodinu. Slávek nechal rozsvítit a paní pá, já to tak nemyslím, ale můj starý, jak ho viděl, tak už byl v hospodě.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já si myslím, že kolem Pepy se pořád děje něco nového. To je, řekl bych, v tvým erbu už, že jsi takový neposeda.
2: Neklid.
1: Neklid, viď, neklid.
2: Zdravý
1: vnitřní neklid. Zdravý neklid, který tě neustále půdí něco tvořit. Už jsem tady naznačil a musím to tudíž jaksi dokončit, že myšlenku, že píšeš nový velký román.
2: A to nevím, kdo ti řekl.
1: No, někdy jsem se to...
2: Tak já jsem to nikdy nezveřejnil.
1: Ne.
2: Možná, že...
1: A je to tak?
2: Je. Píšu pět let.
1: Kuloáry možná to naznačovali.
2: Pět let na tom pracuji. Neřeknu ještě návod. Je to o člověku, který... Jenom řeknu, že to je o člověku, který byl hodný, dobrý. A jak je to těžký být hodným a dobrým člověkem, že vlastně dneska člověka, který má srdce na dlaní, je hodný a dobrý a laskavý, tak ho mají za blázna.
1: Za blbce, ano.
2: Ano, za blbce, ano, přímo.
1: Ano, ano, ano.
2: A já jsem, to, tak je tam trošičku i mýho životopisu v tom, ale je to román, který dělám už korektury, na tom pracuji hodně, synem mi hodně pomáhá, já umím psát tu 602 a on píše na tom Wordu, já
1: Myslím,
2: píšu na počítači.
1: Pořád na 602.
2: Pořád na 602, no, protože já nerozumím technice moc, mi jeden pán povídá, jako je hrdej, my máme doma laptopa, my máme jezevčíka. Protože já mám s tou technikou na štíru, no. Ale pomáhá mi to moc, ta technika, že skutečně. Tak dopisu a pojedu taky do Paříže, protože tam chci napsat velkou kapitolu na Montmartre, protože ten člověk bude procházet Evropou a tenhle román bude tak, že bude situován nikoliv do naší země, i když je napsán této zemi, ale bude se moct hrát kdekoliv v Evropě, v každé zemi bude mluvit o jedné věci.
1: Počkej, ty když jedeš do Paříže, tak tam jedeš tvořit teda, nebudeš tam hrát taky?
2: Ne, na čtyři dny tam jedu jenom. A
1: jako nachytat atmosféru?
2: Atmosféru, abych napsal dobře tu věc, protože on tam bude, ten děj nepůjdu prozrazovat, taky v té Paříži, bude v Hamburgu, bude v Bruselu, bude různě po světě. Ten člověk dostane se k tomu úplně bez vzdělání, bez všeho, jako hodnej člověk. No, nebudu to prozrazovat, ten motiv.
1: Bude tlustej ten román?
2: Asi 300 stran.
1: To je slušně tlustej román.
2: A mám ho předložit do konce dubna, nebo do konce dubna už k náhlednutí.
1: No tak prosím tě, no tak to už máš nejvyšší čas teda.
2: No já mám ještě připravený další pokračování a to se jmenuje Z deníku starého muže. To jsou zase fétony. Já denně si sednu do kavárny a tam si je klid, jsou tam vlídní lidé, všude jsou vlídní lidé v těch barech. Já vidím v každém vlídného člověka. Sednu si a píšu.
1: Jsi šťastný člověk.
2: A mám tam, já si to říkám, zlým se vyhýbám a nezlobím se na ně a moudrým se věnuju.
1: Děláš to chytře, děláš to dobře. Prosím tě, já si myslím, že bychom se mohli dneska rozloučit závěrem tvé písně, která taky koluje po internetu, ale ty vlastně teď zarecituješ jako poezii. A já myslím, že to bude ta úplně nejlepší tečka za dnešní návštěvu Pepy Fouska v tandemu.
2: Takže to je jenom poslední sloka.
1: Jo, jsem s ní.
2: Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký a já jsem bez nich nemohu žít. Život je krásný, ať ho haněj, je krátkej, jak knot od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak nashledanou lidičky.
1: Já ti moc děkuju. Takhle to vypadalo, vážení posluchači, že Pepa Fousek se loučí, ale neberte to vážně, on tady bude vážně do 92 let.
2: Já s tím počítám.
1: Těším se na to, Pepo.
2: Já taky.
1: A na tvoji další návštěvu. Za tu dnešní ti samozřejmě děkuju.
2: Děkuju a pozdravuji posluchače. Nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Tato písnička, která se jmenuje Mámě, proslavila Březovskou desítku a především její autorku Olgu Homolkovou, kterou jsme také slyšeli. Uvedla půl hodinku plnou dobré české dechovky s písničkami o členech rodiny. A tak teď dejme slovo kapele plné sličných dam a zároveň výborných muzikantek, které si říkají České buchty. Mají pro nás píseň o tatínkovi. Je od Petra Finka a Josefa Štěpána, jmenuje se Pleš se ti blízká, tatínku.

Dnes v pořadu Muziky muziky vybíráme písničky o členech rodiny. Starobrněnská dvanáctka přidala píseň od Radoslava Muselíka a Ladislava Vencálka s názvem Teď tančí děd. A teď jsou před námi tři písničky o bratrech. Začneme lidovou z Pošumaví, jmenuje se Dvě sestřičky bratra měly. Natočila ji pošumavská dechová muzika Lesanka se zpěvačkami Gertou Ledínskou a Janou Kopřivovou. Upravil je Antonín Bulka.

Písnička, která právě dozněla, je lidová, upravil ji Petr Fink. S orchestrem Petra Finka ji zpívali Ludvík Petr a Eva Karasová a o dvou bratrech je i další, ta už je veselější. Jmenuje se Kosí bratři, napsali ji Áda Školka a Vladimír Salčák, s Waldaufinkovi zpívají Helena Hínová a Jiří Vondrák.

Vzpomínku na tatínka zpíval Jiří Langmajer, text je dílem Františka Kratochvíla ze Stříbra, hudbu napsal Antonín Bulka. Písničku natočila v Českém rozhlasu Plzeň v roce 2008 rozhlasová Plzeňačka, špičková studiová dechová kapela, vytvořená z profesionálních hráčů. Tak a následující takty rozhoupe Mistříňanka, připravena je lidová písnička Kamaráde, bratránečku. K dalším písničkám o členech rodiny se vrátíme zase brzy, kde jinde než v pořadu Muziky muziky. Loučí se Jaroslav Kopejtko, ať se vám rádio vašeho kraje dobře poslouchá všude tam, kde právě jste, třeba v Železné Rudě, Alžbětíně, na Špičáku nebo Brčálníku. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

Je odvěkou touhou člověka zastavit čas. Znám ženu, které se to s největší pravděpodobností povedlo. Herečku Marii Rosulkovou. Po dlouhá desetiletí zásadně slavila 39. narozeniny. Celkem je oslavila 42krát. Tak se jí ten věk zralé ženy zalíbil. Ale pak se rozhodla, že už narozeniny slavit nebude. A začala oslavovat výročí vstupu na jeviště, protože prohlásila, že to se vlastně také svým způsobem narodila. Moc se tomu nápadu vždycky nasmála a všichni kolem se smáli s ní. Jenže, když už měla slavit 65. výročí vstupu na divadlo, polekala se, že to už je také moc vysoké číslo. A snad z rozpaků oslavila 85. narozeniny. Tehdy jsme s ní vysílali pořad A léta běží. A právě dnes má Marie Rosulková zase narozeniny. Tentokrát 90. Docela se na ně těšila, protože takové výročí ještě doposud neslavila, takže to pro ní bude nová a o to zajímavější zkušenost. No, není to nádherné sbírat zkušenosti i v 90. Snad právě díky takovému přístupu k životu se jí povedlo zabrzdit čas. Úplně jako v pohádce.

0: Já jsem strašně ráda četla pohádky a mám dodnes ráda pohádky a mám ráda pohádky, které dobře dopadnou, které dobře skončí, kde dobro zvítězí a zlo je potrestané, jo? Ale můj nástup do divadla mě připadá jako ta pohádka, jak byla zakletá princezna ve věži, říkali, až se k ní dostane princ, že ji probudí znova k životu. Takže já myslím, že je to vlastně v životě asi všecko tak. Že jsou věci, které můžeš dosáhnout za určitých podmínek, ale taky až v určitém čase. Protože já jsem chtěla být herečkou, ale nemohla jsem k tomu divadlu jít hned, když jsem vyšla ze školy. Takhle já jsem taky asi přišla v tu pravou chvíli a prostě všecko bylo tak načasovaný a tak upravený a tak přizpůsobený, že já jsem nemusela vyvinout žádné násilí k tomu, abych se dostala k tomu divadlu, abych mohla být tou herečkou. Ne, to je fantastický, opravdu.
1: V každé pohádce je princ a král. V té životní pohádce Marie Rosulkové byl dokonce císař.
0: No, to jsem byla úplně malá holčička, když jsem ho viděla. Přijel jednou do Plzně, to jsme tam šli všechny děti, ale to jsem ještě nechodila do školy. Ale viděla jsem císaře pána, když přijel v saloním vagónu do Škodovky. Tam čekala celá Plzeň. Mně se to zdálo, že to je celá Plzeň, která čeká. To bylo na půdě té Škodovky, ale byl tam drátěný plot, takže my jsme nemohli jít dál než k tomu plotu, ale to bylo dost velké prostranství před tou tratí, takže císař pán vyšel v tom saloním voze, mu otevřeli tak široce dveře a on tam stál v modrý uniform, bledě modrý kabát měl a takový klobouk s perama. No to byla krása, to si nikdo nedovede představit. Tam na tu louku jinak jsme chodili honit myši a zavíjet myši, ale tentokrát to bylo ve slavnostním rozpoložení, tak jsme ty myši nehonili a jen jsme se dívali a čekali, jak, ale on nic neřekl, jen zasalutoval nám a my jsme plácali a atrakce veliká, když přijel císař pán z Vídně do Plzně a do Škodovky, protože ta Škodovka vyráběla zbraně, tak ta ho zajímala. No a to bylo ještě dávno před válkou, která vypukla ve 14. roce.
1: Jednou jsem se paní Rosulkové zeptal, kde v Plzni bydlela. Prý v ulici v Šipce. Nemohl jsem si hned vybavit, kde ta ulice je. No, když půjdeš Ferdinandovou ulicí, začala mi horlivě radit. Ale to snad bylo za starého Rakouska, ne? Zasmál jsem se a ona se také usmála a prohlásila, no jistě, ale vždyť to není tak dávno. Ze svého hlediska má pravdu. To jsem ještě nevěděl, že vlastně začala recitovat už za Rakouska a musela recitovat už tehdy hezky, když ji ve škole vybrali, aby školu doslova reprezentovala.
0: A já jsem šla před tím průvodem všech dětí z Plzně. To byl průvod, já nevím, jak dlouhý. Ten se tam schromáždil potom před tím hejtmanstvím a já ještě s jedním chlapečkem jsme šli nahoru, tam nás dovedli, ale to už ne, paní učitelka, ta tam u toho nebyla, tam už byli jenom samý vznešený dámy a páni a oficíři a já nevím, co všecko, přivedli nás do takové síně v tom hejtmanství. Tam byl veliký portrét v životní velikosti císaře pána a já jsem před tím obrazem se musela uklonit a musela jsem celé to oslavné říkání tam přednést. Mně se to skutečně povedlo a ani jednou jsem se nezahrazila a vůbec jsem se nespletla a vím, že jenom, že to začínalo nejmilostivější císaři a králi náš a dostala jsem za to krásný zlatý špendlík. Na tom špendlíku byla hlava císaře pána a na druhé straně bylo datum. Já ještě ten špendlík mám, já bych to datum mohla i najít. Protože jsem zvědavá holčička byla, tak jsem zjistila, že to není zlatý, že to je pozlacený. Tak jsem řekla, je to jak to Rakousko. Navrch je to pozlacený a jinak je to nejmenší platidlo. To jsem z toho měla velkou legraci, že mě dali pozlacenou korunu. Že ani to nebylo ze zlata, no ale mám jí dodnes schovanou. Byla to má první trofej.
1: Nevím, zda se to hodí vyprávět, ale já jsem se ledacos na Marii Rosulkou dozvěděl. Od ní. Tak si to snad můžete od ní poslechnout i vy.
0: My jsme byli se školou na konci, před prázdninama, když už jsme měli před koncem školy vůbec, jako jsme měli dostávat vysvědčení, tak v tom posledním týdnu jsme byli celá třída na školním výletě u starého Plzence. Představovali jsme si, že už jsme dospělí, mě bylo tenkrát 15 let, ještě mě nebylo 16. A na tom výletě jsme si tedy museli něco užít, že jo? Tak jsme měli cigarety, protože já už jsem uměla kouřit tenkrát. Tam jsme měli cigarety a holčičky taky. No a tak jsme trošku se odchýlili od ty skupiny těch nejhodnějších holčiček, co nekouřili a my jsme se tam schovali. No nebylo to tak, nebylo to zrovna schovaný, ale že na nás tak neviděli. A tam jsme si zapálili cigarety a tam někde u toho starého Plzence byly nějaký kasárny, já nevím, ale prostě byli tam jednoročáci taky. To si pamatuju a asi dva ti jednoročáci, teď nás tam viděli a tak se s námi dali do řeči, aby jsme byli celý šťastní, že takovou příležitost s jednoročákama, víš, co to bylo? Tak ne, to už byli skoro páni, že jo? To už jim bylo 18, to už nebyli takový ty kluci mladí, to už byli opravdu mužský. Je to bylo k smíchu. Když já si na to vzpomenu, to bylo něco tak rozkošného. My jsme jako tam seděli a oni stáli u toho. No ale protože naše spolužačky byly strašně zvědaví, kde jsme, tak některá z nich to vyšetřila. Jo, ta nás stopovala a viděla, že my tam se s těma dvěma jednoročákama, my čtyři, že se s nima tam bavíme a kouříme. Víš, co to bylo kouřit? To bylo něco strašného, to byla taková odvaha, to si nikdo nedovede vůbec představit. No prostě museli jsme nastoupit a žádná z našich spolužaček s námi vůbec nemluvila, protože jsme byli zhýralí a úplně nemravný holčičky, který prostě se tady dají do řeči s cizíma. Oni myslí, že to já nevím, důstojníci, že to jsou, nebo co, ale byli to jednoročáci taky. Jenom, a tak, no tak prostě byli jsme vyvrhel společnosti. A žádná už s námi nemluvila, ani profesor s námi nemluvil. Strašná situace, My jsme byli tak dobře naloženi, bylo to tak krásný, když jsme tam v tom mlází seděli a kouřili, to bylo tak něco nádherného. A teď to vidíme, že to nebylo nádherný, že to bylo trestuhodný a zločinný, protože s námi nikdo už nemůže mluvit, žádná slušná holčička s námi už prostě nemluví. No a co nám zbývalo, tak jsme se... Byla to sobota a v pondělí se měli už rozdávat vysvědčení jako na konci školního roku a absolutorium dokonce. Profesor, ten, co s námi byl, jeden z nejhodnějších, nejmilovanějších profesorů, jmenoval se Řečínský, on bydlel naproti kostelu Redemptoristu. To my jsme věděli. Tak my jsme se sešli a na těch schodech toho kostela jsme stáli od rána od 7 hodin už a číhali, kdy půjde v neděli. Kam šel, to nevím, ale ono to trvalo až do 10 hodin, my tam stáli a on teprve v 10 hodin vyšel z domu. No my se vrhli za ním, protože to bylo přes ulici, že jo, pane profesore, co? A jako nechtěl s námi mluvit, ale my jsme ho takhle se sepjatýma rukama zastavili jsme mu cestu, že on nemohl jít. A prosím vás, odpuste nám to, teď my jsme nic zlýho mysleli, neděláme. A no, brečeli jsme všecky, bylo to strašný. On ten milej, drahej, náš milovaný profesor s námi mluvil velice odměřeně a řekl nám, kdyby to nebylo před absolutoriem, tak byste byli určitě vyloučený ze školy. Představ si to, tenkrát takováhle věc znamenala vyloučení ze školy, že jsme na výletě mluvili s jednoročákama, no já to nemůžu ani pochopit, že byla taková doba. No prostě, tak nám to odpustili, opravdu nám to odpustili, ale rodiče, vlastně ale jen ty jedny holčičky, zakázali se s námi stýkat a tak my jsme vlastně končili školu jako vyvrhelové. Ne, já myslím, že nic ve světě se neztratí. To si já myslím, protože v Biblii je napsáno a ze střech uslyšíte to, co jste říkali, co jste dělali. Všecko trvá, nic se nestrácí. A my jsme si říkali s Irenou Kačírkovou, kdyby někde na vzdálené hvězdě měli takové zařízení, že by mohli zachytit paprsek i z naší země, který jde třeba 100 let. Ten paprsek jde 100 let a oni by měli takový přístroj ohromný, že by mohli zachytit, co se tady dělo před 100 lety. Jo? Tak oni by přesně viděli, co my říkáme, jak my tady žijeme, tak ono vlastně to je dokázaný, že ten světelný paprsek jde určitou dobu, že jo? Tak vlastně to všecko v tom vesmíru pořád trvá.
1: Ale neznamená to, že bychom na sebe měli být slušní a hodní jenom proto, kdyby nás snad náhodou pozorovali z nějaké vzdálené hvězdy.
0: No to ne, to se ví, že ne. Musíme jednat tak, aby jsme se nikdy nemuseli za to stydět, co říkáme, co děláme a co si myslíme, to ještě nejde zachytit asi tak dobře. Ale já myslím, že stejně se to nerozptýlí, že to stejně trvá, že všecko všude stejně trvá.
1: Když vám bylo 85, tak jsem se vás ptal, jak se díváte na tu dobu mladosti a nezralosti, když vám bylo jenom 80.
2: Když se tvrdí, že sléty člověk je stále moudřejší, stále poznává víc život, já bych se vás dneska chtěl zeptat vlastně na stejnou věc. Jak se díváte na tu ještě nezralou Marii Rosulkovou, když jí bylo 85?
0: Nezralá 85 leta. To říkal můj tatínek. To já musím odpočítat, co jsem prospala. Půl života jsem prospala, no tak já jsem teď na té 45. Ale to není tak špatný věk, 45. Praktikovala jsem to tak, že jsem prostě si řekla, že nejlepší věk je 39. 39, to je tak nejlepší věk, 39. To je člověk mladý, doslova mladý, ale už má trošku toho rozumu, který může ještě trošku víc rozvíjet, ale přece už moc toho potom nerozvine.
2: Takže vám se nelíbí, že připomínám tu 85.
0: Ale ne, mě to nevadí. Mně to nevadí, já si to vždycky rozpočítám podle sebe. Mně vlastně 90 vůbec není ještě.
2: Když vám bylo těch 85, tak jste na tu 80, na tu nezralou 80, vzpomínala tak, ale že na životě je vlastně nejkrásnější a nejtěžší to, že se žije na čisto. No, že to není jako když člověka nahrávají, natáčejí, no, že to jde zastavit, vrátit. Ne.
0: To je, na tom trvám. To je opravdu nejtěžší na životě, že nemůžeš nic vrátit, nic předělat. Co jednou si udělal, to je. Co jednou si řekl, to trvá. To je to úžasný. A nej, to se nedá vymazat. Všecko trvá. To je to, co já říkám, že všecko stále trvá. Někde v tom vesmíru se to zachytí. Je to jako semínka všecko. A to je pravda, že když jednou člověk udělá něco špatně, tak je to špatný a nemůže to vymluvit. Může to napravit, ale nemůže to vymazat. Má ovšem potom daleko větší odpovědnost, když to chce změnit, že něco udělal špatně a chce to napravit. To dá potom daleko větší fušku, než když si to hned dobře rozmyslí a hned dobře jedná. Jo? Ale to je strašný problém, napravovat věci, které člověk udělal špatně.
2: Lidé říkají, kdybych já tehdy byla věděla, co vím dneska, to bych věděla, jak na to.
0: Ne, to já neříkám nikdy. Ne, kdybych, to nemá cenu říkat, kdybych byla, to nemá vůbec žádnou cenu. Udělala jsem to, bylo to špatně, tak to musím jenom jednat teď tak, aby napravila to, co jsem udělala špatně. Je-li to vůbec někdy ještě v životě možný? To nejde někdy. A to je to nejhorší. Když člověk něco, když to udělá z nerozumu, nevědomky nebo ne ze záměru, tak je to hrozný, ale nejstrašnější je, když něco špatného udělá záměrně. To je hrozný a to je neomluvitelný. A to už nemůže vůbec nějak nikdy napravit člověk. Jo? Já myslím aspoň.
2: Já jsem se vás tehdy také ptal, když v tom životě je vlastně všechno určeno, jak jste o tom mluvila, tak proč jsou chvíle, kdy člověka bolí zuby? Proč jsou chvíle, kdy je nešťastný? Proč jsou chvíle, kdy je vlastně smutný?
0: Ale no, to právě patří do toho, vůbec do toho prožívání života. Život nemůže přece nikdo prožívat jenom v radosti, v radovánkách, v bezpečí, v příjemných polohách. To je právě nádherný na životě, že všechno, co může člověk pocítit, protože nejenom co se děje, ale co člověk cítí taky, tak to myslím, že se promítá do celého života.
2: I ty zuby?
0: I ty zuby, to víš, jo. Kdyby tě nikdy nebolely zuby, tak bys nedoved mít účast s člověkem, který ho bolí. A když zrovna jako choroby a zrovna jako nepříjemné věci, které jsou kolem nás, nepříjemné věci nejsou jen pro ty ostatní. Nepříjemné věci jsou i pro každého z nás. Musíme prodělávat všechny možné city, dojmy, vlivy. To všechno musíme prodělávat a v nás se to musí upravovat tak, aby se člověk nemusel za svůj život stydět.
2: A jak vám vlastně tehdy, když si ty zuby zachránili život?
0: Zuby mě zachránili život? No zachránili. Když se to tak vezme, byla jsem u svojí zubařky, výborná, to je výborná zubařka. A opravdu mě dala zubky do pořádku a já už jsem byla hotová, mohla jsem odejít, ale protože říkala, že přijde ještě někdo známý a že by bylo dobře, kdybych tam počkala, trochu jsme s ním pohovořili, tak jsem se dala lehce umluvit a počkala jsem tam, ale v tom za chvilku už houkaly sirény a přišla chvíle, kdy se utíkalo do krytu a my jsme taky z té ordinace běželi dolů do sklepa se schovat. Kdybych nebyla čekala na tu osobu, která měla přijít, nebylo mé zvědavosti, co ta osoba bude asi povídat a jak jí přinese zprávy, tak bych byla už odešla domů a než bych byla došla jen k tramvaji, tak bych byla asi se odstala tam, kde ta bomba způsobila velkou hrůzu. No to už myslím bylo v 45. roce. To už je dávno. Ne, já si to tak v životě říkám, že vlastně nic není bezvýznamného v životě. V životě všecko má svou hodnotu, svůj důvod. Všecko nakonec v životě, i ty nejdrobnější věci, nejprchavější věci, že jsou důležitou součástí života. Já si to představuju tak, že to je jako když člověk píše knihu. Musí tam psát taky věci, které se přímo nedotýkají událostí, ale dávají těm událostem buď to kolorit, anebo jenom pomyslný důvod nějakého rozhodnutí. Prostě, že všecko v životě je vlastně tak dokonale naplánovaný a tak dokonale vyvážený, že nemůžeme ani to tak hluboce rozebírat, protože to všechno už se dotýká těch věcí, na které lidský rozum nestačí.
1: V pořadu, který jsme vysílali k vašim 85. narozeninám, zazněla i tahle vaše slova.
3: V našem povolání máte prohry a máte nespokojenost a máte, cítíte se někdy velice oklamána, zrazený a nešťastný, všechny možné nedostatky taky, ale přitom zase je to tak vyvážený tím, kdy vidíte, že ta práce našla odezvu. Víte, co to je za krásu? Ale konec konců to není jenom v našem oboru. Každý člověk, který dělá svou práci rád, k té práci má poměr, tak musí mít blažený pocit, když udělá něco, o co usiloval, co mu dalo fušku a když se to povede. Ať je to, já nevím, ať je to truhlář, ať je to švadlena, ať je to učitel, o kum štyřích ani nemluvím. Vždycky, když se probojujete v té práci k výsledku, jak je ve vašich schopnostech nejlepšímu, tak musíte být uspokojený. A musíte mít pocit, že ta práce k něčemu byla. To já myslím, že je veliký dar životní.
0: No tak to jsem řekla. Tak to už nemusím opakovat. Je to pravda, tak to cítím skutečně. Když má člověk tu možnost dělat to, co ho těší, v čem cítí, že je náplň jeho života, tak to je největší dar, který může člověk dostat.
2: A udělala byste něco jinak v životě, když se dneska podíváte zpátky?
0: Jistě jsou omily, kterých jsem se dopustila, jistě jsou nepříznivé věci, to ani jinak v životě nejde. Já jsem měla obrovský ideály a obrovský představy o tom, co všecko budu moct v divadle udělat. Že budu mít možnost hrát role všeho možného druhu. Měla jsem spousty takových ideálních rolí, které bych byla chtěla hrát, které jsem nikdy v životě nehrála nakonec. A hrála jsem moc věcí, které neodpovídaly těm mým představám. Ale přesto přeze všecko, že to byl jen zlomek toho, co jsem si představovala, tak musím být strašně šťastná, že jsem vůbec mohla v tom prostředí, v tom duchu, v té sféře mnou tak milovaný žít a pracovat. Nemůže mít člověk všecko, co by chtěl. A jsem vděčná za to, že vůbec jsem mohla stát třeba jen na okraji toho, co jsem si přála, ale byla jsem tam. Tak to už je krása. Divadlo člověka snad taky trošku formuje tak, aby chtěl mít úspěch. Ale ten úspěch nemusí být takovej okázalý. Ať člověk stojí kdekoliv, tak vždycky je tam třeba sebemenší prostor, ale vždycky je tam ta možnost, aby uplatnil to, co považuje za dobré, za krásné a za nejlepší. Vždycky.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Dveře klaply, kramflíčky ťukaly chodbou, pak už ne. Na stropě probledávala šmouha světla z pouliční svítilny. Prší, asfalt se leskne, lidi jsou v biografu ve vinárně u pošty, na schůzi občanského výboru. Až půjdou domů, zmoknou. My zmoknout nemůžeme. Není nám toho dopřáno. Ležíme na zádech, pan Doubek dumá o smrti. Za války, promluvil metr ode mne. Válka ta nám tu chyběla. Jdi do prkený ohrady, obézní příteli. Za války takhle v prosinci už přimrzávalo, promluvil, jsme zabíjeli prase u stachu v Dolánkách, na černo, to se vajs. Slavili křtiny, narodila se mladá Staška, dnes už má vnoučata. Mě bylo 23 tehda ve válce. Bylo to moje první samostatné prase, vážilo 2 metráky a 70 kilo. Nevěříte? Ponadzvedl se, aby dohlédl na Báťu. Spí, shledal. Jo, tak o tom praseti. Jdi do prkvantic s prasetem. Ovár, to se vajs, a jitrnice a tlustý očunky. Jí bylo ke 30 roků, ne kilo. Nějaká sestřenice od Stašky z Prahy. Motal dohromady nějakou sestřenici s prasetem. Snažil jsem se ho neslyšet. Inu, byl hlad. Lidi se zbíhali ze šíra, jen zavonila polívka. A za černou porážku Němci posílali do koncentráku. Válka je na pytel. Motal pan Doubek dohromady nějakou sestřenici, první prase a druhou světovou válku. Ten film byl příběh z války. Katy se na mne podívala a v koutku u nosu se jí zaleskla slzička. Zvěř nezapálí vesnici. Byla z Prahy a rozvedená, pisky namalovaný, nechty jak od krve. Vyčíhal jsem si ji na ulici. Vím, co to je vracet se od soudu po ukončeném rozvodovém řízení. Jsem již potrestána, povídá Cůňa. Erika mi zatíná nechty do zápěstí. Malovala si je na tmavo červeno. Lebvol, říkalo se jí Anita. Dneska už je mně jasný, že to byla prachobyčejnská andula. Člověk se nesmí podávat iluminacím. Iluzím, korigoval jsem jeho cizokrajný lexikon. Jo, ale tehdy se jí říkalo Anita. O Anitě byl takovej šlágr, pamatujete? A v módě byly sukně po kolena. Když dala v sedě nohu přes nohu, na té dolejší noze jí bylo vidět podvazek. Dneska je mládež o toho chuzena. Vy jste byl kdepak, když vám bylo 23? Já někde v Bulharsku. V koncentráku? Ne v koncentráku, ve válce. Jo, tak ale o tom praseti. Ve válce se zabíjelo hlavně prosádlo. Já ale vypravuju o Anitě, abyste rozuměl, prase je vedlejší. Zabíjeli jsme v tmavý noci. I s baterkou jste musel opatrně, bylo zatemnění a na četníky spolech nebyl. Vyskytovali se mezi nima práskači. V té tmě já jsem ho nešikovně bouch a prase nám uteklo. Honili jsme ho po dvorečku, ono kvičelo, Staška, to jako stará Staška, dnes už je nebožka, mu narazila na kebuli železňák, pak teprv zpitomělo. Zahnali jsme ho do kouta, povalili, přitáhli necičky a já ho pích ve tmě po paměti. Byli jsme umazali jak dobytek. Anita přijela k polednímu. To už jsem se v kuchyni myl. Jítrníčky už byly na prkně a křtiny odbitý. Ovar se mi ohřál, kouštěk ledvinky a maso z líčka na ochutnání. Bože můj, to vám byla saze. Jedla ovar a dala si tu nohu přes nohu a všimla si, že jí brejlím na podvazek. Moc dobře si všimla a neošklíbala se. Já byl do poloutěla svlečenej, jak jsem se zrovna myl. Dneska je na mě hrůza pohledět, ale tehda, pane, tehda mě bylo 23 a ona na mě pohlídla se záhlibností. Bejvalo by se sofort přihodilo, kdo ví co, jenomže Staška na kamnech míchala mozeček, museli jsme s tím posečkat až do odpoledne. Láska na první pohled, co vám mám vykládat? První prase a první láska. A ve válce
a odpoledne se přihodilo kdo ví co. Já bydlel u mámy na chalupě. Na půdě jsem si zařídil komůrku. Kaminka, postel, pelech, jak pro jezevce. Odpoledne jsme tam odjeli na bicyklu. Anita na rámu, vlasí voněly. To se vajs jinak než prasečí polívka. Heřmánkem nebo čím. Byla dozrs Tycián. No pravda, to jsem teda nevěděl. To jsem se až po letech dočet ve vlastě přeliv Tycián. U toho barevná fotografie Anita byla hezčí. Roztopil jsem kamínka, v aktovce jsem měl 4 jitrnice na zakousnutí a za oknem flaštičku od Alpy a v ní rum. Vánoční příděl z fabriky a dělal v Hradci, ve zbrojním průmyslu, svrapa neštovice, ale líp, než bejt v rajchu, že? Anita uvařila grok, sednout si nebylo leda na postel a tak si svlíkla šaty, že aby si je nepomačkala a zůstala jen v kombine. Sami dva v chalupě, v černém kombine a vyhrnulo se jí. Nebuďte čuně, sakra, napomenul mě. On je v tom závěrečnej vtip. Dělal jste ve zbrojním průmyslu? Za války? Total Einsatz? Nedělal. Ne, že bychom se prací přetrhli, ale desítka, teda šichta od 6 do 16 i v sobotu, to samo o sobě utahá. A já dojížděl bicyklem na nádraží, vlak měl ráno ve 4:45, vstával jsem chvilku po 3. Naspátek jsem byl doma v 8 večer. Naštípat mámě polena, nanosit vodu od studny, poklidit ve chlívě, najíst se, ošpláchnout se. No kolik pak toho zbylo na spaní? Neděle ty jsem prospal. Jenže tuhle tu neděli, co vám o ní vypravuju, jsem ode tmy už zabíjel. O spaní zase tolik nebylo, zdřímil bych si odpoledne, jelikož ale k polednímu jsem se zamiloval, že? A odpoledne jsem si přivez do pelechu, že? A uvařila grok a seděli jsme na posteli, přilepení k sobě jak syndetikonem. No jo, jenomže z ničeho nic vám na mě padla mrákota, asi z toho tepla, v kamínkách hučelo, přitisk jsem si jí hlavu k prsům, teda k podprsence, a pak už nevím. Vy jste usnul, jo. Vzbudila mě, už se smrákalo, byl bych si nejrač nafackoval. Jsem usnul, nepočítej mě to za zlý, povídá mi. Nepočítám, povídala ona. Ještě to stihnem, pospíšíme si, povídám. Takhle na mě spíš nezapomeneš, povídala ona. A oblíkla si šaty, jiná by vyváděla jak střelená. A ona si mírnix oblíkla šaty, upravila si trošku ten svůj Tycián a prej pojď, Honziku, aby nás u slechu neschánili k večeři. Povídala a prej nezapomeň na mě. Já si to do roka a do dne zkontroluju, jestli nezapomínáš, povídal. Z čehož jsem vyrozuměl, že zas přijede. A přijela? I když by, vidu ani slechu. Až se někdy podezírám, že se mě to zdálo. Ale nezdálo. Toník Zilvar je svědek, totiž není, ale byl. Přijedeme ke stachům, cestou jsme se pusinkovali jak na Lochnesce při jízdě. U stachů slezem z bicyklu, ona proklouzla do seknice pošmajchlovat tetičky a babičky a mě dejchlo něco do ksichtu. Znáte tu dusnou směs, když chlap nasává od rána a už se stmívá? Pivo, borovička, pradět, česnek, cibule, byl to Zilvar. Pověsil se na mě, fajfky se mu rozjížděly, ale na mol nebyl, to ne. Máš cucflek pod uchem, povídá. Kde pak jsi byl? V 7. nebi, povídá. V 8. povídám já. Ten den jsme založili filharmonii. Přímo tam na dvorku. Křídlovka, harmonika, bicí. Bicí byl plech na buchty, hasičská přilba byla Stachova, Zilvar ji s ním potom vyhandloval za 15 viktorek. Viktorky to byly cigarety ve válce. Hráli jsme zelení hájové, hráli jsme, až se třásla stodola.
Ve tmě Němci, neněmci, já byl šťastný jako blecha. Taky jste někdy takhle byl? Na stropě probledávala pozdní iluminace, podzimní sluníčko starců. Mistr Řeznický ležel a nehýbal se. V tom jsem zaslechl, že si tenince hvízdá. Pamatuju ten šlágr. Ani to tím chci říct, že jinou nechci znát. V prosinci zabijím u Stachu. Už je tam nová, mladá Staška. Teda, jmenujou se Rouskovi. Třeba má v Praze sestřenici. Že bych si zase zdřímnul na podprsence a usnul. I Báťa spal. I pacient číslo 2 měl asi oči zavřené. Bylo přibližně 10 hodin. Co teď?

Vydal jsem se na obchůzku přechodného bydliště. U umyvadla jsem zapil ten jeden Noxiron, který mě neuspí. Zašklebil jsem se na sebe do zrcadla. Pak jsem ve stoje na záchodě vykouřil cigaretu, kous jsem vyfukoval nahoru k větracím řízce bez kladného výsledku. Nevyvětralo se to ani do rána. Ve sklepních katakombách bych byl samotinký zabloudil. Vkradl jsem se znovu do pokoje a převalil se na postel. Šmouha se nezměnila. Báťa chrápal, i Doubek mocně chrápal. Moje maková víla nepřicházela. Navlékl jsem si župon a vydal jsem se na obchůzku přilehlých chodeb. Třeba potkám se střenici. Nepotkal jsem živou myš. Jen cucky buničiny a na zdi ručičku elektrických hodin bylo 10:33. Mašíroval jsem chodbou raněný veterán. Hlavní chodba oddělení měří 180 kratších kroků. Když jdu zvolna, přejdu ji za 4 minuty. Bylo 10:46, tam a zpět 8:10:54. Se zastávkou u okna 12 minut. 11:06. Hodiny cvakají. Na stojce před velitelstvím brigády taky ubíhal v noci čas tak pomalu. V Novochopersku. Až se někdy podezírám, že se mě to zdálo. Ale nezdálo. Emil Sojka je svědek. Vojta Vach je svědek. Laco Brezina je svědek. Totiž nejsou, ale byli. 11:18, do půlnoci ještě 3,5krát tam a zpět. Kdybyste nespal, dojděte si za sestrou. A co budu u sestry pohledávat? Hřejivé citoslovce útěchu. 11:30. A kdo říkal, že ne útěchu? Zdravotní sestra je síla kvalifikovaná. I základy psychologie se na zdravotce dozajista probírají. Obcházel jsem cimřičku sester, dveře byly do kořán, sestra v křesílku odpočívala. Mohla by to být moje dcera. Mít skaty dceru bylo by dnes 23, jako ve válce Doubkovi. Časně z rána bych vstal a doběhl pro mlíko a pro pečivo, ona by přišla z noční a na stole by už stála konvička s bílou kávou a cukra v košičku housky. A já bych na sporáku smažil 3 vejce na špeku, posypané strouhaným sírem, najedla by se, osprchovala by se a šla by si zdřímnout až do oběda. Oběd by byl později, aby se vyspala. Ovězí roštěná s hráškem. Zaklepal jsem na futro dveří. Co pak je? Vstoupil jsem, ač vlastně nepozván, k čemu však ceremonie, je noc a šumí v uších a oba nespíme. Jste ospalá? Počal jsem prostinký rozhovor. Zahleděla se na mne, jako by odhadovala, jsem-li natolik drzí anebo natolik mešuge. Upamatovala se však. Aha, pan Flanderka. Těžko posoudit, byla-li v tom účast, ba co víc lidské porozumění. Ať tak či onak na regále měla připravenou injekční stříkačku a jakousi ampuli. Ukažte zadeček. A to byla všechna rozprávka. Stáhl jsem kalhoty, přidržel cíp županu a ukázal zadeček. Postříkala mi ho sprejem, bodla mě jehlou, přetřela ranku vatičkou. A spát. Odpochodoval jsem na pokoj, ulehl jsem, usnul jsem. Zdálo se mně o vejcích na špeku.

0: Ráno kolem páté zamrkala zářivka. Byla středa 1. října. Dobré jitro. Kde to jsem? Ve špitále jsem. Odpoledne byly návštěvy. Pan Doubek dlouze uvažoval, přinesou-li mu smažené řízky nebo kuře. O štrůdlu nepochyboval. Báťa se myl a holil se a cákal. Vypravil jsem se do sklepa. Jako polární badatel sám a sám. Co bych se obveseloval s čítáním Doubkových vnoučat, koblich a květinek. Za mnou návštěva nepřijde. Stezku k pólu jsem zdárně nalezl. Kotelna. Okus dál výklenek, vzduch čistěnký, narkomani už na pokojích kvokali. Mamino, štrůdl. Štrůdl jsem naposledy jedl před 11 roky z lístkového těsta s rozinkami. Před 11 roky a 5 měsíci Katy umřela v létě 75. Nedopalky jsem házel do kýblu, už tam byly 4. Co kouříš? Vyrušil mě z dům Báťa, kdo jiný. Ochotně jsem mu nabídl. Chrápe, ale kamaráda nezradí. Odešli? Předhodil jsem mu šanci poklábosit o příbuzenstvu, jež oddaně navštěvuje nemocného dědečka. Nikdo tu nebyl, zachačel. Ležím tady 5 neděl, ještě nikdy tu nikdo nebyl. Na holení se příště vykvajznu. Ty jsi doma taky na obtíž? Nemám komu být na obtíž. A je to tak lepší? Není. Pan Doubek tonul v blahobytu. Jeho noční stolek přetékal, 2 řízky, půlka kuřete, štrůdl a švýcarská čokoláda, afrikány a jiřiny. Vše nahromadě, jak dary sultánovi dceři hradskému od osiřelého harému. Avšak sultán se lahůdek netknul a potěšení nejevil. Poslušte si, já hubnu a nemám náladu. Báťa si ruče posloužil, splivil řízek a zajedl ho štrůdlem. Já heroicky hladověl. Den před operací přijímá pacient potravu naposledy v poledne. K večeru přijímá klistýr. Za normálních okolností bych byl vystaven spršce otřepaných žertíků. Atmosféra však nebyla žertíkům příznivá. Pan Doubek vůči hledně trpěl, zžíral ho tajný žal. Čekuládu a štrůdl odlifrujte k mařenkám. I kvítí, zaskuhral. Je mně mdlo. Báťa se ujal toho úkolu. Jeho nepřítomnost se podezřele prodloužila. Kvítí, lze předpokládat, svědomitě odevzdal. Účastně jsem se naklonil k zarmoucenému Doubkovi. Smutná zpráva? Zafuněl. Zamiloval se do Racajdy, řekl. Spadl mi kámen ze srdce. Ať už se zamiloval kdokoliv a do kohokoliv, byla to veselá zpráva. Dle mého mínění. Ne však dle Doubkova. Vnuk ho řekoval hůř než Job na hnoji. Ten nejstarší je rozvedená a s dítětem. Tycián zamračil se na mě. V hlavě se mu to mlelo, mlýnské kameny se třely, hřídele skřípaly a pak se rozsechtal a urval sténu z kuřete. Dneska je jinčí doba, dělají se osmičky a v sobotu je fraj, lidi nejsou tolik ospalí a holky jsou čím dál hezčí.
1: Prr, šlajfujte, hezčí nejsou,
0: ale vy jste charakter. Pomohl jste mě v mým neštěstí. Zahřálo mě to, že jsem mu pomohl v neštěstí a že jsem charakter. I pan Doubek je charakter. I on porozumí člověku v neštěstí. Zaškroukalo mě v břiše. Bek listýrek, nadšeně jízlil charakterní pan Doubek. A tak dále a tak podobně. V noci pochod tam a zpět, ukažte zadeček, injekce, ráno čurbes a roztřesené prstíčky. Co je komu do toho, že se bojím? Ve válce Při přechodu řeky, při průzkumu, při útoku se člověk také bojí, ale jinak běží, míří, cupitá jako myška, aby větvičku nezlomil. Dupe a křičí, vyhýbá se nášlapným minám, zaléhá, zasouvá zásobník, skáče na břeh, je jednající subjekt. Na civilní upocený, nakyslý strach není dost času, jsou jiné starosti. Tady tě položí, přivážou, uspí a budou se ti přehrabávat ve vnitřnostech. Operace sama o sobě je to nejmenší. Libie rokotal pan Doubek a zažíval svůj obalovaný šnicl. O ničem nevíte, ono jde o poprvé, připojil se Báťa. Poprvé je strach. Jste druhej na řadě a za chvílenku začnou, sledoval Doubek na hodinkách operační program. Před ním je kdo? Vaverka, autobusák, referoval Báťa. Bludná ledvina. To bude delší, no ale dočkáte se. Mařenka vám teď zafačuje nohy, pak píchne oblbovačku a pak přijede vozejčka, všecko v klidu, oni se vyznají, vy svlečete se. Vypravoval mi to pan Doubek jako pohádku o kůzlátkách. Vyndáte si zuby, sekundoval mu Báťa, málem, že mě přitom nekolíbali. A přelezete na vozejk, nahej jak Ježíšek. Na sále budete čubrnět, světla, naleštěný kachlíčky a stojánky a kolečka a mašinky, chybí jedně flašinet. Anezioložka je čičina, vyholuje si obočí, rozplameňoval se Báťa. Anesteziološka, přeslabikoval Doubek. Ta vám dá čuchnout rajskýho plynu. Někomu prej se potom zdá, že se s ní muchluje v parku za prádelnu. Dneska ty mladší chodí bez podprsenky. I doktorky. Málem, jako by mě záviděli.

Všechno šlo přece, jak pan Doubek nastínil. Číči na mě sladce oslovila a při té příležitosti se mi zarila jehlou do předloktí. Bystřil jsem smysly, seč jsem byl, jenom nestrácet glánc Františku Flanderko, dohrát hru dokonce s bravůrou, s opaskem utaženým v hrsti pugét, si krásná Julie došermovat a uklonit se. Adieu, je nebýt slepice, byla krásná. Obočí vyklenuté, čáry kolem očí nakreslené do šikma. Z perských hranic jsme jeli přes Turkmenii, země azijská, Ašchabád, Kazandžik, step. Dál už nic nevím. V dýmu ze spálené vesnice stojí doktorek, za doktorkem Katy přišla mě popřát dobrou noc. Slyšíte mě? Nalehá doktůrek. Slyším, dokonce i žiju. Jsem přikrytý na vozejku, děj se odvíjí pospátku. Budou mě fačovat nohy, vždyť je mám zafačované. Nespěte, nespím, bystřím smysly. Operace sama o sobě, o té vám povypráví pan Doubek. Já ležím a já čekám, nepřerušujte mě. Není vám zima? Ano, byla mě zima. Ležel jsem na chodbě, kachlíčky průvan, v ústech vyprahlo. Budou mě operovat? Už jsme vás operovali. Dál zas nic nevím. Probral jsem se až doma, teda na pokoji číslo 231. Nade mnou na stojanu baňka, z baňky vedla trubička dolů, mě do žíly. V baňce, v té vodě, nebo co to tam bylo, perlily se bublinky, stoupaly nahoru ke hladině pravidelně, jako korálky. Bylo mě psovsky. To po narkoze vždycky, naklánil se nade mnou tělnatý pan Doubek. Lokněte si. Vypodložil mě svým polštářem a naservíroval mě pod nos sklenici čaje. Lokl jsem si, polil jsem se, pan Doubek mě poutíral dlaní. No a je po ptákách, konejšil mě. Bleskem jsem asocioval. Volnou pravačkou jsem zajel pod deku, byla tam hadice. A stále bublinky a kapky, hladina se čerila. Kapalo to věčnost, až to dokapalo. Zaplať Bůh. Poplach, zvětřil pan Doubek spícího Báťu. Pro Mařenku. Báťa přivábil sestru, vyměnila prázdnou baňku za plnou. Druhá věčnost. V kříži už jsem byl jak přeražený. Otrava, co? Soucítil se mnou Doubek. Já vám to zrichtuju. A potočil žroubečkem, bublinky stoupaly čileji, vody v baňce zřetelně ubývalo. Bůh ví, co to do nás kapou, sejčkoval Báťa. Výživu, pak ať mu dají busta, ne? A kramařil ve svém nočním stolku, pak se loudal jakoby ven a přitočil se ke mně a šoupl mi cosi pod deku. Čokoládu, švýcarskou, oříškovou, dopola nakousnutou. Před Doubkem jsem tu lumpárnu zatajil, ne kvůli táflice čokolády, kvůli Báťovi. Doubek by ho seřval. Báťa by si to líbit nenechal. Na pokoji 231 by pominula družná pohoda, vzájemná účast a porozumění. Čokoláda byla prvotřídní. I druhá věčnost dokapala, Mařenka přístroj odvlekla a odděla mě v bílou plátěnou košilku, slušivé. Andělíček veterán, toť můj nynější stav. V tom stavu zastihla mě cůňa. Ano, ano, živá. Vězel jsem ve sklepě sám a sám, na pokoji řádili návštěvy. V tom se kdosi blíží labirintem. Báťa, neoholený, za Báťou ženská postava ve svetru v přilehavých texaskách s cestovní kabelou. Blondýnka do zes. Nepočítej mě to za zlý. Nepočítám. Mrkla na mne a uličnicky povyplázla špičku jazyka. Cůňa. Děkuju, dědečku. Uvědomila Báťu, že jeho přítomnost již není nezbytná. Nejsem tvůj dědeček,
zavrčel Váťa, mrkl na mě, mrkl na Cuňu a diskrétně se vypařil. Byla tu, byla živá, všecko bylo jako dříve.

0: Josef Vinkláš nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Hezké sobotní odpoledne všem posluchačům Dvojky Českého rozhlasu u nejnovější dvorany, kterou otevřeli nestárnoucí taxmeni v čele s Vráťou Vyskočilem. Tentokrát ve společnosti Desperados, co na vlak čekají, s dokonale zpěvným textem autora proslulých Buráků, jinak kontrabasisty Greenhornu i Mustangu Jirky Falady. Takže jsme zpátky v světě kolejí, kam svého času zamířil i Pavel Bobek.

Countryová klasika o havárii staré 97, která před pár lety přivedla Pavla Bobka poprvé a naposled mezi Greenhorny. V následujících minutách je vystřídá Michal Tučný s tučňáky a báječným houslovým solem tehdejší tučňačky Věry Kočišové.

Možná i vám tak trošku připadalo, že Věra Kočišová chtěla mermomocí naplnit název písničky Fidlej celý den, kterou pro Michala Tučného napsal Zdeněk Rytíř. Její zastavení mezi tučňáky nebylo příliš dlouhé. Hlavní tlupou, s ní se Věra dodnes toulá po koncertech, jsou Schovanky. Mezi nimi také oslaví pozítří 59. narozeniny dámskou jízdou.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, na spocený okna prstem touhy maluju.

Donda Linhart s Helenou Maršálkovou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků z dob klasické a značně početné sestavy Pacifiku. Přišli s pozváním na úvodní večer letošní Porty, která proběhne od čtvrtka 2. do soboty 4. června v Ústí nad Labem. Tak a na chvíli odlétneme do světa vokálních skupin.

Jedna z nejskvělejších vokálních sestav všech dob, Four Freshmen a den promoce Graduation Day v originální nahrávce z roku 1956. Od vzniku Freshmenů uplynulo letos 63 let, ale dodnes absolvují ročně plus minus 100 koncertů. Je jasné, že z původní sestavy už tady nepůsobí nikdo. Poslední ze zakládajících členů, Bob Flanagan, odešel do důchodu v roce 1992, ale stále působí v roli strážce a garanta původní vysoké kvality, kterou dokumentuje série 49 alb a 7 titulů nejlepší skupiny renomovaného časopisu Downbeat.

Vokální sestava Four Freshmen a její báječná nahrávka písničky bratrů Gershwinových Embrace of You z broadwayského muzikálu Girl Crazy z roku 1930. Podobně úspěšná byla v polovině 60. let mamutí sestava Journeyman Singers. Z rozsáhlého katalogu jejich 40 alb jsem pro vás vybral pozoruhodně příjemnou adaptaci Beatlesovského Mátě ráda She Loves You.

Vokální sestava Johnny Mansingers a ze slavného katalogu Beatles písnička Má tě ráda, She Loves You. A my zase roztočíme náš dnešní country kolotoč.

Společně s Michalem Tučným roztáčela country kolotoč Milena Soukupová. Původně profesionální jockeyka ze závodiště ve Velké Chuchli spolupracovala s kdysi populárními Neviou světově proslulého čelisty Jiřího Hoška, chvíli s country beatem, pak s vlastním Pony Expressem a dnes je hlavně na koncertech Kučerovců, s nimiž nejspíš příští středu oslaví rovnou 60.

0: Petr Horák s brněnskou partou Johnny a skutečně dokonale povedená Hey Pod z klasického zpěvníku Johnny Cashe. A když už jsme se dostali do moravské metropole, zaskočíme na chvíli za skupinou s podivuhodným názvem Zimour. Ovšem i tady potkáme Petra Horáka.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velký nával a každý člověk jiný výraz má. Tam ten malej vypadá, že nemá zdání,

vytáhnou. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí. Někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má. Sám se ale hodně dlouho snaží,

brněnský osmičlenný Zimur a z jeho poněkud postaršího, ale stále příjemného CDčka Rychlík s báječným fidláním Jakuba Výborného i mandolínou Tomáše Drtílka. Tak a vyrazíme zase na nádraží a budeme s velkou dávkou nostalgie čekat, až se ozve hvízdání. To proto, že přijedou poutníci.

Z neuvěřitelné dálky začátků historie brněnských poutníků vám přinesl Robert Křesťan písničku Až uslyším hvízdání. Nevím jak vy, ale já ho už opravdu slyším. A tak je nejvyšší čas vyrazit z Brna do Českých Budějovic, kde na nás čeká Franta Nejedlo se svou šancí a taky Můza. To si nemůžeme nechat ujít.

Budějovická šance a Múza z jejího Funglnového alba Hrajeme dál. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne, neméně zdařilou neděli, ať se vám dobře vede a ani chvíli neprší. A už teď se nesmírně těším, až se s vámi za týden opět sejdu s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého. Tak nezapomeňte, příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na dvojice Českého rozhlasu.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka, víkendová tentokrát, pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová, no a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a takový příjemný pozdně večerní relax. No a o čem, že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a ze té rady jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jako že to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v úvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let o té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co se muselo zařídit, udělat?
1: No, já byla docela nešťastná. Protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl. Něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Jsem říkala, proč zrovna já? No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se, a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený. Protože ne každý taxík váš zveme.
0: Ano, ano.
1: Ne každý autobus.
0: Ne všude se dostanete.
1: Jít jen tak na koupaliště bez doprovodu. To nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec zase nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, jo, ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím. No.
1: Ne.
0: Jenom tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano,
1: ano. Mě nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane se. Ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve své, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno dveře, zařídit.
1: Všechno. Musí se sundat.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Mám šikovnýho syna, tak teď bych to upravoval.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch nejbližších to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka.
0: Aha.
1: Bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takovéhle radosti kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Jo. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě se
0: najednou to
1: že
0: prostě nejde.
1: No, a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout
1: a
0: věci.
1: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. Taky.
0: Tak paní Evo, ráda vyřizuju, moc vás také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil. pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo. No a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuji moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: A přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, bo to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, tak příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a jako, mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří krční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční v obratu?
0: Míchu, myslíte?
1: Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký nárad. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se, on přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe. Ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011. Zaklepu mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření. To víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Jsem prostě měl, chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku, byl mi přes 40 už, 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že to každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné. No ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. On říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak vlastně pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: Že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijde za ním a hotovo. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se domluvil.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on mě
0: prostě to byla jasná věc.
1: Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A o toho, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
0: roků. Spousta zkušeností jako z života, no jo.
1: Takže
0: to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil. Měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí. ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Mm-hmm. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelík medovinu a já nevím, co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako i v těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběhl. Takže jak se říká, každý včela si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelaři, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56.
0: Už začínají nějak, i mladíci. A mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají, ano, takže ano, to ano. Z toho radost.
0: Tak
1: asi můj boj se vším možným.
0: Se vším možným v životě, takhle. Hlavně, Oline, přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady tak, jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak, jak sloužit má a abyste si ty lázně také užil, tak, jak jste třeba popisoval takovými i krásnými vycházkami.
1: Já můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozu Kramcovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikují.
0: Ano,
1: SMS-kama a tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kůňco vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ričuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jste se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A plížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Z ničeho nic. A já jsem říkala tomu panu doktoru, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak.
0: Žádný úraz.
1: Vyšetřovali to. A on mě řekl, že se to může stát i ve spánku.
0: Jo, takhle dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětloval. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říká, že to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostel drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení, tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela, nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmu a přihazuje se to před sebou.
0: Aha,
1: a přišla a říká, tak mami, a teď jste postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš si pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona tak, a teď dojdeš k tomu vodovodu tam. A tak jsem to zkusila, šlo to. A teď zpět. No a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem řekla tak a já už tu nebudu, já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj,
0: ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na revers dom, že chodím. A ona, a když chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam za 10 minut ani neměla saničku, tej kousíček od nás, co polomoucí, já bydlím jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů.

0: Ah,
1: esta si está apresentada jako no, vím, že mám tři děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstační.
1: Ano,
0: rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak omládla.
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale no, moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jo, Jituško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá, jo, stále.
1: Hodně, já děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vás taky zdravím rozhlasy.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc,

0: Rád. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuška, vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou.
0: Mm-hmm.
1: Kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ji stejně namáhavě jako ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě, naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zlomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády a tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám a musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě i teď, i když teda už jako fyzicky v zednickou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo.
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý, podle mě teda, protože zedničina přece jenom, když uděláte každý den 3 hodin nebo 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dám zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, no, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu, no, a takže, no, říkám, zatím to zvládám, no, tak nevím ještě, jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, a, no, ale aspoň si myslím, já, protože já věřím na osud,
0: jo,
1: tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo, jenom že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, no, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě, já jsem prostě nikdy nevyhýbal jsem se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu, to nebo
0: jasně,
1: ono, jo?
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc, jak nějací zdraví chlapi někteří, jo?
0: Jo. To máte pravdu. No. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by taky něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no, to je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůže to dopouštět každý, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali, no. Ale myslím si, že tu éru tak jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to je,
0: jasně,
1: to chlapi vystadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašině, já to vlezu a
0: tak
1: už...
0: Tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo, akorát trošku ty nožky zrobijou, jo.
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř. Že to,
0: tak se snažíte a bojujete.
1: Jak teda to jde. No.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky paní Tuško.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Bonsoir Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám pozdravu všem, kteří poslouchají.
0: Mm-hmm. Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem.
0: Jo.
1: A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník jednej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému, tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Tak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama, přišel COVID, pochopitelně, tak se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano?
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já vidím dělat plášť a nejradši bych nasadila sprint světového rekordmana.
0: jo.
1: A dalo to předlouvání, ale tak jsem říkala, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu,
0: aby
1: ale co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. A jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já že můj koníček jízda autem a přepravovat se i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně,
1: takže
0: rozumím.
1: To auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti ležuje na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když když můžou jezdit feťáci a ti, co si píšají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když jsme se tomu kotníku, ale tu spojku dovedu i máčknout.
0: Jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A včera byl v humoriádě Pepa Fousek. Mm-hmm. Se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sámím jeho knížky a chodila bych, chtěla bych, jestli mi povíde, chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci.
0: Mm-hmm.
1: To je část Hradce Králové.
0: Ano, ano.
1: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
0: Rozumím. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano, držte mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím doma.
0: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí, dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota s datem už 30. května. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do 1 hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých, a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. A určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké. No a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já napodobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není.
0: Mm-hmm.
1: Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operátorům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několikanásobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každý a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, kteří mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Hmm. Takže díky paní učitelce, mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili.
0: Jo.
1: Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a
0: ano,
1: potom,
0: ano.
1: Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla.
0: Mm-hmm.
1: A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky.
0: Mm-hmm.
1: Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová. Jo? Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi svoje blízký. Jo? Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jak si představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tom nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo. Protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano, ano.
1: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý. No a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko do krásné oblasti jižních Čech přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky a mějte se moc hezky a buďte pořád veselí a děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů, a pak, že je to hřích, tolik písnička, a dovolala se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: Teďka k tématu. Nejhorší situace, která mě potkala v životě, už je to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23. Tak se mě utopila manželka, mě se ten moment zhroutil úplně svět. A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím.
1: Chyby mě požral. A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ. No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám strašně rád, ona mě taky. Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme. A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoc, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, ne? A neříkám, že jsem neplakala, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, modlil jsem se za to, vytázal, věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra. Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci, když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka. A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli? Ke komu bychom šli?
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka. Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím opatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo. A prostě jeden druhému děláme radost. Ona taky zažila složitou situaci, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku. A říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné vztah, možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemám, jestli bude vážné vztah, ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré. No, povězte určitě.
1: Když vás tlačí čas jako všechny ostatní, tak pozdravujte Olina, je s tím Paťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem v hřebíkách vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil. Říkám, no nesmím hodit flintu do žita, potom když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No, tak prostě, to jak skládat uhlí, když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda. Tak jo. Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: kdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo moc ještě děkuju. Poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Ano.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu, po 20 letech nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říká, když nám to budou nakládat vysoko s dvížnejma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní. A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru. No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla. Ten dlouhý vůz a ty dálkové cesty. No, někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle. No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a všechno to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zas vozili uhlí zpátky. No, nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráků v ruce, co člověk jako měl. No ale já jsem byla zvyklá dělat a můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teď konci to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala, a já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší, takže on vůbec jako nevě, prostě mě nevnímal. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem proved. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
1: jo,
2: tak
1: bude
2: musíš vědět, že jsi něco proved. No, tak to by
1: Boženko,
2: asi nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo? No,
2: děkuju, děkuju, paní Tušková.
1: Zase mějte příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké příspěvky. Dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, protože je mi více přes 60. Tak třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech, a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoli v denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci. A přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo. Takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě. Takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněná rakovinou a ještě tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežil.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si s vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala

0: jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Mm. Takže taky taková rána, a co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No, zvládnul jsem to.
1: Zvládnul jste.
0: Pak jsem postavil, splatil. Mm. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
1: A že zkrátka bude pokračovat v tom, co dělá.
0: Přesně,
1: a
0: tak.
1: Že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo, to máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
0: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel vládat.
1: Měl byste takovou obecnou radu třeba pro ostatní?
0: To se musí být situace.
1: Jindro,
0: takže takhle jsem vám to chtěl říct.
1: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
0: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil, tak říkal, to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
1: Jo.
0: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
1: Ano, ano. Jo.
0: Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No, a pak to všechno šlo.
1: Jo.
0: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no, nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročný a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
1: Že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou noc, Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás mám zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a byla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný.
0: Mm.
1: No ale to nechci jako říct. No a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvěnama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli, vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu se třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ní měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl, mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má pryč ledviny. A teď jsem za ní měla jít na pokoj,
0: jo.
1: A teď se tváří, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě, no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, jenom, že to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, tu začínala ta ledvina akorát, jako takže tam byla, byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, 2 měsíce, tak můj zemřel. No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 3, 2 roky, rok a takhle, protože byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako. Tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý.
0: Mm-hmm.
1: Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem. Jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tady jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no pár, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí nechtěvuje, nebo těma starostí manou. ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví
1: taky,
0: v rámci
1: taky,
0: možností všechno dobré. Tak a mějte se hezky,
1: a
0: hezké
1: taky.
0: Dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Messages asi jinak v originále, samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sil a energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Žaninka papoušek krásně vrže, že jo? Ona... Vidíte, už začal podzim. Už na mě jde chrapot. To je stejně krásný čas, kdy se dělá pára pod pusy. To jsme říkali, ale my vydechujeme kouř. V takových těch podzimních sichravejch ránech. No a už začaly takový ty podzimní kašle. O čem jsem to říkal? Jo, že Žanda vrzala, že Žanda vám zavrzala. Ona imituje vrzání dveří a všecko možný takový. Povídá si s Týnou, s pejskem sousedovic.

ta země koule na té svý pouti se odklání. Protože má tu šikmou osu, tak se odklání od slunce, což má za následek, že se dny zkracují. Zima se na nás valí.

tom, ale už zase brzo bude slunovrat. Už se máme na co těšit. Na nový rok o slepičí krok, na tři krále o krok dále. No, takhle se muselo přemýšlet.

Babička. Ta už tohletou dobou se připravovala na jaro. Prohazovala na půdě obilí, aby větralo to obilí, které bylo ve ohradách na půdě, ty hromádky obilí, které byly určené k sedbě.

Jestliže jaro je krásná dívka v rozpuku, léto je zralá žena, tak zima je taková vrásčitá, v porovnání s jarem je taková vrásčitá stařena, bez zubá. Malíř Archimboldo, malíř císařského dvora Rudolfa II. V Praze, pro císaře Rudolfa II. Namaloval alegorii čtyřech ročních období a zimu namaloval takovou jako šklebící se stařenu s bezzubými ústy, a ta ústa jsou vytvořena z takových seschlejch hub na stromě, z takových chorýšů, a vlasy má z větviček, ze kterých vítr serval veškerý listy. Takovej baladický obraz je to Archimboldova zima.

Je to vzrušující, zkusme si to představit, jak po nebeské dráze ta naše modrá planeta letí. Ten jeden oblet trvá jeden rok 365 dní. 365krát se otočí kolem své osy za ten jeden rok. A protože má osu vychýlenou o 23 stupňů, jak jsme se učili ve škole, to jsem si zapamatoval. Málo věcí jsem si zapamatoval. Kuba, Haiti, Puerto Rico, Jamajka, roztrhaná kazajka. Jsem si zapamatoval. Hichikiriditiny jsem si zapamatoval. A že zeměkoule má vychýlenou osu o 23 stupňů jsem si zapamatoval. Ale my si to představme, jak ta modrá planeta, která je obalená tím povlakem mraků, atmosféry zemský, letí po té nebeské dráze. No a protože má vychýlenou osu, tak se vlastně v tom zimním období od slunce tak odklonila, že to slunce jí jen tak málo lízne těma paprskama. Vždyť se podívejme na tu podzimní a zimní oblohu, jak je to slunce nízko. No a ještě když si představíme, že plášť se pohybuje na tom žhavém jádru země, je v takovým mírným pohybu, ty šlupky těch kontinentů, no, já vám řeknu, je to vzrušující představa. Vidíš, Žaninko,

netrhej si ty brčka. Jak takhle začínají být ty krátký dny, tak ono to na ní přijde takový snad taky papouščí teskno, nebo co? Že si škube brka, nech to bejt, jak jsem ti minule řekl. Šimráčku jeden, že jo? Po čem jsme to minule vyprávěli? Jak jste nám napsali tak krásný dopisy, jo, o tom jídle, o těch plackách, který se pekly na plotně a o to, jak jsem se těšil večer, že budu večeřet do bílýho slabýho kafe, do odvaru spraženýho žita, nalámaný krajíček chleba. A jak mě tenkrát rozbolel ten zub. To byly dobroty. To, co se všecko peklo na té plotně, vzpomínáte si? To máme velký rozptyl v tom našem vyprávění od modrý planety putující po nebeský dráze až po dolky pečený na plotně.

souvisí všechno se vším? Jistě, i ten let naší modré planety po kosmické dráze souvisí s tím pečením dolků, protože, jak jsem řekl, ten jeden oblet slunce trvá celý rok a jedno otočení země kolem svý osy trvá jeden den a každý den se muselo jíst a každý den se muselo vařit a tak se museli někdy i péct ty dolky.

365 dní, 366 má, myslím, přestupný rok. To je taky zajímavý. Proč? Kde se to tam přehrne, ten jeden den v tom přestupném roce? A když jsem si vzal kalkulačku a počítal jsem, kolik dní na tomto světě třeba byl můj táta, který umřel, když mu bylo 33, tak mě vyšlo 12 045 dní. Babička, která umřela v 96, tady byla 35 040 dní. Maminka, který bylo nedávno 89 let, tady byla 32 tisíc. Už tady byla 32 485 dní. A já, když mě bylo 64, 23 360 dní. Zvláštní výčet čísel. Táta 12 tisíc dní, babička 35 tisíc, maminka 32 tisíc, já 23 tisíc. To až člověka zatrne, když to takhle vidí napsaný a přepočtený černý na bílým. Ta řeč těch přesných čísel, ta nám bere dech. Když nám třeba bylo 9 let, to je ten čas, na který tak rádi vzpomínáme, tak už jsme měli za sebou 3285 dní. 3285krát, 3285krát jsme se probudili a 3285krát jsme šli spát.

spát. To si vzpomínám. Dřív jsem spal v dětský postýlce, potom na otomaně. A potom, když mě táta umřel, tak jsem spal vedle maminky. V té volné posteli. Na manželských postelích.

maminka si nechala dělat nábytek u bratrance, jak se jmenoval. Někde u Všanově nebo tam někde vedle rakovníka na vesnici. Ten byl tak poctivě udělaný ten nábytek. Kuchyňská část nábytku byla natřená takovou jemně lomenou bílou barvou, taková jako slonová kost béžová. To byly 4 židle. Stůl, ten stůl byl krásný, protože se nechal otevřít. A ten stůl, když ho maminka vyklopila, odklopila tu desku hořejší, tak tam byl vál. Tam se dali válet nudle, zadělávat na knedlíky. Tam měla maminka váleček na nudle, prkínko, na kterým rozvalovala nudle, pytlíčky s moukou. To byl krásný stůl. Nahoře měl zelený linoleum na desce. Ty 4 židle měly takový vyřezávaný opěrátka, poctivě udělaný. Co ještě bylo? Kredenc, která měla dvířka jako takový dvířka od auta a průhledný skla v nich měla. A na poličkách byly složený všelijaký porcelánový příbory, co si maminka kupovala už do výbavy, jak si ušetřila peníze, tak si třeba koupila vomáčkový servis. Nebo 6 talířů polívkových, 6 talířů vomáčkových a 6 hrnečků. A vomáčník takovej, jako takovou mísu, to byl hezký porculán. Do dneška tam je ten vomáčník. Mísa na vomáčky, kolipakrát se v tom z něj ta vomáčka nalejvala. Asi moc krát ne. To spíš byla taková paráda kredence. Ta terína se tomu říkalo na vomáčky. No, takže i kamna měli tu samou barvu, to byly kamna, kterým se říkalo stolokrb. Měli taky béžovou barvu, jako měli židle, stůl a kredenc. Mytí nádobí mu mělo svůj přísný řád. Začalo se nejdřív sklem, potom se přešlo na porculán a nakonec na ty mastný hrnce,

Mycí stůl, ten stál vedle kamen, vedle toho stolokrbu, byl taky slonově bílej a když se vysunula zásuvka, tak v ní byly dva dřezy. Tak to maminka viděla u pana továrníka Oty, kde sloužila. Ze zinkovýho plechu byly ty dřezy, z předválečného zinkovýho plechu. Na tom si maminka zakládala, protože maminka musela mít všecko tak, jak to viděla u továrníků. Tam nebyly odpady, ty dřezy, to byly dva dřezy proto, že v jednom byla voda, v tom se to nádobí mylo a v tom druhém se nechávalo odkapat. A pak nahoře to nádobí, když se utřelo, tak se ještě nechávalo dosychat. A na připálený kastroli se bral písek, který byl v mističce v tom dřezu, vedle dřezu na takový... No, tam prostě mezi těma dřezama byly mističky. V jedné mističce ležela pořád železná drátěnka, ocelová, z takových, no, dráty, to byly takový nadrhnutí a ta byla prej taky předválečná. Tenkrát se tak ochraňovaly ty všechny věci, které byly předválečné. No a v té jedné misce byl ten písek na tom mytí toho špinavého nádobí a protože se nepoužívala chemie, žádný saponáty, tak se ty pomeje slejvaly v jednom takovém kbelíku v chodbě nebo před domem, kam nesvítilo slunce a tam se ty pomeje se potom, do těch se přidali otruby a dávalo se to prasatům.

Potom tam byl jiný druh nábytku, takzvaný pokojovej, a tam ten pan bratranec si dával tak záležet, protože tam musel ručně namalovat vzory do mokrý barvy, zřejmě válel, obtiskával namočený hadr v jiný barvě. Takže to dělalo, ještě štětečkem tam dělal linčičky jako leta vzácný kanadský nebo nějaký jiný sibiřský břízy. A tam, když jsem se podíval třeba na trojdílnou skříň na ty dveře z postele, kde jsem ležel, nebo když jsem se zadíval na skvrny čela v nohou postelích, jo, když jsem byl opřenej o to čelo hlavou, o to bylo vyšší čela postelí. V nohou byly nižší, ale tam bylo v obrazu. To jsem se mohl jenom koukat na ty fleky a představovat si všecko. Indiány, jak jedou na koních, lodě plachetnice, jak svádí bitvu, horský potoky ve velehorách, jak tečou. Prostě ty rozpitý skvrny probouzely tak mou fantazii.

To byly postele pomalovaný těma krásnýma, měkkýma, takovýma do sebe se vpíjejícíma skvrnama, postele dvě, potom ta trojdílná skříň, potom kulatý stoleček s jednou nohou a u toho dvě takový kulatý židličky, od kterých se vylamovaly nohy. To byly židličky, nahoře měly čalounění takový a jak když si na to někdo... No, to bylo tak hezký ten kout. To byla malá místnostka, jak se nám to tam všecko mohlo vejít, to jsem se vždycky divil. Ale vždycky na tom stolečku kulatým byla hezky pletená dečka, to tam maminka měla. A na tý stála vázička, třeba se 7 kráskama. Nebo přes zimu v té vázičce byla větvička smrková nebo jedlová. No a na tom stolečku kulatým stával vánoční stromeček, chudoučkej, protože to byla válka. Na tom kulatým stolečku s jednou nohou uprostřed ten nestál moc pevně. Ten se často zvrhnul, když se do něj strčilo, protože on, ta noha uprostřed té kulatý desky měla jenom takovej malej čtverec. A ještě od těch dvou šamrliček, od těch dvou židliček, když si na to někdo neopatrně set, tak se hned ulomila noha. Nebo vypadávala, ona tam byla zasazená do takového, no jak se to seschlo, ale bylo to hezký a roztomilý. A vždycky na tom stole stála vázička s kytkou.

ten náš malej byt měl takovou, no, vysařovala z toho taková krása, kterou do něj maminka dokázala vtisknout. Když ještě tatínek byl, tak v otevřeném okně, opřenej o lokty, koukal na protější fotbalový hřiště a kouřil čibuk. To byli dva v Pavlíkově. Tří. Fanda Jirka Jirkovský, pošmistr Ráža a můj táta. Ty kouřili čibuk.

taková malá domácnost, to byl vlastně svět sám pro sebe. Jak zařízený tak, jak to maminka odkoukala právě v té ušlechtilé rodině továrníka Oty v Rakovníku. A na nábytek si našetřila sama. Ten stál 3,500 tenkrát. Předválečných korun 3,500 stála jak ložnice, tak kuchyň a výbavu si kupovala postupně. Našetřila pár korun, koupila si cejchy. Zase za další našetření peníze si koupila ručníky. Prádlo, no. A pak, když se vdala, tak naši jí koupili za 450 korun hrnce, příbory, nerez. Nerez, ty byly hezký. Antikoro, tam bylo napsáno, anticoro. A v těch tělech, těch držátek nožů, předválečná ocel, tam něco zvonilo, nějaký kuličky ocelový. Asi jak se to slejvalo, tak takový ty okuje. Tak jsem vždycky chtěl jíst nožem, který nejvíce zvoní. No, takže to dostala servis pro 6 lidí, vidličky, nože, lžičky, kávový lžičky, sběračku, anticoro. No a koupila si maminka sama z ušetřených peněz kávový příbor i s šálkama a s počálkama a konívkou na mlíko a 6 svátečních sklenic na pivo a na víno. To byly skleničky bez ouška a 3 skleničky pro všední den. Jak jsem říkal, ten polívkový servis s omáčníkem. No, to byly mělký a hluboký talíře. Po 6. No a to všecko před každým usnutím, tak ty všechny věci, jako kdyby si s náma povídali. Ten nábytek, budík. My jsme neměli veliký hodiny s kyvadlem, jako měla babička. My jsme měli na nočním stolku malýho budíčka. Tikal. Maminka mě četla, buď z pohádek. To jsme museli nejdřív zatáhnout roletu a rozsvítit. Ta roleta, ta byla nastavovaná, protože to trojdílný okno bylo tak široký, že ještě když táta byl, tak tu roletu musel udělat širší. A ona se prohnula a z těch háků obyčejně vyklouzla na jedné straně a teď ta roleta, jak se odvíjelo to natažený péro, mlátila a tloukla jak do zdí, tak do oken, než se to péro celý vytočilo, to natažený péro. A potom se takovým křápnutím spadla dolů na dno okna, mezi ty okenní skla. A to nadávali naší ta potvora roleta. To bylo zvláštní, byla taková béžová, měla modrý pruhy po dílce. A obden vypadla vždycky z těch pantů. Se musela nejdřív kousek popotáhnout dolů a počkat, až zapadne, aby držela odvinutá, aby zakrývala okno, protože tenkrát ve válce muselo se zatemňovat, aby bombardáci neviděli ani světýlko nikde, aby netušili, kde vůbec ty vesnice a města jsou, když nad náma lítali bombardovat. No, maminka mě četla buď z pohádek, nebo vyprávěla.

Já si vzpomínám na jednu pohádku Hana z Hanácka. Liška a žába. Žíznivý lišák přiběhl k rybníko, habe se napil. Zelená žába seděla na břeho, rybníko a koňkala. Kuňk, kuňk, to je pěkné teploučko, ale brzo bude pršet. Přinde dýšť. Koňk, koňk, drž hobo, žabo hlopá, sec tě sežero. Zakřičel lišák. A jak to bylo dál, to jsem zapomněl.

na nočním stolku taky ležela. Silná kniha české balady, romance a legendy. A maminka často nějakou báseň před spaním četla. Balada horská je jedna z nich. Řekněte mi, babičko má, cože rány svírá. Po čem člověk těžce raněn přece neumírá. Rány hojí otevřené na tom lidském těle jenom čarodějná jarní šťáva zítro celé. Řekněte mi, babičko má, co se dobře dává, je-li ochořelá hlava bolestí až žhavá. Na tak těžký úpal hlavy pomoc jiná není, nežli mladé jarní listí z lesní jahodení.

Dítě z chaty vyskočilo do sousedních polí, daruj šťávy jitro celý, na vše, co kde bolí. Z pole spěchá ku lesině, přes trní a hloží, dej mi to své mladé listí, jahodino boží. Co kde chtělo, rychle mělo, ke kostelu běží. Na kříži zde před oltářem Kristus rozpjat leží. Potírám tvá svatá prsa, míjí bok tvůj svatý. Tělíčko zas uzdraví se, Ježíšku můj zlatý. Kladu čerstvé listí lesní na hlavu a líce. Nebude ti hlavičku tvou bodat úpal více. Nad kostelem velké zvony do vůkolí zvoní, lid se zbíhá, v prsa bije, zázraku se kloní. Jak to dětská duše snila, vůle boží vyplnila. Podnes mají v horské výsce obraz trpitele, nemá rány ve svém boku, nemá trnu v čele, bílá lilie v raní záři po celičkém těle. No, balada horská. Napíšete nám, naší milí, kdo je autorem této básně? Pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku.

Co tam pořád na tom obraze vidíš? Septávala maminka, když jsem se dlouze koukal. To byl takový oválnej obraz se zlatavým rámem, z kočičího zlata, jak se říkalo. No ale ten obraz měl takovou náladu, do zelená a do fialova. A když si ho představ,

být hluboká voda, protože u prostředka v obrazu ta voda padala dolů takovým vodopádem. A na kraji v obrazu se čeřila do takových divokých, zlověsných peřejí. Ale přesto údolí vede lávka, si říkám. Dřevěná lávka, taková stařička, musela tak vrzat, protože na té lávce stojí děti. Dvě chlapeček a holčička. A ta lávka je připevněná k takovým dvoum kmenům. Ty kmeny jsou k sobě svázaný buď silnýma provazama, nebo je to nějaký líčí, líko, možná líko. Ta lávka přemostuje to údolí s tou dravou bystřinou. Tam, kdyby ty děti spadly, si říkám, to by byl jejich konec. Jak se dostanou na druhou stranu té lávky, když uprostřed je taková díra, protože tam chybí dvě prkna tam chybí, ještě tam jsou po nich hřebíky. Odvrací se od té díry, aby na ní nemusel koukat, aby nemusel tou dírou po těch dvou prknech koukat do té divoké vody. Přivrací svoji hlavu k holčičce, která tak moudře, jak to tak bejvá, holky vždycky bejvají moudřejší než kluci, měří tu vzdálenost té díry a říká si v duchu, nebo se možná domlouvají s tím chlapeškem, když se rozběhneme, přeskočíme to. Přeskočíme tu díru, spadneme do té bystřiny, nebo se nám to podaří přeskočit a dojít domů včas, než ty blesky a ta bouře nás dostihnou. Holčička má košíček s kytkovaným šátkem. Co pak v tom košíčku asi nese? Možná houby nebo jahody. A chlapeček má krátký kalhoty a na hlavě takovej klobouček, ten já jsem taky nosívával jako dítě proti slunci. Holčička má hezky učesaný vlásky dozadu, stažený do takového copánku, modrou zástěru, převázanou bílou mašlí, vzadu zavázanou na takovej, na mašli vzadu. A teď tam ty děti stojí uprostředka v obrazu. Pod nima ta voda dravá, životu nebezpečná bystřina. A oni se rozhodujou, jestli přejdou přes tu lávku, přes tu díru, anebo ne.

to všecko v nejbližším okamžiku zřejmě vyřeší anděl strážný, který je za nimi. A kyne rukou. Ty jeho šaty takový přechází z zelený do fialový, z modrý do růžový. To je záhybů na těch šatech, jako takový závoje to jsou, co ten anděl strážný má. Křídla rozepjatý, vlasy blond, uprostřed čela hvězdu. A ty vlasy jsou rovně zčesaný po takový krásný hlavě. Ten anděl mě připomíná jednak moji maminku, je jí hodně podobnej, taková hezká tvář. A potom paní Vidrovou ze statku. Ta je taky takhle hezká, jako ten anděl. A ty vlasy, jak mu padají na ramena, a dole se ty vlasy zakudrnacujou do takovejch loken, jak mu leží na tom duhovým šatě tomu andělovi. A ty rozepjatý křídla, to určitě nedopadne špatně, si říkám. To určitě s těma dětma musí dopadnout dobře, určitě. Když se rozběhnou, ten anděl jim pomůže. A oni se přes ten otvor v té lávce dostanou domů a nespadnou, určitě nespadnou do té dravý bystřiny, protože tam by se utopili.

A maminka taky říká, dívej se radši do tváře toho anděla. A netrap se, uvidíš, že to dobře dopadne. Anděl strážný ochrání všecky, který se vždycky k němu budou.

Jdou modlit večer, tak se hezky pomodli tu modlitbu, jak jsem tě učila, andělíčku, můj strážníčku. Uvidíš, jak se ti bude dobře spát. A měla pravdu maminka.

když já jsem se nemohl toho obrazu nabažit. To znění těch barev, šedivých, zelených, fialových, modrých, takový tajuplný znění barev. A taky jsem si kladl otázku, co teda ta holčička, která je tak hezky oblečená, bílou blouzičku má, červenou sukínku lemovanou, čtyřma bílejma proužkama, nablejskaný botičky má. Jsem si říkal, i ten chlapeček má nablejskaný botičky, to já jsem někdy mýval tak ukopaný boty, plátěnky s dírama, palce koukaly kolikrát z těch plátěnek, tyhle ty děti jsou tak hezky oblečený. Ty asi mají bohatý rodiče, jsem si říkal. A co ta holčička v tom košíku nese? Co tam je? Co je to přikrytý tím kytkovaným šátečkem, tím bílým? Jak se ten chlapeček bojí? Ale holčička mu asi říká, neboj se, uvidí, že to dobře dopadne. Uvidí, že dojdeme domů a tam ve dveřích pootevřených už paprsek světla je čeká. Tam už hoří svíčka, hromníčka, když na tom obraze tak šlehají blesky. On ten obraz taky, jako kdyby nejenom na mě, ale na celý náš pokoj a na celý náš dům a na celý svět, kam mý dětský oko dohlídlo, jako kdyby ten obraz zněl, vydával zvuky. Hřměli ty padající vody, bouřili a bouřili i blesky, které šlehaly a v těch lesích se to rozlejhalo. A něco si ty děti museli šeptat, si říkám. A naopak, anděl strážný, duchově barevný, ty závoje byly stažený růžovou mašlí. Z toho obrazu zněla taková něžná hudba nebeských sfér, která nakonec přehlušila i to burácení hromů. A kdykoliv jsem si vzpomněl na obraz anděla strážního, ať jsem byl kdekoliv, ať jsem třeba ležel na mezi za naším domem a koukal jsem se do mraků, nebo jsem třeba koupal husy v rybníce, a když jsem si vzpomněl na obraz anděla strážního, jako kdyby mě celýho prostoupila taková nebesky něžná hudba, kterou ten anděl vyzařoval. Anděl strážný.

To bylo takovejch krás kolem, že bylo pořád čemu se divit. Pro Krista dočista, říkala babička, zase ten kluk chodí, jako kdyby byl praštěný pavlačí. Dávej pozor, zvlášť po prázdninách, zvlášť po každém létě, když jsme byli zvyklí lítat venku a najednou jsme měli být zavřený doma, to bylo takových boulí, co jsme si udělali. Voroh skříně, stolu, voroh dveří, o práh jsme zakopávali ve dveřích, o dveřní práh, protože to byla změna. Z té volné přírody najednou, když uhodil takový podzim a my jsme museli být zavřený doma, než jsme si zvykli na ty čtyři stěny, na ten nábytek, všude je na nás vystrčený nějaký roh, tak to bylo boulí, je. A do brňavky, když jsme se uhodili v tom lokti, když jsem se uhodil třeba v okliku u okna. Brňavka.

O, babička ta taky ta se nešetřila. Ta měla takovejch pořád, jí od někud tekla krev, jak se buď řízla, když brousila srp, nebo naklepávala srp, nebo naklepávala kosu. Ta dokázala, když drhla podlahu babička. To bylo taky. No nedivte se, když kolem sebe vidíte, jak babička si přináší jeden belík, ve kterým je vápno, vyhašený, takový jako stuhlý máslo. Zářivě bílý. A v druhém belíku byla voda, potom si přinesla věchejtek slámy, akorát do dlaně takovej silnej uzel ze slámy. Pod kolena si dala hadr, aby jí to netlačilo. Žaninko, Týna štěká, viď? A teď věchejtkem slámy nabrala vodu, nebo trošičku jí rozlila po kuse podlahy dřevěný, která byla v kuchyni, a ta byla začernalá. Ta podlaha, i když jí babička drhla, stejně za pár dní, byla špinavá, protože nebyl čas na to se přezouvat, když babička šup, šup musela dát prasatům, nebo musela dát kravám pít, nebo musela vařit brambory v železňáku na kamnech, přišla z pole, nepřezouvala se, ale věděla, že když si přinese vápno a věchejtek slámy, takže tím vápnem a tou slámou ty prkna vydrhne tak, že budou svítit jako padlej sníh. A to jsem viděl, jak na tom namočeném místě těch prken, když se rozlila ta voda. Teď se na ten věchejtek slámy nabralo to vápený bílý máslo. Jak se to vápno rozetřelo. Trošičku zešedlo, zežloutlo, protože nabralo do sebe tu špínu z těch prken. Potom to babička spláchla, hadrem vysušila a když přešla takhle celou kuchyň, tak z černých prken se najednou staly úplně zářivý prkna bílý. A vonělo to tím vyhašeným vápnem. Ale dalo to práci. Vždycky se babička narovnala, protáhla si kříž a řekla, ach bože nebeskej, proč jsem tak nehezkej. To mě bolí v kříži. Ale zase je na pár dní pokoj.

Kamna. Kamna, no jo, to jsem chtěl říct. Kamna. Kamna se rozfajerovali večer, nebo odpoledne, a cimra, kde byly postele, kde se spalo, teda babička s dědou, kde spali, ta se vytápěla tím, že se otevřely dveře. Tam nebyly kamna. V cimře, kde byly postele, nebyly kamna.

za zmínku stojí, když mluvíme o postelích, stlaní postelí podle toho, jak která hospodinka stlala. Takovou měla pověst, podle toho byla chválená. No a stlaní postelí za stýlání peřin a přehazování peřin. To muselo být jako když střelí. Rovný pěkn. To nesměl být rozdíl, kde je polštář a kde je velká peřina. To bylo jak stůl. A ještě se tma dávali různý pletený deky na to. A když někdo jo, tak tam měl na takový pouťově růžový dečce štrikovaný. I někdy byla do hráškově zelenkava ta dečka. Tak tam seděla buď veliká pana, nebo habešan. Ty habešany muský vystříleli ve střelnicích, na posvíceních a na poutích, když stříleli do válečků, do terčů, štětinkama nebo brokama. A takovýho habešana vystřílet, to už byla taková sláva a trofej, protože to si mohli dovolit jenom mít habešana na posteli, jo. Takovou velkou panu s turbanem na hlavě, takovej jedovatě zelený kabátek měl a takový jakoby pumpky, takový šarivary se tomu říkalo, ty kalhoty do fialova. No to všecko byly taky jedovatý barvy. A ten turban obyčejně, takovej temně fialový se zlatýma hvězdama, co měl na tý papírový kašírovaný hlavě, taková no černoch to byl habešan, bělmo v očí svítilo a to byl taky pohled tedy. V rodině, kde měli habešany, tam jsem tak rád chodil do ložnic, protože ty habešani taky, jak jsem šel, když jsem šel kamkoliv do kouta nebo k oknu, prostě jak jsem se hnul, tak habešan po mně koukal. Obrcel ty černý oči v tom bílým bělmu. No habešan na postelích, no to bylo. Nebo když někdo se nezmohl na habešana, tak tam měl aspoň velikánskou panu.

A děti neměly svý pokoje, svý místnosti. Dětský pokoj, jedině kde byl dětský pokoj v Pavlíkově, byl u velkostatkáře pana Černýho. Tam syn pana Černýho, který studoval v Praze, a dcera pana Černýho měli svůj pokojík, kde měli dokonce i tabuli, malou, jako byla ve škole, kde si mohli křídou psát. To my ne, my. Děti z chudinských domů, nikdo neměl dětský pokoj.

ale naše dětské poklady, třeba v obrázky, které jsme nacházeli v mý duhé. Tino, ty pejsku jeden. No tak, co byste tomu řekli? Papoušek je sticha, Týna štěká. Protože chci povídat o zvířátkách. Zvířátka, obrázky zvířátek jsme nacházeli v mídlu Helada. Na takovým dřevitým, to už jsme, myslím, o tom povídali. Ale jak jsme je sbírali a měnili jsme je? Když měl někdo 3 zebry, tak ty 2 vyměnila. Neměl, chyběl mu třeba orangután nebo kůň Převalského, tak to vyměnil za zebru, nebo žirafa. To byly krásy. To byly krásný obrázky, takový zažloutlý, zahnědlý.

Ach jo, obrázek s lávkou nad propastí, ve který se valí dravá voda, životu nebezpečná. Asi bychom se divili, nad kolika manželskými postelemi visel tento líbeznej kýč. Obraz s dřevěnou lávkou nad strží, zdravou, životu nebezpečnou, hlubokou vodou. A lokny vlasů anděla strážného padají po těch duhově zbarvených, bohatě zřasených šatech.

a už se připravuje, už má ruku nataženou, aby poskyt pomoc. Tak to byl anděl strážný našeho dětství.

Jo, a nahoře v té vodě mezi těmi lesy, to je taková rovinka, než ta voda spadne propastí pod tu lávku, se černalo 5 kamenů. Tak to byl anděl strážný našeho dětství.

Anděl strážný, a co si myslí děti dnes? Kdože by je mohl ochraňovat? Kdo by mohl střežit jejich kroky? Dnes se zdá, že ty naše anděly strážné nahradí mobil. Mobil, hit Vánoc, obchodníci na to přišli, že tak můžou tahat peníze z kapes rodičů. Protože děti slibujou, že když dostanou k Vánocům mobil, budou rodičům se pořád hlásit, aby rodiče neměli o ně strach, že budou moct kdykoliv rodiče kontrolovat. Jo, mobil, to není levná záležitost. Tenkrát v době našeho dětství telefon, krabička prázdná od krému, do ní se vyvrtala dírka, do toho plíšku, nebo se ta krabička přetáhla pergamenovým papírem, kterým se převazovaly okurky v láhvích, když se nakládaly. Do prostředka toho pergamenu se udělala dírka a tou se protáhla nit a aby ta nit nevyklouzla, tak se na konci té nitě byla půl sirka. No a byly takhle dvě krabičky spojený, musela ta nit být napnutá, aby ta nit, napnutá nit jako struna, přenášela to naše vyprávění. Takhle jsme si telefonovali. Ten náš telefon, ty krabičky od krému, nemohl nikdo odposlouchávat. To jsme byli rádi, že jsme se slyšeli jenom my dva. Takže možná, že děti v touze, aby dostali pod stromeček mobilní telefon, tak místo anděla strážného si kreslí nad postel mobilní telefon.

Takže naši milí, pro dnešek se rozloučíme. Děkujeme za dopisy. Nezapomeňte nám odpovědět na otázku, kdo je autorem balady horské. Co dodat? Děkujeme vám za shovívavost. Děkujeme vám za porozumění, za trpělivost, kterou máte s námi. A opatrujte se, aby jsme se mohli sejít u naší hodinky příště. A dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

Zdravíme do všech koutů České republiky. Hezké dobré dopoledne. Zdravím Pražské divadlo u hasičů a to zdraví potleskem vás všechny, kteří jste si na... Ještě jednou dejte tu znělku, ale když začínáme, ať si to poslechnete. Krásné dobré dopoledne. V přímém přenosu začíná tak jako každou sobotu Tobogán, u mikrofonu Aleš Cibulka. Dobré dopoledne ještě jednou. Jen to zkoušejte, ty potlesky, budete to dneska potřebovat. Já bych chtěl říct hezké sváteční dopoledne. Mně se stala taková věc, narodila se mi další ratolest. Už 12. dítě, tady paní se vyděsila. Ano, jsem plodný, ovšem jako autor. Dámy a pánové, jsem rád, že opět ve spolupráci s Dvojkou Českého rozhlasu vychází další knížka, na které jste spolupracovali i vy, milovníci starých českých pamětnických filmů, takže dnešní Tobogán bude věnován této krásné, úplně malinkaté dámě Černobílé idoly 3. Třetí díl vaší, troufám si říci, oblíbené knížky, kdyby nebyla, tak nevychází, tentokrát s podtitulem Rodinná alba a korespondence. Jaké unikáty tam najdete tentokrát, to vám samozřejmě všechno prozradím, ale my bychom se malinko měli naladit do té doby 30. a 40. let minulého století a kvůli tomu je tady rozkošný ansámbl Blue Star Václava Marka. Prosím.

Star Václava Marka živě tady u nás v Toboganu. Děkujeme. Ano, pan kapelník Václav Marek, to je ten s tou heligonkou, ano, to je ten stácí harmonikou. Je to praktický nástroj, protože on jak stárne, tak mu roste břicho a stále to není vidět. Pak už vymění heligonku za basu. Dámy a pánové, Černobílé idoly trojka, pokud znáte tuhletu knižní řadu, tak víte, že první část knížky, tak to je vždycky 100 medailonů osobností 30. a 40. let, ale pozor, nejen těch slavných a nejslavnějších, ale snažím se, aby neupadla v zapomnění i méně známá jména, na která bychom chtěli vzpomínat. A proč rodinná alba a korespondence? Tak za prvé, téhleté knížce je naprosto